do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Krásné ráno nebo dobrou noc, posloucháte Rádio Blaník. Dnes už je středa 16. září. Navodím atmosféru. Já nevím, jestli tušíte, o co se jedná. Je to znělka amerického seriálu Miami Vice, kde se o hudbu postaral Čech Jan Hamr. Zasloužil taky za to řadu cen. Je to úžasný český hudebník, mimochodem celá šíleně smutná princezna, všechny ty písničky Miluju a maluju a tak dále, to je taky Jan Hamr. Tak na den přesně před 42 lety v americké televizi měl premiéru tento seriál Miami Vice, kde se tedy o hudbu postaral Jan Hamr a tím se zasloužil o celosvětovou popularitu. Dokonce se objevil i v Simpsonech. Když se podíváme dál do historie před 60 lety, také 16. září, v českém rádiu se poprvé objevila zpráva o Járu Cimrmanovi. No, poprvé před 60 lety. No a před 105 lety prezident Masaryk poprvé oficiálně navštívil Brno. Zdravíme nejen Brno, ale všechny posluchače Rádia Blaník a pojďme si zase hrát hezky česky.

Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

dubky, jeden buben, ze vesmír, co ti ladí.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, v Čechách od západu postupně přibývá oblačnosti, kráno se objevují ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, ojedinělé mlhavá, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a k večeru se objeví déšť, přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.

Krásné ráno a nebo dobrou noc. Dnes slaví svátek Ludmila, tak milé dámy, milé Ludmily, my vám přejeme všechno nejlepší. Užijte si dnešní den, je to staré ženské jméno slovanského původu, které znamená lidu milá, proto Ludmila, tak určitě jste milé a sympatické, tak si o to víc užijte. Středu 16. září a my vám posíláme další hezkou českou.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až polojasno, v Čechách od západu postupně přibývá oblačnosti, kráno se objevují ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, ojedinělé mlhavá, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a k večeru se objeví déšť, přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Kdekoliv na světě.
8: A 24 hodin denně.
7: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
8: Na našem webu radioblaník.cz.

0: Dobrou noc, s vámi je Rádio Blaník a pozor, dnes je velký den, 16. září, slaví totiž narozeniny jeden významný český zpěvák a zdravíme tímto Kroměříž. Poznali jste? Tak další nápověda. Teď už poznáte? Kotwald nebo Hložek? Standa Hložek dnes slaví svoje narozeniny, a to konkrétně 72. Standovi Hložkovi přejeme všechno nejlepší. No jasně, nesmím zapomenout. Holky z naší školky je největší hit a možná byste vy zapomněli, co všechno má Standa Hložek na svém kontě. A to byste se divili, svého času velmi populární moderátor. Já si to pamatuju až moc dobře. Vždycky to začínalo odpoledne, asi kolem 5. mohlo být, a tato znělka se objevila na obrazovkách a my všichni děti koukali. No, to bylo něco neskutečného. No jasně, Vega na obrazovkách Československé televize. No, užívali jsme si to kolem 5. hodiny, myslím si, a objevil se Standa Hložek. Měl jsem tu čest se Standou Hložkem mluvit a tak jsem mu to připomněl, jak to bylo, a dokonce jsem mu připomněl, jak tehdy svého času moderoval. A musím říci, že říkal, že na to nejraději by úplně zapomněl, že prý to byla taková odbočka z té hudební kariéry, ale moc si to užil. No, Vega, když začínala.
1: Jestli se vám zdá dnes moje oblečení trošku neobvyklé, máte pravdu.
0: Standa Hložek.
1: Ještě nikdy nikdo ve fraku nebyl. Já jsem si ho samozřejmě nevzal náhodou. Nechal jsem se inspirovat jednou britskou školou s internátem, která vznikla v Etonu v roce 1404 a založili Jindřich VI. V této škole žáci musí chodit ve fracích.
0: Mm-hmm. Tak Standa Hložek takto moderoval Vegu. Co na to říkal po mnoha letech? Před 2 lety jsem se ho na to ptal.
2: Já jsem k tomu přišel jak slepý houslím. Já jsem tehdy byl osloven dětskou redakcí televize, abych zaskočil za Slávka Hrzela, který to uváděl, tento pořad, že měl nějaký jednorázový problém, tak já říkal, dobře, už jsem zvyklý na kde co, jo, tak jsem do toho šel, ale v tom studiu televizním je to úplně něco jiného než v rozhlasovém studiu. Tak jsem se rozklepal a koktal jsem každou větu, no, a myslel jsem si, že se propadl s týdem, když jsem to dotočil. Říkal, to už mě v životě do televize nevemou. No a oni mi za 14 volali znovu, že ještě potřebuji jeden záskok. No a už jsem u toho zůstal 8-9 let.
0: To jsou náhody. Standovi Hloškovi přejeme všechno nejlepší k dnešním narozeninám a vám přejeme krásné 16. září roku 2026. Radio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 16. září, dnes má svátek Ludmila a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes proběhne návštěva prezidenta republiky Petra Pavla s manželkou v Ústeckém a Karlovarském kraji. Ve 4 odpoledne se koná slavnostní otevření rehabilitace veřejného rekreačního prostoru Mladská, a to v Benátkách nad Jizerou. Dnes také začíná divadelní festival Kutná Hora. Představí současnou divadelní scénu baltských států, Litvy, Lotyšska a Estonska. Akci hostí městské Tylovo divadlo. V Měšťanské besedě se uskuteční o 6. večerní slavnostní předávání umělecké ceny města Plzně. Areál správy a údržby silnic Pardubického kraje v Doubravicích hostí 25. silniční veletrh. Nabídne praktické ukázky silniční techniky, prezentace firem a novinky v oboru. A nakonec se přesuneme do naší metropole. Pražský veletržní areál přivítá mezinárodní stavební veletrh. Potrvá do 19. září. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
10: yeso!
9: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Báječné ráno, krásný celý den, Ludmilám, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Máme středu s datem 16. září.
12: Rádio Blaník, počasí.
13: Rádio Blaník.
11: A v kalendáři je to stále ještě další letní den a on letní a teplý bude. Nebojte, očekávejte jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a k večeru oblačnou, místy i zataženou. K večeru začne pršet a místy se může přihnat i nějaká ta bouřka. Teploty příjemné do 26 stupňů. Tak si užijte dnešek.
12: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
11: Skvělé ráno a krásný celý den. Hrajeme si hezky česky mezi 5. a 6., ale taky mezi 12. a 13. A v téhle hodince tu bude jedna skvělá pozvánka. Za prvé na koncert rádia Blaník, který se koná už pátek v Čáslavi, a také pozvánka na sobotu a neděli do Prahy. Máme pro vás jednu historickou bitvu. Tak poslouchejte Blaník a buďte v pohodě.

0: Ale že to hraje, to je paráda. Za chvíli máme 17:45 a vy posloucháte Blaník.
1: Hezký česky
2: s Martinem Císařem.
0: Ten Blaník, který v pátek jede k vám za 5:05, to vypukne v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova. A právě tady v Čáslavi bude připraven skutečně velkolepý program. Na místě Olga Lounová, Janek Ledecký, Vojta Nedvěd a taky naše skvělá blanická kapela. Oni zrají doslova do písmene jako víno. No konec konců, teď je doba vinobraní, to je taky pravda. Nicméně tady u nás za chvíli další.

0: pohodové písničky. Lehce před půl si povíme, co dál, a já budu mít další pozvánku. Tentokrát na sobotu a neděli. V Praze 6 se totiž něco bude konat. Co? Počkejte se.
1: Hezky česky
2: na Rádiu Blaník.
0: Už teď naznačím, že to bude bitva.

0: Já nevím, jak je to možné, ale po ránu mi přijde, že ten čas letí nějak rychleji, hodina nic není. Obzvláště, když stáváte, máte si vyčistit zuby, umýt se a vyrazit do práce. A někdy ještě taky vypravit děti do školy. Tak, aby to nebylo úplně jednoduché, tak bych vám chtěl říct, že jsem v tom taky a podobně. Nicméně za malou chvíli už další aktuální zprávy Rádia Blaník a krátce se jukneme na počasí a že dnes krásné bude, teploty a víte co, já to nechám na kolegyni, ona vám prozradí víc. Teď popřeji hezké ráno a poslouchejte dál české písničky. Hrajeme si hezky česky, jsme Blaník.
1: Samoletka za 100 tisíc.
2: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové září.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na... No, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: To je úplně k sežrání.
8: Za studené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Cože? Říkala Yogis?
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na Fiat.cz.
14: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
19: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
20: To už jsme dělali legraci.
21: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
22: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.

0: Music. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
3: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
2: Vstupenky jsou již v prodeji na Ticketportál.

0: Humberto!
1: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
0: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
1: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
0: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
1: www.cirkushumberto.com.
2: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš bude v Sofii jednat s ministerským předsedou bulharské vlády Ramenem Radevem. Na programu je i schůzka s šéfkou Národního shromáždění Michalou Docovovou. Bohumín na Karvinsku pořídí dobrovolným hasičům vybavení za 3 miliony. Dostanou čluny, termokameru, přívěs i zásahové obleky. Chvaletice na Pardubicku mění městský park. Stromy, které tam kdysi postupně vysadili obyvatelé, přibudou platany, japonské třešně i nové chodníky. Čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Čeká nás zřejmě jeden z posledních letních dnů, který ale postupně od západu zkazí studená fronta. Zpočátku tedy bude jasno až polujasno, ale od severozápadu se zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky anebo déšť, lokálně i bouřky. A nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik o počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Dobré ráno, hezký celý den, posloucháte Blaní.
1: Hezký česky
2: s Martinem Císařem.
0: Česká hodinka pokračuje až do 6. hodiny, kdy se přihlásí ranní dvojka, kolega Petr Slíva s Adélkou Zahradničkovou. Ale já předtím ještě přidám jednu pozvánku na sobotu, ale taky na neděli. Po oba dny totiž v Praze 6 bude probíhat velkolepá rekonstrukce bitvy na Bílé hoře. Bude to na Bělohorské pláni, Vypich u obory Hvězda a brány se tady otevřou jak v sobotu, tak v neděli ve 12 hodin. Samotná rekonstrukce historické bitvy začíná v 15 hodin po oba dva dny. A k tomu skvělý doprovodný program, dobový jarmark, historické tábory, přednášky o historii, hudba, tanec a ukázky dobového řemesla, ale také medicíny. Na místě i speciální efekty, hlasité výstřely z děl a také práce pyrotechnika. Takže tahle akce určitě stojí za to, abyste se tam zašli podívat. Moc hezky si to užijte a já nabízím další české pro vás. Hezké ráno.
1: Hezky česky
2: na rádiu Blaník.
1: Olgou Lounovou.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek. Patříme k sobě
1: ty a já. Celý nadcházející víkend strávíme s dámou, která chystá už druhý sraz optimistů.
2: A my pro vás máme vstupenky.
1: Vyhodíme navíc její nejhezčí písničky a také si s Olgou trochu popovídáme.
3: Až budu starou ženou, budu chodit v přístavu.
2: Tak laďte Blaník a užijte si víkend s Olgou Lounovou.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yeso!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
12: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: Nákupy v online shop CZ.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
16: www.onlineshop.cz.

0: šesti.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše

0: To byly vanastovky a naha na Blaníku. A teď už oblíknout, protože před námi je další den, je 5.52 a po 6. hodině se rozjede na Blaníku dnešní Dobré ráno. A zpívat vám v něm bude třeba Iveta Bartošová. Uslyšíte Jeleny. I Ostravské buty. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 6. ve středu 16. září. Rádio Blaník.
1: Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: To je úplně k sežrání.
4: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Cože? Říkala Yogis?
6: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
11: Padá!
12: Tak si něco přej.
11: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
12: Tak to se mi to přání splnilo.
11: Cože?
12: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
11: No tak, toho musíme rychle objednat.
13: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
14: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet,

0: počasí. Rádio
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes po ránu se na některých místech už objevují mlhy, jinak přes den se od severozápadu postupně zatáhne a později odpoledne a k večeru pak na většině území bude pršet. Vyloučené nejsou ani bouřky. Teploty nás ale čekají letní až 27 stupňů. Tolik o počasí a teď zprávy s Monikou.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Prezident zamíří do Ústeckého a Karlovarského kraje. V Pardubicích vzniká nový úřad práce. Pokračovat bude první kolo hokejové extraligy.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident Petr Pavel zamíří s manželkou Evou na severozápad Čech. Během dneška prezidentský pár zavítá do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku. Čeká ho také setkání se zástupci komunitní organizace Radka nebo destinační agentury Krušnohoří. Zítra pak zamíří do Porcelánky v Nové Roli na Karlovarsku a zamíří také do Bečova nad Teplou. V Pardubicích začala stavba nové budovy úřadu práce. Budou v ní všechny agendy, které jsou teď rozptýlené na několika místech ve městě. Příprava projektu trvala od roku 2010 a jde o jednu z nejvýznamnějších investic, kterou státní instituce uskutečňuje. První klienty uvítá v roce 2028. Karviná zahajuje tradiční cyklus sociální služby na dlani. Do začátku října nabídne několik akcí, které připomenou, kam se můžou lidé obrátit v různých životních situacích. Už dnes startuje mini veletrh sociálních služeb a víc říká za magistrát Martina Smůžová.
5: Představí se na něm všechny sociální služby, které u nás v Karviné máme. A budou zde také i zástupci střední zdravotnické školy, které nabídnou praktické ukázky péče, polohování a další možnosti, jak ulehčit pečujícím.
4: Chybět nebude ani měření tlaku nebo hladiny cukru v krvi. Program začíná v 10 dopoledne. V Česku odstartovala nová sezóna hokejové extraligy. Úřadující vicemistr Třinec je zahájil výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Po včerejší předehrávce se dnes bude hrát zbytek kompletního kola. Hokejisté Pardubic zahájí obhajobu titulu východočeským derby s Hradcem Králové. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: Dobré ráno vám i s Adélkou přejeme. Dobré středeční ráno, je tady 16. září, svátek dneska slaví všechny nositelky jména Ludmila, tak přejeme všechno nejlepší. No je to středa, to znamená, že už jsme uprostřed toho pracovního týdne, v poledne tady budeme mít vrchol toho pracovního týdne a potom už pojedeme vlastně z kopce. Tak kdo získá ten vrchařský dres? No všichni přece. Dobré ráno, za 2 minuty bude 6 a i dneska se budou proplácet účtenky. O tom bude řeč už za chvíli. Teď Iveta Bartošová.

0: No všude je fajn a na Blaníku je k tomu ještě navíc pohoda a ještě k tomu vám každé všední ráno proplácíme účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A to se stane, když se vám dovoláme a když na druhé straně jste v obraze a víte, co se právě na Blaníku děje, což nám nejlépe dáte najevo tak, že nám řeknete, kdo na Blaníku dospíval. Takže kdybych vám zavolal teď a zeptal se, kdo na Blaníku dospíval, vy mi řeknete, že dospíval jelen a my vám proplatíme peníze, které už jste jednou utratili. Ale protože je krátce po 6. hodině, tak se to stát nemůže, protože tohle se stává ten každý všední den po 7. hodině. A včera jsem se takhle zeptal Radky.
3: Teď momentálně sedím v autě a jsem na odjezdu na masáž.
0: A doufám, že jste si stačila pustit Blaník.
3: No určitě. A vím, že hrál Krištof.
0: A to víte dobře. Takže 5521 korun posíláme ano. Do Dašic a vy teď budete mít na tu masáž, co aspoň?
3: No, to jich bude několik.
0: Tak my se klidně přidáme. Takže Radce z Dašic jsme proplatili včera horkovzdušnou troubu. A co jste si koupili vy v poslední době? A nebo za co jste museli zaplatit? Třeba nějakou splátku, i to bereme. A nebo já nevím, inkaso a tak dále. Pokud k tomu máte doklad, přepište to všechno do SMSky, co chcete proplatit, kolik to stálo, pošlete nám to na 63118. Přidejte tam, prosím vás, taky jméno a příjmení a odkud jste, tam stačí jenom název obce. Radka napsala prostě Radka Křížová Dašice 5521 korun za horkovzdušnou troubu a takhle to úplně stačilo. Takže podobným způsobem odešlete a po 7. hodině poslouchejte Blaník, protože vám můžeme brnknout.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: A za chvilku se podíváme na počasí. Tohle je Regestly. Dobré ráno.
4: Pojišťovna. čpp.cz.
0: A za chvilku se podíváme na počasí. Tohle je Regestly. Dobré ráno.

0: Never gonna give you up a Rick Astley v dobrém ránu na Blaníku. Je čas na počasí, jaký bude ten dnešní den, středa 16. září.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Je tady středa, láme se nám týden, no a jaký ten dnešní den bude z hlediska počasí, tak to ví nejlépe Vojtěch Umlouf z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá momentálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. V Čechách nám už od západu přibývá oblačnosti, zatímco na Moravě a ve Slezsku je obloha ještě převážně jasná nebo skoro jasná. Mlhy se vyskytují jen výjimečně. Teploty vzduchu klesly nejčastěji k 14 až 9 stupňům Celsia a vůbec není, že klesly na šumavské Kvildě Perle, kde během noci bylo i slabě pod nulou minus žádná celá 70 stupně Celsia.
2: Co si pro nás připravila ta středa?
3: Během dnešního dne začne od severozápadu přecházet studená fronta. Počátku tedy ještě zhruba ve východní polovině území čekáme docela slunečné počasí, tedy jasno až polojasno, ale v Čechách a postupně i jinde bude už většinou oblačno, postupně až zataženo. Odpoledne se v Čechách přidají srážky, na Moravu a do Slezska dorazí srážky až večer, půjde o přehání nebo déšť, lokálně může jít i obouřky. Později večer ale začnou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty očekáváme dnes mezi 22 a 27 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 18 stupňů.
2: Takže dnešník dnes sebou, já vám moc krát děkuju a naslyšenou.
3: Ano, taky vám moc děkuji, přeji vám krásný den.
0: A krásný den nezávisle na počasí. Za 3 minuty bude 6:45 a tohle jsou Buty. A vy jste s Blaníkem.

0: taky Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
0: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
0: Na rádiu Blaník.

0: Šary, šary, lady a Modern Talking v dobrém ránu na Blaníku. Hradec Králové letos slaví 800 let od svého založení a právě k tomuto výročí vznikl docela zajímavý filmový projekt. Ten projekt se jmenuje Lev Salonu a jeho průvodcem není nikdo jiný než architekt, herec a výtvarník v jedné osobě David Vávra, který se vydává na netradiční projížďky Hradcem ze sedla speciálně upravené rikši. Ukazuje významné stavby, jejich autory i různé architektonické epochy a přidává k tomu svůj typický humor a nadhled. Ten dokument vznikl se střihem 5 živých architektonických projížděk, které se v Hradci uskutečnily během loňského roku právě v rámci oslav 800 let města. A z původních 5 večerů tak vznikla jedna souvislá cesta historií, architekturou a atmosférou Hradce Králové. A teď se Lev Salonu dostává i do Prahy. Pražská premiéra bude zítra ve čtvrtek 17. září od 8:30 večer v kině Lucerna. A David Vávra vám tam samozřejmě bude vyprávět o tom, jak film vznikal, protože tam nebude chybět. Takže Hradec se označuje jako Salon republiky, tak teď je to i s Lvem Salonu. A za chvíli už krátké zprávy. Jste s Blaníkem a je 6:20. Rádio
1: Blaník. Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
2: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
3: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
2: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
10: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na Fiat.cz.
14: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
15: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
14: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
15: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
14: 18. září až 4. října, Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
15: www.cirkushumberto.com.
16: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
17: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
16: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
17: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
16: A dětem přidáme helmu zdarma.
17: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
16: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
18: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
19: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
20: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
21: Tak co dělá mladej?
22: Ale včera jsem mu málem nařezal.
21: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
23: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
24: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
25: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ústavní soud dnes řešil stížnost muže odsouzeného za opakování vloupání do rekreačních chat. Původně odmítl, pak ale muže se zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, kde se dozvíme rozsudek. Ve strašnickém krematoriu v Praze dnes proběhne poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začíná v 11 dopoledne. Přelouč na Pardubicku opravila dvojdům ve sportovní ulici. Vznikly tak 4 byty pro pracovníky nedostatkových profesí. Bydlet tam budou lékaři anebo strážníci. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. 12. září dosáhla jí rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních, což je o 5 milionů víc, než je průměr pro toto období. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
26: Dobré ráno, Rádia Blaník
27: s Petrem Slívou.
0: Pokračujeme dál v tom dnešním ránu. S Adelkou vám přejeme dobré středeční ráno s datem 16. září. Na chvilku se vrátíme ještě do úterka, protože včera tady po 8. hodině byl opět host na telefonu. Povídal jsem si s Martinem Maxou. Pokud jste to nestihli, dáme si opáčko už za chvíli. Za 3,5 minuty bude 6:30.

0: Mně se líbí oba Betka Stanková v dobrém ránu na Blaníku a teď už včerejší ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: No a dneska ráno mám na lince Martina Maxu. Dobré ráno, Martine.
2: Ahoj Petře, zdravím tě. A vaše posluchače rovněž.
0: A co bys dělal touto dobou, kdyby se mnou nebyl domluvený, že ti zavolám?
2: Samozřejmě, že bych spal, protože já jsem noční tvor a většinou se probouzím až někdy tak kolem 11. a 12. Ale to protože chodím spát ještě kolem 5. ráno.
0: Prosím tě, ale začal školní rok a ty se učil, učíš ještě?
2: Já už dávno neučím, já už jsem tuto bohulibou profesi dávno pověsil na hřebík, už před mnoha a mnoha lety, řekl bych před desetiletími dokonce. A ne, že bych proti té profesi něco měl, ona je skutečně bohulibá, je to prostě poslání spíše než cokoliv jiného. Nicméně mě srdce táhlo k muzice, k malování a k těm svým koníčkům, které jsem zbožňoval.
0: Co ty děláš častěji? Hraješ nebo maluješ?
2: Teď už zase hraju. A to zpívání mi, řekněme, tu zpětnou odezvu od publika přináší tak nějak jako aktivnějš a tím pádem se věnuju muzice. A taky natáčím CDčko, takže jsem vlastně v jednom kole.
0: Kdy vyjde?
2: CDčko, když dá ten pár nahoře, tak by mělo být na jaře příštího roku. Já na něm dělám teda už delší dobu, musím říci. To je proto, že se snažím, jako, aby to CDčko bylo fakt dobrý, aby to nebyla nějaká rychlokvaška. Já mám totiž poměrně náročné publikum na texty, takže já si to dělám celý jako sám, takže v tomhle tom případě musím pořádně zabrat a zase něčím překvapit.
0: Martine, jak vypadá tvé klasické ráno, teda až se probudíš po té 10. hodině, kdybych ti teď nevolal? Jseš snídaňový typ třeba?
2: Vůbec ne, já nesnídám prakticky, já si většinou první jídlo jim až někdy tak kolem 5. hodiny večer, možná ještě později. A jak bych to popsal, no je to bolestivý, no. Každý probouzení z toho spánku mě bolí čím dál víc. No každopádně je to samozřejmě daný nejenom tím věkem, ale i tím naturelem, protože jak říkám, já jsem noční tvor a prostě probouzet se vždycky z toho snění, to je vždycky velká bolest.
0: No to mi povídej, ve 4 ráno, to bych ti mohl o tom něco povídat. Každé ráno. Martine, kde je možné tě teď třeba v dohledné době vidět?
2: Petře, když dovolíš, tak já tebe i posluchače odkážu na své webové stránky, protože já si to prostě nepamatuju. Takže na www.martinmaxa.cz se případní zájemci dozví přesně, kde hraju a v kolik hodin a můžou se přijít podívat, když budou mít zájem.
0: No tak dobrá zpráva je to, že Martin Maxa žije a že dál hraje a že je možné ho někde i vidět. Nicméně, když jsme u těch dobrých zpráv, já tím končím každý ranní telefon, nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila? Najdeš nějakou takovou?
2: Tak já mám třeba takovou jednu dobrou zprávu pro mě. Já jak provozuji tady v Roudnici nad Labem hotel, nebo respektive jsem majitelem hotelu, tak jsem nějakou dobu vždycky scháněl lidi, kteří ten hotel dokážou dobře obstarat a teď tady mám novou manažerku, která je opravdu velmi šikovná a já tím pádem nemusím vůbec nic dělat, protože ona zařídí úplně všechno.
0: Tak ať to klape, mimochodem s tou Roudnicí si mi připomněl, já jsem si nedávno dával labskou cyklostezku, dojel jsem až do Roudnice a tam jsem si řekl, že si to zkrátím, protože už jsem měl za sebou 150 km a bylo 35 stupňů. A tam jsem teprve poznal, že polabská nížina není úplně nížina a že Roudnice je pěkně do kopce.
2: Je pěkně do kopce, no, to máš pravdu, no. Ale je krásná, musím říct, že tady ta polabská nížina je opravdu nádherná, jak je to lemovaný takovým tím českým středohořím, jak je to skutečně krajina, jak z nějakého Harryho Pottera. Je to tady opravdu nádherný, já jsem tady šťastný.
0: Je to tak, o tom žádná. Martine, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, měj se dobře, ahoj.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Tak Martin Maxa byl včerejším ranním hostem na telefonu. Záznam, videozáznam jsem vám dal opět na můj instagramový účet. Můžete se mrknout, máte to i s obrázkem. Teď už Martin Maxa zpívající v dobrém ránu na Blaníku. Ráno v ulicích, 2 minuty po 6:30.

0: We are the champions a Queeni na Blaníku ve středu 16. září. Už pro vás chystáme víkend a ten následující víkend bude na Blaníku ve znamení Olgy Lounové. A Olga chystá na 5. listopadu už druhý sraz optimistů v pražské Auto aréně a my pro vás o tom víkendu budeme mít vstupenky a přihodíme navíc její nejhezčí písničky. No taky si Olgu trošku vyspovídáme. Tak to bude o víkendu a co dnešek, středa, jaká bude?
1: Aktuálně je ta republika rozdělená na dvě půlky. Na západě a v Čechách už se nám začíná pomalu zatahovat. Naopak na Moravě tady máme ještě po ránu jasno až polojasno. Teploty jsou taky na Moravě trošku nižší. Tady máme okolo 10 nebo 11 stupňů ve městech. Praha naopak hlásí 13 stupňů a nejtepleji máme aktuálně v Plzni, tady je 14 stupňů Celsia. Během dne se ale zatáhne na celém území. A na Moravě počítejte s oblačnou až polojasnou oblohou, ale v Čechách a na západě se během dne přidají i přehánky. Teploty tady ale za to budou vysoké. Praha hlásí v maximech až 25 stupňů, no a nejtepleji bude opět v Plzni a v Českých Budějovicích nebo v Pardubicích, tady může být v maximech až 26 stupňů Celsia.
0: Takže v nejhorším bude pršet teplý dešť.
1: Přesně tak.
0: Kim Wilde za chvíli na Blaníku, teď je 6.40.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte Snack přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planel.
16: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: UK má Kim Wilde na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Svátek mají dneska Ludmily, jak už jsem říkal, ta nejznámější Ludmila je samozřejmě svatá Ludmila, jedna z nejvýznamnějších žen české historie a vůbec první česká světice, byla manželkou knížete Bořivoje I. a podle tradice se společně nechali pokřtít a přijali křesťanství. Ludmila potom vychovávala svého vnuka Václava, pozdějšího svatého Václava. Její život ale skončil tragicky. V roce 921 byla na Hradišti Tetín zavražděna a podle tradice uškrcena vlastními závoji. A bylo jí přibližně 60 let a před několika lety se odborníci pokusili digitálně zrekonstruovat podobu svaté Ludmily, která prý měla mírný předkus horní čelisti a možná by se sama divila, kdyby se viděla. A nebo ne, obojí je po těch letech možné. Já se takhle divím každé ráno, když se podívám do zrcadla. Tak co by ne Ludmila. Takže Ludmila, všechno nejlepší, teď už sedle X a dřevo a jsou 3 minuty po 3:15 na 7. Dobré ráno.

0: čas klid.
1: Xendl X a dřevo minulý týden v pondělí byl hostem zářijového kytarového rána na Blaníku. A záznam už můžete vidět i s obrázkem, protože jsme vám to všechno točili i na kameru na našem YouTube kanálu. Tam se mrkněte, anebo na naše stránky radioblaník.cz. V té příští hodině na Blaníku Marek Ztracený.
2: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a neděle se s tebou na půl.
1: Olympik.
3: Říkáš, jak jsem tě zkoupal a že zbyla hloupa.
1: A taky Petr Muk. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, teď je 6.52. Rádio Blaník.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Letní koncerty Rádia Blaník.
6: Tentokrát se na vás těšíme v Čáslavi.
5: Na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
6: V pátek 18. září.
5: Náš hudební program startuje v 5 hodin odpoledne.
6: A už nyní se na vás těší i Janek Ledecký.

0: Banická kapela. Slunce
1: nám svítí. Vstupné se samozřejmě neplatí.
0: A také tady pro vás máme jako dárek naši speciální sluníčkovou samolepku,
1: na které můžete královsky vydělat.
0: Tak přijďte 18. září do Čáslavy.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Car Truck and Bus Service. Už 30 let jsme spolehlivým partnerem pro vaše autobusy a nákladňáky. A 30 let stabilním a férovým zaměstnavatelem. www.car.cz.
3: Opel 24.

0: Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
2: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno. Odpoledne od severozápadu se ale zatáhne a na většině území se přidá také déšť a s tím dojde i k citelnému ochlazení. Do té doby ale bude letních 23 až 27 stupňů. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: Na Příbramsku v Dubenci počítejte nárazově s kolonou a se zdržením. Policie tady zasahuje u srážky dvou osobních aut. A s omezeným pomalejším provozem je třeba počítat dnes na D4. Uzavřený je exit 21 kvůli probíhající rekonstrukci. A další dva týdny neprojedete na Táborsku v úseku mezi Turovcem a nájezdem na D3. Také kvůli opravám. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu a teď pokračují zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Babi s Havlíčkem zamíří do Bulharska. Ostrava vylepšila vše kolem parkování. Europoslanci schválili strop i ceny emisních povolenek.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš dnes zamíří do Sofie. Jedna tam bude s ministerským předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem a na programu je taky schůzka s šéfkou Národního shromáždění Michálou Docovovou. Babiše na návštěvu Bulharska doprovází ministr průmyslu Karel Havlíček. Součástí je totiž i Česko-bulharské podnikatelské fórum. Auto není podle policie trezor. Znovu tak upozorňují řidiče, aby v nich na viditelném místě nenechávali žádné věci. Snadno totiž můžou přilákat zloděje. A víc tomu dodává středočeská policejní preventistka Martina Hamplová.
3: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením. Určitě nenechávat na viditelném místě kabelky, elektroniku.
2: Řidiči by neměli v autě nechávat ani doklady nebo náhradní klíče. Ostrava má nový web o parkování ve městě. Řidiči na něm najdou informace o cenách i možnostech, kde nechat auto na městských parkovištích. Řidiči na webu ostravaparkovani.cz najdou přehledné mapy a ceníky, informace o obsazenosti parkovišť i návody k platbám. Europoslanci schválili úpravu systému ETS2. Jeho cílem je kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 1100 korun za tunu CO2. Po jehož dosazení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úprava vstoupí v platnost poté, co ji schválí také členské státy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
4: My už s Adel chystáme vaše účtenky, respektive Adel chystá, já budu proplácet za chvíli. Máš z čeho chystat?
5: No rozhodně z čeho vybírat.
4: Je z čeho vybírat, vybírat se bude až za chvíli, takže ještě máte chvilku na to poslat nám informaci o tom, co byste chtěli proplatit a třeba právě vám za chvíli zavoláme. Teď Marek Ztracený, tak se nezlob. Tak se nezlob, to je, kdybychom nezavolali zrovna vám. Za minutu bude 7.

0: Je to tvá vina, zpíval Olympik na Blaníku 7:05.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Slyšeli jste hrát Olympik? No to je dobře, že jste jej slyšeli. A pokud jste k tomu ještě navíc poslali soutěžní SMSku a chcete si nechat proplatit účtenku, tak ono se to teď hodí. Nicméně tu účtenku proplatíme v tuto chvíli jenom jednomu z vás. Už víme komu?
3: Jo, já už to vím.
0: Ty už to víš? Já udělám atmosféru. Bych udělal trošku intimčo tady a já už to vím. Taky komu dneska proplácíme účtenku, takže vy to ještě nevíte, ale vy se to dozvíte za chvíli a první bude ten nebo ta, komu teď zavolám. Jdeme na to. Točil jsem telefonní číslo někoho z vás, kdo jste nám poslali SMSku s informací, co chcete proplatit. Na to správné číslo, to znamená na to naše číslo. Teď uvidíme, jestli se na druhé straně poslouchá a jestli jsou tam napřímo.
4: Ano.
0: Halo, halo, tady je Rádio Blaník. Petr a Adel, je tam Miloslav?
4: Ano, Šíp.
0: Miloslav Šíp z Litvínova, jo?
4: Ano.
0: Sedí to. Adel, co to dneska proplácíme?
3: Dnes bychom měli proplatit nákup za 2825 korun.
0: To byl takový ten klasický nějaký týdenní nebo víkendový nákup?
4: Týdenní
0: nákup, výborně. No možná jste jim měl zadarmo. Co děláte teď, Miloslav?
4: Sedím u stolu v kuchyni, poslouchám rádio.
0: No to je dobře, tak zkontrolujeme si, jestli posloucháte to správné rádio. Kdo dospíval na Blaníku?
4: Olympik.
0: Je to tak.
4: Děkuju.
0: Takže do Litvínova posíláme 2825 korun. Kupte si něco pěkného pro sebe teď.
4: No pro manželku spíš.
0: A nebo pro manželku, je, vy jste ideální manžel teda. No. Tak je pozdravujte, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Ano, naslyšenou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz. Jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.

0: To byl Enrique Iglesias na Bleníku. Já jsem našel několik pranosti, které se pojí k dnešnímu dni. Pojí se samozřejmě ke svaté Ludmile. Svatá Ludmila deštěm obmila a na Ludmili světice obouvej střevíce.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. No na boso jsem to dneska nedal, takže střevíce jsem si obul, ale co s tím počasím?
2: Já bych řekla, že jakákoliv pranostika by se na dnešní den dala napasovat, protože nás čeká opravdu všechno možné. Na Moravě, čili na východní polovině našeho území máme aktuálně ještě polujasno, během dnes tady bude zatahovat. Naopak v Čechách a na západě tady už se postupně zatahuje, objevují se tady ojediněle i mlhy a během dne a k večeru se může přidat i déšť, lokálně i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia a na horách bude okolo 18.
0: A tohle už je Elán v dobrém ránu na Blaníku. Za 3 minuty bude 7:15.

0: dneska ta nebezpečná věc a Petr Muk na Blaníku. Když jsem před chvílí zmiňoval tu pranostiku na Ludmily Světice obouvej střevíce, tak k tomu se hodí i příběh jistého Ira Ermona Kiveneho, snad to čtu dobře, který loni vyrazil z Istanbulu a za 369 dní došel až do svého rodného Irska. Celkem ušel neuvěřitelných 6805 kilometrů přes Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Francii, Anglii a Wales a celou cestu to bylo na boso. A právě teď se jeho výkon nově objevil v Guinnessově knize rekordů jako světový rekord za nejdelší cestu absolvovanou na boso a překonal přitom dosavadní rekordy jednoho Poláka, který v roce 2024 ušel na boso vlastně jenom poloviční vzdálenost. Jak to máš ty schůzí na boso, Adel?
1: Já strašně ráda chodím na boso, ale teda tohle to asi úplně není vončo. Já totiž ráda chodím na boso, když vím, že tam nemůžu třeba si zarazit něco do nohy.
0: No, já to mám podobně.
1: A to se bojím, že na cestě z Istanbulu do Irska by si něco
0: tam asi bude,
1: našlo.
0: No, něco tam bude. No, já to mám v přírodě. Tam je to asi v celku v pohodě, když tam není hodně kamenů a na trávě, ale vyjít na boso do města, já vím, že to spousta lidí dělá, že se nebojí, ale já se prostě bojím.
1: No, já bych musela asi mít na sobě podpatky hodně dlouho a už bych musela být hodně zoufalá.
0: No, ano, tak já budu chodit v podpatcích, budu hodně zoufalý a potom se zuju. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7 hodin a 20 minut. Radio Blaník.
2: Cítíš, jak to voní? To je uzené od Zemana.
3: Od Zemana?
2: No ano, tento týden mají uzené ramínko v akci.
3: Uzené ramínko? 1 kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte senzační akci na uzené ramínko. 1 kilogram jen za 79,90. Opravdu, uzené ramínko jen za 79,90.
2: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz. Když potřebujete brýle, tak
4: Bob Optik.
2: Když kontaktní čočky, tak
4: Bob Optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
4: Bob Optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
4: Bob Optik.
2: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.
12: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
13: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
11: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
14: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
16: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
18: Tiskne, kopíruje, skenuje.
17: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Vraňany nabízejí.
23: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
22: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
24: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
25: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
24: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
26: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
27: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
28: Blaník za volantem.
29: Kolony jsou na trase Benešov Praha, popojíždí se od Senohrab a zdržíte se hlavně před nájezdem na D1. Pozor i v Dubenci na Příbramsku, tady vás zdrží policie, která vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. A připomínám, že na trase z Prahy do Kolína před úvaly v pravém pruhu od rána probíhá pravidelná údržba a sečení, tudy proto opatrně. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
28: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
30: Aktuální přehled každý den.
28: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
31: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Rádo by pracovalo 92% rodičů dětí do 4 let. Daří se to ale 53%, jak vyplynul z letošního průzkumu platformy Mundo. V Novém Boru na Českolipsku dokončili další část cyklostezky do České Lípy. Přes 1,4 kilometru dlouhý úsek končí v Chotovicích a město přišel na 37 milionů. Na pražském výstavišti v Letňanech dnes se začíná 37. ročník stavebního veletrhu For Arch. Nabídne i doprovodný program v podobě konferencí, workshopů, přednášek a praktických ukázek. Veletrh potrvá do soboty. Itálie odmítá zavedení společných unijních daní a naopak podporuje škrty v administrativním aparátu Evropské unie. Předsedovi Evropské rady Antonio Costovi to sdělila italská premiérka Giorgia Meloniová. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
32: Dobré ráno, Rádia Blaník
28: s Petrem Slívou.
0: Pokračuje středeční ráno s datem 16. září. Za chvíli vám s Adele řekneme něco o letním koncertu, který se na vás chystá, protože léto ještě neskončilo a letní koncerty Blaníku pokračují dál a jeden tady bude už pozítří. Do té doby ještě Mandraže a Ona se smála a za 2,5 minuty bude půl osmé.

0: Ona se smála, Mandra, že je na Blaníku, tak vy se budete smát, když pozítří dorazíte na náš další letní koncert.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A tentokrát to rozbalíme, celý ten náš cirkus v Čáslavi. Začínáme 5 minut před 5 odpolední na náměstí Jana Žižky z Trocnova. A kdože vám tam bude hrát?
2: Bude tam třeba Janek Ledecký, Vojta Nedvěd, nemůže chybit naše blanická kapela, no a koncert tam bude mít i Olga Lounová.
0: A Olgu Lounovou jsem si vyspovídal na tom našem úplně prvním letošním letním koncertu a ten byl v Havířově. A takovéhle plánovala léto.
3: Oli, ty si čerstvá máma, jaké bude letošní léto?
4: No, bylo to takhle jako kojící, jo? Že jste museli chvilku počkat, protože já jsem musela ještě nakojit tu miminko, který teprve je 5měsíční čerstvě. A ještě mám tu 3,5 letou, takže tak trošku jako pár hezkých koncertů s Rádiem Blaník. A k tomu samozřejmě kojení a všechny ty mateřské povinnosti.
0: V pátek můžete Olgy v Čáslavi zeptat, jestli to tak opravdu bylo. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné se neplatí na žádný z našich letních koncertů.
0: Přesně tak. A tentokrát vám koncert odmoderuje naše kolegyně Iva Lecka. Adel tam bude taky. Bude
2: ano, ano, my dokonce s Ivou pojedeme autem spolu.
0: Dokonce, no tak to vám přivodí.
2: Už to máme domluvené všechno.
0: No, hodně štěstí, holky, protože vás hlavně tam dojďte v pořádku. A přivezeme vám tam, nebo holky vám taky přivezou taky speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám teď vynáší právě ty velké peníze, 5 až 7 tisíc a někomu z vás dokonce až 100 tisíc korun, tak pokud ještě nemáte, tak se pro ně stavte právě do Čáslavy.
1: Jedeme za vám! Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Tak v pátek předposlední letošní letní koncert Blaníku v Čáslavi. A tohle už je člověk, který pro změnu uzavíral letošní oslavu narozenin Blaníku na Konopešti. Tady je Michal David. Teď jsou 4 minuty po půl osmé. Dobré ráno.

0: you come from Katnadu. Tak to byl Rednex. Na rozcvičení se po ránu trošku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A teď už hurá do ulic. Nebo ne, ještě chvilinku počkejte. Řekneme vám, jak tam venku je vůbec.
2: Dnes nás čeká teplý den, bude 22 až 27 stupňů Celsia. Na horách bude okolo 18 stupňů. Teď po ránu máme hlavně na východě území ještě půl jasno až jasno. Bude se tady zatahovat až později během dne. Na západě a v Čechách už se ale postupně bude zatahovat i během toho dopoledne. Výjimečně se můžou přidat i přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky, a to hlavně tedy v těch Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku.
0: A pokud vám léto připadalo krátké, můžete si jej ještě trošku prodloužit u moře. Zájezdy za zajímavé super last minute ceny najdete u Blue Style. S výběrem ale příliš neváhejte, čím blíže k odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam vyrazit? Za pozornost stojí Tunisko s orientálním nádechem, Turecko s oblíbenými rezorty a nadstandardními službami, anebo Řecko s tavernami a ostrovní atmosférou. Pokud vás láká právě Řecko, tak jednou z možností je Kréta. Odletět můžete třeba už v neděli 20. září z Prahy. 8 dní z All Inclusive pořídíte už od 14 990 korun za osobu. V nabídce nechybí ani Egypt, který láká po celý rok. Hurghada nabízí spoustu možností pro rodiny i aktivní dovolenou, zatímco Marsa Alam je známá krásným podmorským světem Rudého moře a Marsa Matrouch se díky bílým plážím a Tyrkysovému moři přezdívá egyptský Karibik. Na BlueStyle.cz najdete zájezdy za výhodné super last minute ceny.
3: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
4: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na BlueStyle.cz.
1: Čechomor v pražském planetáriu.
5: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
1: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
5: V úterý 22. září.
1: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
5: Každý den vždy po pravém poledni na Blaníku.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: V Penny nyní najdete pršáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škoda.auto.cz.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
16: Musíme běžet!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
16: Připrav se.
15: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
17: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.

0: Vždycky se budeme znát a Anna K. na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Včera tady byl, jako každé úterý. Před studiem ještě rychle sundal oranžovou vestu a potom už řešil všechny ty uzavírky, objížďky a podobně. Včera jsme si opět povídali s naším dopravním expertem Honzou Riedlem a padla taky otázka, co se děje na rychlostní silnici kolem mostu, kde byly donedávna zakryté značky s vyšší rychlostí a teď dokonce úplně zmizely.
3: Totiž tady na té trase, že jako to je čtyřpruh a je plánovaný na 110, tam ty značky 110 už byly, ale byly zakrytý, teď jsme je sundavali, aby nemátly, protože tam musí doběhnout ještě nějaký úpravy, neb tam proběhnul bezpečnostní audit, kdy policie na nás je strašlivě přísná, to znamená, myslím si, že se tam ještě dodělávají nějaký svodidla, to jsme dělali minulej a tenhle týden, to by už mělo být hotový a pak se tam ještě musí někde doupravit část nějakého povrchu, ale nebude to nic velikánského. Ta 110 tam bude jenom vydržáť.
0: Celé včerejší povídání s Honzou Riedlem si můžete zase poslechnout na našem webu v sekci podcasty a Honza dorazí zase příští úterý po 16. hodině. Teď dorazila Joan Osborne, One of Us, to uslyšíte v Blaníku právě teď.

0: One of Us a Joan Osborne na Blaníku na konci té další ranní hodiny. Po osmé z Blaníku uslyšíte Vaška Neckáře. Bude Tereza Kendlová. A zaspívají vám i Lucka Vondráčková a Pepa Wagner. Proč? No protože hezky česky to na Blaníku bude i po osmé, teď je 7, téměř 54. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, ještě s letními teplotami 23 až 27 stupňů. Ty ale dlouho nevydrží. Později odpoledne se od severozápadu zatáhne a na většině území bude pršet. Vyloučené nejsou ani bouřky. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
10: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
10: Blaník za volantem.
11: Kolona se vytvořila na dálnici D10 a to kvůli vážné dopravní nehodě před Prahou na 9,5 kilometru. Srazilo se tu osobní auto s dodávkou. Popojíždět budete asi půl hodinky už od 12. kilometru. Teď aktuálně pozor, před Prahou i na D6 hned na prvním kilometru vás zdrží srážka dvou osobních aut a v Dubenci na Příbramsku policie došetřuje nehodu dvou osobních aut a tady to také ještě jede pomalu. Tolik dopravní servis, teď už má slovo Monika, jsou tu další zprávy.
13: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
10: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
14: Vysoké náklady na naftu zasáhnou i zemědělce. V Česku zaniknou eurocentra. Kolínské nádraží propoukne.
12: Rádio Blaník.
14: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ceny pohonných hmot letí dál nahoru. Vyšší ceny ropy zasáhnou v zemědělství hlavně polní práce, tedy orbu, setí anebo sklízení. Tyto činnosti totiž vykonává zemědělská technika poháněná naftou. Situace je navíc podle analytiků oproti začátku roku, kdy vypukla válka v Iránu, horší. Důvodem je nadcházející zima a meziroční nižší zásoby paliv v Evropě. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter. Jejich pracovníci přitom radili s evropskými dotacemi školám, obcím i veřejnosti. K rušení dojde bez analýzy a jasné náhrady. Krok vláda zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Modernizace nádraží v Kolíně výrazně pokročila. Stavební práce jsou hotové zhruba ze 3/4. A co vše cestující opravou získají, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
15: Plně bezbariérový přístup k vlakům. Ten umožní celkem 5 výtahů, kterými se dostanou na jednotlivá nástupiště. Významnou součástí projektu je výstavba nového 100 metrů dlouhého podchodu, který povede pod celým kolejištěm a propojí nádraží se Starokolínskou ulicí.
14: Nový podchod bude hotový v polovině příštího roku a zastřešení nástupišť pak na jeho konci. Šéfka Evropské komise dnes pronese projev o stavu Evropské unie. Očekává se, že hlavními tématy budou posílení konkurenceschopnosti a její energetické nezávislosti, ale víc řekne také o umělé inteligenci nebo boji s klimatickými změnami. Text projevu von der Leyenová přísně střeží a dosud ho nikdo předem nezveřejnil. Její projev má být velmi dlouhý. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník
16: s Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, je 8 hodin, středa 16. září, s Adel vám přejeme dobré ráno. Přesně před 60 lety, takhle 16. září, se vůbec poprvé objevila zpráva o Járovi Cimrmanovi. Tak se necháme překvapit, co nám přinese a jaké zprávy nám ještě přinese tento den. Václav Neckář, teď na Blaníku. Dobré ráno.

Rádia Blaník s Petrem Slívou.

0: Co byla Tereza Kendlová a Diamanty v dobrém ránu na Blaníku, tak diamanty tady úplně nerozdáváme, ale každá vaše účtenka je tak trošku diamantem a my je od vás vykupujeme.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Jednu účtenku jsme zase vykoupili dneska po 7. hodině. Co to bylo?
3: Dnes jsme propláceli klasický nákup za 2825 korun.
0: A takhle to dopadlo. Co děláte teď, Miloslav?
4: Sedím s tou kuchyní. Poslouchám rádio.
0: No to je dobře, tak zkontrolujeme si, jestli posloucháte to správné rádio. Kdo dospíval na Blaníku?
4: Olympik.
0: Je to tak.
4: Děkuju.
0: Takže do Litvínova posíláme 2825 korun. Kupte si něco pěkného pro sebe teď.
4: No pro manželku spíš.
0: Tak jste, no pro manželku spíš, tak tomu říkám teda manžel. Takhle to chodí v praxi. Vy nám napíšete nejdříve SMS-ku, do které napíšete ty údaje z té účtenky, co chcete proplatit, kolik to stálo, připíšete jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 603 118 118, potom takhle prostě ráno po 7. hodině posloucháte Blaník. My vám můžeme s Adel zavolat, zeptat se, kdo právě na Blaníku dospíval, je to kontrola vašeho poslechu a když nám odpovíte, no tak je ruka v rukávu a my vám proplatíme to, o co jste si napsali, takže zítra po 7. držíme palce.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz

0: Bob Dylan na slavné klepání na nebeskou bránu, což je písnička, která se nám teď hodí, protože my na tu nebeskou bránu teď právě zaklepeme.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Vykoukne svatý Petr a řekne nám, jak dneska bude. Ne, dobře. Vykoukne Adela a řekne nám, jak dneska bude.
2: Dnes nás čeká takový den, kdy budou ty teploty vysoko poměrně. 22 až 27 stupňů Celsia, na horách bude okolo 18 stupňů. Teď po ránu je v Čechách a potom, když jdeme i dál na ten východ, je ještě polujasno a bude se zatahovat až později během dne. Na západě už se nám pomalu zatahuje a během dne se také může přidat déšť, přehánky, lokálně i bouřky. Později k večeru budou na západě a severozápadě Čech srážky opět ustávat.
0: Ať bude jakkoliv, s láskou nám je líp. O tom budou zpívat teď i Lucka Vondráčková, Pepa Wagner. V dobrém ránu na Blaníku za 4 minuty bude 8:45.

0: Prý se tomu říká láska, zpívala Lenka Filipová v Dobrém ránu na Blaníku. O korunovační klenoty na Pražském hradě je letos rekordní zájem a to ještě nejsou ani přístupné veřejnosti. Výstava ve Vladislavském sále odstartovala včera ráno a hned první čtyři dny jsou beznadějně obsazené školami. Rezervaci má přes 300 tříd od školek po gymnázia a loni na to hrad vyhradil dva dny, letos kvůli náporu teda rovnou čtyři. Tematicky se výstava nese v duchu 500 let od nástupu Habsburku na český trůn a poprvé po je k vidění i korunovační roucho a novinkou je taky haptická kopie koruny pro nevidomé a slabozraké, takže si klenoty můžou vlastně klidně i osahat. A myslím, že pro školáky je to rozhodně lepší výukový materiál než slepé memorování nezapamatovatelných letopočtů v lavicích, které si samozřejmě nikdo nezapamatuje. Jak jsi na tom byla ty, Adel, když ses učila dějepis? Pamatuješ si data?
1: Ne, data si nepamatuju, ale já jsem dějepis milovala, takže já bych se určitě šla ráda podívat na.
0: No já jsem dějepis minuty. Taky miloval, ale z dat si pamatuju 1212, Zlatá bula, Sicilská, 1620, bitva na Bílé hoře a nic víc po mně nechtějí.
1: Já si pamatuju druhou světovou válku.
0: No jasně, tak to už jsou potom moderní dějiny tam. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8 hodin na 18 minut. Rádio Blaník.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník. Ano, dneska přivítám dalšího parťáka a tentokrát to bude mladý zpěvák. 31 let, no řekněte, co to je. Rodák z Liberce přijde. Vojta Drahokoupil, úplně poprvé na Blaníku, dneska mezi 4. a 5. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
4: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
5: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
4: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Kdo je tam?
10: Soudní exekutor.
9: Nejsme doma.
10: To máte pravdu, už nejste doma.
11: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
12: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
13: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti.
15: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
14: Bude vejdán.
16: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
17: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
16: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
17: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
18: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
19: A jaké?
18: Alfa křížovky, ty s duhou.
19: A s tákem.
18: Najdete na levnekřížovky.cz.
19: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
18: Mua.
20: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
21: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
22: Pro doma.
23: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
24: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
25: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
26: Plánujete se stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
27: Fotky z našich akcí,
28: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
27: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
29: Blaník za volantem.
30: Komplikace zůstávají před Prahou na dálnici D10 na 9,5 kilometru. Zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s dodávkou. V koloně si postojíte už od 16. kilometru asi půl hodinky. A další velký pozor platí na D6 hned na prvním kilometru ve směru do Prahy. Tady je zablokovaný jeden jízdní pruh. Policie tu vyšetřuje srážku dvou osobáků. Počítejte i tady s narůstajícím zdržením. A v Dubenci na Příbramsku se je nehoda dvou osobních aut, ale zdržet tady byste se už neměli. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
31: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
29: Rádio Blaník, zprávy.
32: Rádio Blaník.
33: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Podle premiéra Andreje Babiše je změna u emisních povolenek přijatá europoslanci lepší než nic. Řekl, že zásadně to ale ničemu nepomůže. Evropská unie by se podle něj měla dohodnout a systém ETS 2 zrušit anebo odložit. Soud v Praze poslal nepravomocně na 18 let do vězení cizince za rozsáhlou drogovou trestnou činnost anebo pokus o vraždu. Uvedla to Národní protidrogová centrála. Stavbu silničního obchvatu Třebíče s avizovanou cenou 4,8 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty chce ředitelství silnic a dálnic zahájit nejpozději do 3 let. Dokončení pak předpokládá v roce 2031. Ceny ropy dál rostou. Vzhůru je tlačí konflikt na Blízkém východě a omezení těžby v Libii. Brent si tak připisuje přes 2% na zhruba 108 dolarech. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
34: Dobré ráno, Rádia Blaník
29: s Petrem Slívou.
0: Celé léto vám na letních koncertech Blaníku rozdáváme speciální samolepky Rádia Blaník a Centropolu. A co s takovou samolepkou udělat? No to se dozvíte už za malou chvíli. Za 3,5 minuty bude 8:30.

0: Přátelství na Entou a Petr Novák na Blaníku. Přátelství se cení a z čistého přátelství vám na letních koncertech Rádia Blaník, které jsou z čistého přátelství úplně zadarmo, celé léto úplně zadarmo rozdáváme naše sluníčkové samolepky.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: A tyhle ty speciální samolepky Rádia Blaník a Centropolu vám přivezeme i na ten další letní koncert, který se uskuteční už tento pátek v Čáslavi. Co s takovou samolepkou?
3: Tu si někam vylep, Péťo, teda ty ne, ale kdokoliv z našich posluchačů
0: může. Já
3: můžu,
0: ale je mi toho vyplatný.
3: Budeš mít samolepku. Ale vám, našim posluchačům, může vynést 5, 7 nebo až 100 tisíc korun. A to tak, že vy si ji vylepíte a napíšete nám, kam jste si ji tedy dali, a to přesnou adresu místa plus třeba na lednici, na auto, na popelnici, prostě aby jsme věděli, kde ji hledat, na číslo 600 318 118. Do této hry se můžete zaregistrovat i vyplněním formuláře na našem webu radioblanik.cz. No a každý týden pak od pátku do neděle jezdíme za vámi a hledáme ty vaše samolepky. Pokud za vámi dorazíme a samolepku najdeme, tak dostáváte automaticky 5000 korun, pokud budete navíc zákazníkem Centropolu, tak 7000 korun, no a jeden z vás ve velkém finále může vyhrát rovných 100 000.
0: No a jezdíme od pátku do neděle a ten minulý víkend za někým z vás opět vyrazil náš krajánek, tentokrát to byl Martin Císař, a mimo jiné dorazil i za Lubošem do Tábora.
4: Luboši, co vy na to, takováhle víra 5000 korun, to se přece šikne, ne?
5: Šikne se to a myslím si, že něco dám i na nějaký třeba dětem nebo tak postižený.
0: Tak nám napište, kam jste si tu naši samolepku nalepili, protože pozítří zase vyrážíme. A pokud tu samolepku ještě nemáte a nemáte cestu ani do Čáslavy, abyste si ji vyzvedli, tak si ji prostě vytiskněte z našich stránek radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: A tohle už je Čmeláka, Divokej byl, a za chvíli počasí, ano, počasí, 3 minuty po půl deváté, teď jsem se ztratil v prostoru a v čase.

0: Line Sleeps Tonight a Tight Fit na Blaníku, když to meteorologové všechno spočítali, tak dospěli k číslu 54. Nejvíce tropických dní letos meteorologové zaznamenali ve Strážnici a to bylo rekordních 54. Je to nejenom nejvyšší počet tropických dnů na této stanici, ale zároveň i na kterékoliv stanici na našem území v historii měření. Rekordní byl letos i počet tropických nocí, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů, těch meteorologové naměřili 35. Tak to současné počasí má velkou výhodu, v noci se dá konečně pořádně spát. A co přes den, jak to bude?
1: Dnes budou ty teploty poměrně vysoko, teploty nás čekají až k té tropické 30, se přiblíží, bude 22 až 27 stupňů a na horách bude okolo 18. Nicméně letní den úplně nečekejte, i když teď je v Čechách a na východě a na jihu území ještě polojasno až slunečno, během dne se bude postupně zatahovat. Přidají se ojediněle i přehánky, lokálně se můžou dokonce objevit i bouřky. K večeru bude pak na západě a severozápadě srážek opět ustávat.
0: Já nevím, jak se na tom ty, ale mě ani tak nevadí, že je přes den 30, ale když to v noci klesne potom prostě na nějakých 15, 14 nebo prostě klidně k té 10 a dá se spát, tak se to dá přežít potom.
1: To je pravda, to je pravda.
0: Člověk vyvětrá. Tak větrejte, za chvíli už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku a taky Palo Habera, teď je 8:40.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema, instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Bera, je to o hvězdách v dobrém ránu na Blaníku. No, je to ve hvězdách zatím, jaký rok budeme hledat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale jednu malou nápovědu pro vás mám už teď. Po 9. hodině se vypravíme do roku, ve kterém měl premiéru jeden slavný americký film, ke kterému mimo jiné vznikla i tahle písnička. Tohle předehra, taková ikonická docela. Tak už můžete začít přemýšlet a více po 9. Teď ještě Albánova, Romina Paura, Šarazan na Blaníku. Dobré ráno.

0: Šarazen, Šarazen, Albano a Romina Power na konci dnešního dobrého rána. A za pár minut už vklouzneme do toho slibovaného tajemného roku a tam nám bude zpívat třeba Karel Gott, Hanka Zagorová a novinku měl tehdy i Katapult. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami, teď je 8.53. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
3: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
4: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
5: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
4: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
5: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
4: A dětem přidáme helmu zdarma.
5: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
4: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
6: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
3: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnes si nezapomeňte sebou vzít deštníky. Odpoledne bude většinou oblačno. Od severozápadu se pak začne zatahovat a na většině území se vrací dešť, přehánky, ojediněle i bouřky. Ale naměříme ještě letních 23 až 27 stupňů. Tolik o počasí a pojďme na silnice.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Před Prahou je kolona na dálnici D10 kvůli vážné dopravní nehodě osobního auta s dodávkou na 9,5 kilometru. Počítejte se zdržením už od 17. kilometru a v koloně si postojíte víc než půl hodinky. Pozor, dejte teď aktuálně před Prahou také na D1. Na 25. kilometru v levém pruhu se srazily dva osobáky a na D8 na 5. kilometru ve směru do Prahy překáží zase porouchaný osobák, tak opatrně i tady. Tolik dopravní servis a teď už se zprávami je tu Monika.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Správa železnic řeší špatné podloží v Českém Třebové. Pátrání po zmizelé ženě policie rozšířila. Čeští volejbalisté narazí na Itálii.
9: Rádio Blaník.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Modernizaci železničního uzlu Česká Třebová se zkomplikovala. Po zahájení prací se část podloží sesunula a stavba se kvůli tomu zpozdí zhruba o 2 měsíce. Stavba probíhá za plného provozu a termín realizace až do roku 2031 je podle zprávy železnic dostatečně dlouhý na to, aby problém dokázali vyřešit. Policie už rozšířila pátrání po Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku po celé Evropě. Nedále prověřuje všechny získané informace a obrací se také na veřejnost. Nově kriminalisté upřesnili oblečení, které mohla mít žena při odchodu z bydliště na sobě. Matka dvou dětí odešla z domova 3. září ráno, ale do zaměstnání v Ostravě nedorazila. Historická vila v Pražské Bubenči prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Jedná se o jeden z nejnovějších kampusů v Česku, který bude nově sloužit soukromé škole. Ta používá speciální vzdělávací model a víc říká jí ředitel Pavel Růžička.
11: My jsme zrekonstruovali tu vilu kompletně pro potřeby školy a k tomu přistavili moderní pavilon, který má zakopanou tělocvičnu, dole v podzemí a nahoře jsou 4 nové učebny. Takže jsme spojili taky jako nový s tím starým, ale ta stará budova prakticky vypadá pouze zvenku tak, jak původně vypadala.
10: Historická cenná prvorepubliková budova má bohatou minulost. Sloužila jako rodinná vila, sídlo rozvědky a naposledy jako velvyslanectví. Čeští volejbalisté dnes se zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních 3 evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po 3 výhrách utrpěli první porážku na turnaji 1-3 z domácí Itálii. Češi už mají postup do 8. finále jistý. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
9: na Rádiu Blaník.
12: A otevíráme to dnešní hledání tajemného roku. Připravena jsou telefonní čísla 800 109 109, kam můžete volat, 603 118 118, kam můžete psát. Stejně tak můžete své tipy dávat do komentářů na našem Facebooku. No a první písnička z tajemného roku je tady.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Hotel California. V tajemném roce američtí Eagles vydávají na singlu právě tuhle tu písničku, podle které vlastně pojmenovali celé své album. To album vyšlo rok před tajemným rokem, ale nás zajímá to vyjití singlu, ke kterému došlo v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A ve stejném roce taky Karel Gott vydává písničku v září. A tady jsou vaše první tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petře, zdravím vás.
0: Já vás taky, kdo tam?
3: Láďa Jablonec nad Nisou.
0: Povídejte, Láďo.
3: A já tipuju rok 1978.
0: Tak, 78. to je slovo chlapa. Co jste dělal v 78. Láďo?
3: Dělal jsem maturitu na základní škole. To znamená 9. třída.
0: Dobře, maturitu v 9. třídě, jasně, končil jste. Moc vám děkuju. Mějte se pěkně, naschledanou.
3: Jste fajn rádio, že mi tu dobu připomínáte.
0: No tak budeme i dál.
3: Je,
0: fajn. Moc děkujeme, naschledanou.
3: Mějte se, naschle.
0: Pojďme, ne, jsem hezky, Arel.
4: Napsala nám třeba Iva z Prostějova, ta typuje rok 1977 podle Káji Gota a napsala mě bylo 6, takže první třída, ráda bych se vrátila na jeden den do dětství.
0: No to já možná taky, na jeden den, jo, to by šlo.
4: Pak nám napsala Sonja, ta taky typuje rok 77 a napsala k tomu, to se mi narodil můj skvělý manžel.
0: Díky, díky.
4: No a typovat můžete i na našem Facebooku, i tady máte nápovědy a typuje tady třeba Ludmila, takže všechno nejlepší k svátku.
0: No, jasně,
4: a
0: jo.
4: Ta typuje rok 1976.
0: 76. mám zapsáno a pojďme na první slovní nápovědu. V tajemném roce má premiéru jeden slavný americký hudební film, ve kterém hlavní roli stvárnil John Travolta.
5: Jseš postavy stejně dobré jako na parkety.
0: A ten film se jmenuje Horečka sobotní noci.
6: Byl jsi fakt skvělý. Pěkně jsme to tam vybíjeli v italském stylu.
0: Slavný americký hudební film Horečka sobotní noci má premiéru právě v tajemném roce. Bratři Gibbové, respektive skupina Bee Gees, k tomu filmu složila hudbu. Tak si teď dáme tu stěžejní písničku a vy zatím volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118, ve kterém roce se to dneska nacházíme.

0: Lovidový a Hanka Zagorová, písnička, kterou se vypůjčila z Itálie a sama ji opatřila českým textem.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Tak to byla další hudební nápověda. V té první slovní jsme si připomněli rozměnu hudební film, který měl v tajemném roce premiéru, a to Horečka sobotní noci s Johnem Travoltou v hlavní roli. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Radka Hrubu Počernice, velmi zdravím, a právě v září roku 77, který typuji, díky Horečce sobotní noci a Katapultu, který jsme milovali, se zahájila studium na gymnázium v Kolíně.
0: Aha.
2: A jako jediná jsem si vybrala jako povinný jazyk francouzštinu, ostatní žáci nebo spolužáci byli instruováni rodiči, že angličtina je perspektivnější.
0: No.
2: Já jediná jsem chtěla francouzštinu, protože jsem milovala.
0: Těžká teda.
2: Krásná a těžká, ano, jak tak bývá v životě. A zamilovala jsem si díky seriálu, tehdy byl kurz francouzštiny s Irenou Kačírkovou a s Drahou Koupilkou, a byl tam jeden autentický francouzský herec, který prostě tady provázel po Praze.
0: Mm-hmm.
2: A ta francouzština mě celý život baví, živím se tím a jsem hrozně vděčná za to.
0: Tak, merci beaucoup. Mějte se krásně.
2: Bonjour.
0: Naslyšenou. Pojďme na SMSky, Ariel.
3: Zdravím, můj dnešní tip na tajemný rok je 1976 podle filmu Horečka sobotní noci. V té době jsem začala chodit na střední školu, jste super rádio, to nám napsala Magda z Nasavrk.
0: Díky, Magdi.
3: Potom přidám tip na rok 1977, podle Haničky Zagorové to typuje Ivana z Vysočiny a napsala, bylo mi zrovna 7 let, takže základní škola.
0: Dělám čárku, díky.
3: A ještě jeden tip na rok 1977 nám posílají Lucka, Irča a Monča a chtěli by popřát Lidušce k svátku hodně zdraví, štěstí a lásky, napsali, máme jí rádi a jsme rádi, že máme takovou kolegyni.
0: Tak zdravíme Lidušku, holky, děkujeme. Já už jenom připomenu čísla, na která můžete volat a psát.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.
0: A tohle je další písnička z tajemného roku, Katapulta, Hlupák váha.

0: Katapulta, hlupák váha.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: To byla další písnička z tajemného roku, ve kterém vznikl třeba film Horečka sobotní noci, respektive měl premiéru v tajemném roce 16. prosince, to proběhlo v Americe. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka. Já myslím, že je to rok 77.
0: Aha.
3: To jsem se akorát ženil a pak se mi narodil na podzim syn.
0: Tak děkuju za vzpomínky, mějte se krásně, Jardo, naslyšenou.
3: Taky, naschle.
0: Pojďme na SMSky.
4: Ahoj Rádio Blaník, je to rok 1980 podle Haňčky Zagorové a to jsem se narodil, zdravím z Řecka z Doulené, to nám napsal Petr původně ze Šumperku.
0: Díky Petře, píšu 80.
4: Máme tady ale třeba i další tip na rok 77, ten nám tipuje Monika z Lančkrouna podle Horečky sobotní noci a napsala na svět jsem přišla až o 4 roky déle, jste bezvadní moderátoři.
0: Ježíš, děkujeme.
4: A potom přidám ještě Mirku z Čenkova, ta přidává čárku ke stejnému roku, čili 77 a napsala k tomu, tipuji to podle filmu, byly mi 4 roky, takže jsem chodila do školky.
0: Děkujeme a k jakému roku přidáte čárku vy? To nám buď to zavolejte na 800 109 109, nebo napište na 603 118 118, nebo do komentářů na našem Facebooku. No a když k tomu roku, který tipujete, máte zároveň i nějakou osobní vzpomínku, tak budeme rádi, když ji přidáte. A další nápověda už za chvíli.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Cítíš, jak to voní? To je uzené od Zemana.
6: Od Zemana?
5: No ano, tento týden mají uzené ramínko v akci.
6: Uzené ramínko? 1 kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte senzační akci na uzené ramínko. 1 kilogram jen za 79,90. Opravdu, uzené ramínko jen za 79,90.
5: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
7: Když potřebujete brýle, tak
8: Bob Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak
8: Bob Optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
8: Bob Optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
8: Bob Optik.
7: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
9: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
10: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
9: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
10: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
9: 18. září až 4. října, Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
10: www.cirkushumberto.com.
11: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
12: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
13: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
14: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
15: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
14: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
15: Tak teď už to zvládnem.
16: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
17: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
18: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
17: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
18: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
17: A dětem přidáme helmu zdarma.
18: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
17: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
19: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion-prague.cz.
20: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
21: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
22: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
23: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
22: Těšíme se na vás.
24: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
25: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
26: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
27: Nejlevnější pneu.cz.

0: Knowing Me, Knowing You zpívala ABBA v Tajemném roce poprvé.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Respektive poprvé jste si mohli tuhle písničku pustit. Co se taky ještě stalo v Tajemném roce? No tak třeba Karel Gott vydal písničku v září. Hanka Zagorová Málo kdo ví a Kaťáci Hlupáka. Hlupák Váha. Tahle písnička vyšla v Tajemném roce. A taky měl premiéru jeden slavný film s Johnem Travoltou v hlavní roli. Horečka sobotní noci, ke kterému hudbu složili Bee Gees, bratři Gibovi. Další nápověda za okamžik, ale předtím ještě dostanete slovo vy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Kačaba z Brna.
0: Tak povídejte, jaký máte tip.
3: No já tipuju rok 1976.
0: 76. A proč?
3: No proč?
0: No proč?
3: Protože...
0: Proto, jo, protože, dobře, tak to byla odpověď, tak fajn, tak krásný den dobrý, no.
3: Já jsem byla ještě na houbách a můj drahý muž uslovil myši.
0: Díky moc, mějte se pěkně, zdravíme do Brna, naslyšenou.
3: Krásně, naslyšenou.
0: Drahý muž lovil myši, to jsem ještě neslyšel.
4: Taky ne, jako, taky ne.
0: Že když se člověk narodí, že už loví myši. No dobře, pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Magda z Kolína, dobrý den, typuji rok 1976. V tomto roce jsem se narodila, no a za pár dní mi bude 50.
0: Díky.
4: Přidám další tip, a to na rok 1978, ten nám poslala Šárka z Jičína. Napsala, bylo mi 8 let, v únoru jsem měla úraz na sáňkách a Michal Malátný z Činasek mi nosil tašku ze školy.
0: Fakt jo, spolužák, díky.
4: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1977 a to je anonymní tedy, ale napsal tady jeden posluchač, typuji podle Rákosníčka a to jsem se zrovna narodil.
0: Díky, díky. No a Rákosníček je ta další slovní nápověda.
5: Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál je rybníček Brčálník. Ve dne je docela obyčejný, ale sotva ho večer přikryje černočerná tma, začnou se tam dít podivuhodné věci. Nejdříve to ve vodě zažbluňká, pod břehem zakuňká, v rákosí lupne, ve vrbě hrkne a teprve potom se objeví Rákosníček.
0: Nápověda, která se objevila už ve včerejším odpoledním vysílání, takže kdo slyšel, tak možná už tuší. Ano, Rákosníček, tenhle ten zelený pidimužík, přišel na televizní obrazovky 21. prosince Tajemného roku, takže těsně před Vánoci. A Jiřina Bohdalová samozřejmě namluvila tenhle ten večerníček. Víte vy, kdy to bylo, ve kterém roce? Pokud ano, tak nám to zavolejte na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118 a Mekeš Birka zpíval tuhle písničku. Zažni!

0: Wings, takzvaná superskupina založená ex-Beatlem Paulem McCartneym a Mull of Kintyre. Písnička, ve které Paul McCartney opěvuje skotský, docela skalnatý mis, na kterém si sám pořídil farmu. Taky tohle je písnička z Tajemného roku a tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Peťo, ahoj, Martina, Petín, zdravím tebe i Adelku a všechny posluchače.
0: Děkujeme, povídej.
1: Dneska si myslím, že podle horečky sobotní noci to bude rok 1977.
0: Může být, byla jsi na světě v tom roce?
1: Byla, bylo mi 8, takže nějaká druhá, třetí třída. Moji sestře byly dva, takže mamka byla s náma doma na mateřka.
0: Děkuju, měj se krásně, krásný den do Vsetína, ahoj.
1: Ahoj, díky, čau.
0: Pojďme na SMSky.
2: Ahoj Blaníci, dneska je to rok 1977, podle oblíbeného rákosníčka to nám napsal Karel z Černovic.
0: Díky Karle.
2: Přidám další anonymní SMSku, myslím si, že jde o rok 1977 a to mi tehdy bylo krásných 8 let.
0: Díky.
2: A přidám i tip na rok 1976, ten nám poslala Martina z Tábora.
0: Tak 76 zaznamenána. No a k horečce sobotní noci a rákosníčkovi přidám ještě jednu slovní nápovědu. 20. října tajemného roku při páru vrtulníků v blízkosti bratislavského letiště zahynula manželka tehdejšího prezidenta Gustáva Husáka, Věra Husáková, její osobní lékař a tříčlená osádka stroje. A takhle na to po letech vzpomínal jeden z tehdejších pohlavárů, Lubomír Štrougal.
3: Kusta to vyslech v klidu, trošku takhle nějak zavzlikal, nic neřek. A odešel od nás. Já jsem si ještě popošel pár kroků z té místnosti do té chodby před těma schodama, než on začal vystupovat do toho prvního patra. Pojďám, Gusto, nepotřebuješ něco? A to, ne, já bych ji chtěl vidět.
0: Tak to byla poslední nápověda, vy ještě chvilku můžete volat a psát. Tajemný rok na Rádiu Blaník.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planel.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
14: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
15: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Jiří Korna, Robinson a poslední písnička z Tajemného roku, podle které se ještě dalo hádat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tohle jsou ty poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta.
0: Povídejte.
3: Podle Rákosnička si myslím, že to byl rok 76.
0: Tak 76. Co jste dělala v 76.
3: Já si teda pamatuju, že jsem byla v létě, bylo mi 16 pryč.
0: No.
3: A byla jsem s bráchou a se švagrovou. No, tenkrát se tomu neříkalo trek, ale byli jsme v malý fatce. Bylo to fakt super.
0: Šli jste prostě na túru.
3: No, no.
0: Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet.
3: Na to jsem si koukala, měla jsem ročního synovce, tak jsem se s ním občas koukala, ale moc mě to nezajímalo.
0: Jasně. Chápu, v 16. Mějte se pěkně, nashledanou.
3: Taky, naschle.
0: A poslední SMSky.
4: Z Malšic nám napsala Lidka, Tajemný rok je podle nápovědy rok 1977 a v tomto roce jsem skončila základní školu a šla se učit na Pánskou Krejčovou do Třeboně.
0: Děkujeme za vzpomínku.
4: Přidávám ještě Krtka z Rychnova nad Kněžnou a ten typuje rok 1977, také podle Rákosnička.
0: Děkujeme.
4: No a rok 1978 tady typuje třeba Petra z Brna, která napsala, v tom roce se mi narodila moje mladší sestra.
0: Díky, díky. No a já zhrnu nápovědy. Horečka sobotní noci, slavný film s Johnem Travoltou, má premiéru v Tajemném roce. V televizi se poprvé před Vánocem objevil Rákosníček a taky jsme si připomněli onen pád vrtulníku, ve kterém zemřela manželka tehdejšího prezidenta Gustava Husáka. A tady je rozhřešení, pokud jste typovali rok
1: 1977.
0: Tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tak to byl dnešní Tajemný rok, další tady bude zase zítra. My se na vás s Adel těšíme v dobrém ránu už v 6 hodin. A za chvíli už dopolední vysílání a Pepa Černý, tak se mějte krásně a zůstaňte s Blaníkem. A ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1977. John Paul Janka, Love is in the air.

0: Love is in the air. Láska je ve vzduchu, přátelé. A to ani není květen. To už jsme za půlkou září. Letí to. Olympik si dáme, co vy na to?
1: Nech to být, to se stává, kde kdo bral.
0: Nech to být, i když máš zvláštní ráno. Já vám to pak budu snad vyprávět. Turbo, láska z pasáží.
1: Proč vás překáží láska z pasáží?
0: A činasky dorazí.
1: Nebe modrý nad námi je.
0: No, modrý, tady spíš trošku šedý, bych řekl. Ale my jsme Blaník a my máme modré logo. A to je s námi celoročně, i když venku sněží, i když létají blesky a když je nějaká ta vánice. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, hezky česky vám budeme hrát i nadále a za 3,5 minuty už bude 10 hodin.
2: Rádio Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio
4: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. To dnešní dopoledne bude už většinou pod mrakem. Odpoledne se navíc od severozápadu zatáhne a postupně se na většině území přidají přehánky, ojediněle také bouřky. Naměříme ale stále příjemných 23 až 27 stupňů. Tolik o počasí a následuje doprava.
3: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: Silný provoz hlásí Pražský okruh. Problémy jsou jednak ve směru k letišti. Tady na 12. kilometru na úrovni Radotína policie vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. Zablokovaný je jeden jízdní pruh. A další komplikace jsou ve směru k D1 na okruhu. A to u sjezdu z D5 na 22. a 5. kilometru. Tady se srazilo osobní auto s nákladním s kolonou. Počítejte už od Zličína. Zdržíte se také na příjezdu do Prahy po D1. Na 25. kilometru v levém pruhu se srazily dva osobáky a v koloně si postojíte asi 3/4 hodinky. A to je z dopravy pro zatím vše. Teď už pokračují zprávy s Monikou.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Bulharsko by mohlo mít letouny z Česka. Zemi ovládne noc literatury. Fotbalovou Spartu čeká horká půda v Jerevanu. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko nabídne Bulharsku 8 nových letounů Skyfox společnosti Aerovodochody. Před dnešním odletem do Bulharska to řekl premiér Andrej Babiš. Ministr průmyslu Karel Havlíček doplnil, že delegace jede uzavřít i kontrakt na prodej českých elektrobusů. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy, v létě pak intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude proto letošní úroda poloviční. Na jihu Čech dokonce jen třetinová. Pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
6: Když se podíváme na jednotlivé ovocné druhy, tak z těch, které dopadly hůř, tak to jsou především třešně a broskvoně. U jablek ta sklízeň také nevypadá příliš dobře, sklidíme ani ne polovinu. Co se týká cen, těžko předpokládat, jaký bude vývoj. Česká republika je závislá na dovozu, takže spíše bude záležet na tom, jaká bude nabídka v těch okolních zemích.
5: Ztráty budou mít letos také zemědělci. Na obilovinách a olejninách budou výnosy na úrovni 20%. Nyní se navíc potýkají s rostoucími cenami nafty. V pražských Holešovicích dnes na 23 místech začne pražská část festivalu Noc literatury. Současně se k projektu připojí víc než 100 měst a obcí po celé zemi. V Praze se bude číst v bývalých továrních a průmyslových objektech a ukázky zazní v podání předních českých herců. Fotbalisté pražské Sparty se na úvod Evropské ligy zopakují po roce duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Utkání začne v 18:45. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Bude, děkujeme.
3: Pepa Černý.
2: Na rádi. Rádio Blaník.
0: 10. hodina právě odbyla. Vy posloucháte Rádio Blaník, přátelé. My vám hrajeme hezky česky a budeme v tom pokračovat. Za chvilku dorazí kolegyně Samira, která pro nás má další díl svého úžasného pořadu Proč se říká, co se říká. A v této hodině se podíváme také do Frýdku Místku. No a teď je tady kapela, kterou mám strašně rád, a písnička, kterou od nich mám nejradši. Někdy se to schumelí. Olympik, nech to být. Krásné dopoledne.

0: Plzeňské turbo a láska z pasáží na vlnách Blaníku a už je tady.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Otázka je, kápne Samira Božskou?
3: Když po někom chceme, aby kápl Božskou, nechceme po něm samozřejmě nic božského. Chceme, aby konečně přestal mlžit, přiznal barvu a řekl, jak to je. Ale proč se pravda kape a co má společného s Bohem? Tohle spojení má kořeny ve starším významu božská pravda. Pravda byla spojována s Bohem jako s nejvyšší autoritou, tedy s něčím naprosto pravdivým a nespochybnitelným. Když někdo řekl božskou, myslela se právě božská pravda. Slovo pravda časem z výrazu vypadlo a zůstalo jenom to božská. A teď to kápnutí. Sloveso kápnout se dříve používalo také ve významu něco vyzradit, prozradit nebo konečně něco říct. Žádná kapka svěcené vody, žádný tajný církevní obřad, ale spojení dvou starších jazykových významů. Takže jestli máte dnes nějaké tajemství, které už dlouho držíte, možná je čas kápnout božskou, ale dobře si rozmyslete komu.
0: Tak já nevím, třeba Ivě. Děkuju, Samčo.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A my si budeme dál hrát. Hezky česky, tohle jsou Činasky.

0: Buď jak Krtek na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, občas slýchám otázku, má Krtek vůbec oči? Ano, Krtek má oči, ovšem nejsou moc vidět. A víte, jak Krtek dýchá? Krtek dýchá normálně nosními dírkami a má je dobře vyvinuté, takže i když hrabe, tak může dýchat. No a pak je klíčová otázka, co vlastně dělá Krtek v zimě? On spí? Ne, Krtek v zimě nespí. Krtek se akorát přesune hlouběji, takže ho nevidíme, protože on spoléhá na to, že nahoře je mráz a ta zem je zamrzlá a tvrdá a tak hrabe níž pod povrchem. No a když přijde jaro, když se trošku oteplí, tak ho konečně zase vidíme a jak všichni zahrádkáři vědí, nemáme z toho úplně radost, i když Krtek jo. Tak za chvilku Pavel Vítek, Modlitba a taky Afrik Simona Hafana na Blaníku.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
2: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
3: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
2: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
11: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
10: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
12: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Ahoj, tady Vašek Neudbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
15: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
16: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
17: Lázně Vráž u Písku.
16: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
17: Lázně Vráž u Písku.
16: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
17: Lázně-vráž.cz. Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
18: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
18: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Umělá inteligence ruší pracovní místa.

0: 31. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Jde na vás jaro? Na nás taky.
2: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.

0: Žentour proklínám, posloucháte Blaník. A my se teď vydáme až do Frýdku Místku, do města, odkud je kapela Miraj, přátelé, protože teď v sobotu 19. ovládne celý Frýdek Místek víno, protože festival Frýdek Místek žije vínem se odehraje právě teď v sobotu. Největší vinařská akce v okolí. Letos poprvé v nové osmičce. Více prostoru, více zážitků a pořád ta atmosféra, kvůli které se každý rok vracíte. Svá vína přijede představit 15 moravských a zahraničních vinařství. Během celodenního programu vystoupí cymbálové muziky a žejch je teda, jo. Taky folklorní soubory, proběhne kuchařská show. Můžete se zapojit do zábavných i vzdělávacích vinařských aktivit, zúčastnit se dokonce včelařského workshopu a degustací s vinaři. Začíná to v 1 odpoledne, končí v 9 večer a v závěru dne, pozor, proběhne koncert mladých nedvědů. To bude paráda. Tak zdravíme do Frýdku Místku, přátelé. Pokud vás to zajímá nějak blíž a chcete se ještě nějak připravit na ten program, tak se podívejte na webové stránky www.fmžijevínem.cz. FM jako Frýdek Místek, chápeme se, ne jako FM ty vlny, na kterých teď chytáte rádio Blaník. Za chvilku Lucie, Černí anděle a možná stihneme i Syra Eltona Johna, Sacrifice.
1: Máme pro vás další výjimečný dárek.
2: Patříme k sobě ty a já.
3: Celý nadcházející víkend strávíme s dámou, která chystá už druhý sraz optimistů.
1: My pro vás máme vstupenky.
3: Vyhodíme navíc její nejhezčí písničky a také si s Olgou trochu popovídáme.
4: Až budu starou ženou, budu chodit v přístavu.
1: Tak laďte Blaník a užijte si víkend s Olgou Lounovou.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Datart uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
20: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
21: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
22: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
23: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
24: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
25: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Sacrifice a Elton John na Blaníku. To je legenda, krásná klasika. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Michal David. Taky Lucie Bílá.
1: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
0: A neobyčejný bard všech bardů.
2: Máš svůj svět a ten se ti hroutí.
0: S Blaníkem se nic nehroutí, přátelé. Hrajeme vám hezky česky už 27 let a budeme pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut bude 11 dopoledne.
3: Rádio Blaník.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na... No... Hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
8: A jaké?
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s tákem.
7: Najdete na levnekřížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Mua.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Pro doma.
15: Rádio Blaník. Počasí.
16: Rádio Blaník.
17: Přeji vám pěkné dopoledne. U zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Do našeho regionu se odpoledne vrací déšť, postupně od severozápadu se zatáhne a na většině území bude pršet. Vyloučené nejsou ani bouřky, ale přesto si užijeme letních 25. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
18: Jak bude?
19: A co si vzít na sebe?
18: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
17: Silný provoz zůstává na Pražském okruhu, teď aktuálně tam policie vyšetřuje hned dvě dopravní nehody. Jednak pozor na 61. kilometru směrem do Štěrbohol za sjezdem z dálnice D11 se srazilo osobní auto s nákladním. S kolonou a se zdržením, ale počítejte na okruhu i ve směru k letišti na 12. kilometru, kde na úrovni Radotína se došetřuje srážka dvou osobních aut. Bouralo se také na Praze západ, v Lipčicích nad Vltavou došlo k vážné dopravní nehodě dodávky, dávejte si pozor. Tolik dopravní servis a teď jsou na řadě zprávy s Monikou.
20: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
21: Zprávy Rádia Blaník.
22: Stručně, jasně, přehledně.
23: Zdražování energií může přinést problémy ve výrobě. Na Brněnsku unikla ze skladu chemikálie. Policie zadržela při zásahu ve středních Čechách 5 lidí.
24: Radio Blaník.
23: Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Velké podniky se obávají zdražování energií, růst cen sledují ekonomové a některé velké podniky dokonce varují, že může dojít k zavírání provozu. Minister průmyslu Karel Havlíček České televize řekl, že stát chystá opatření na pomoc. Jedná se třeba o plošné zastropování ceny elektřiny a plynu u výrobců i dodavatelů. Nejvíc zasažené bude ocelářství, chemický průmysl, sklářství anebo výroba stavebnin. Hasiči zasahovali v nemocnici v Ivančicích na Brněnsku kvůli úniku dezinfekčního prostředku. K tomu došlo dopoledne ve skladu, uniklo ho několik litrů. Šlo o chemikálie na bázi kyseliny peroctové. Hasiči využívali přetlakových protichemických obleků. Jeden člověk byl zraněný, na pacienty událost vliv neměla. Policie zadržela po policejním zásahu v Nymburce a na dalších místech pět lidí. Všechny ale nakonec propustila, nikoho zatím neobvinila. Včerejší zásah NCOZ souvisí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Podzimní volby se pomalu blíží. Tentokrát proběhnou volby do zastupitelstev měst, obcí i městských částí a lidé v nich vybírají své zástupce přímo v místě, kde žijí. V čem jsou ještě jiné, to už vysvětluje politolog Jan Kubáček.
0: Komunální volby jsou dané a zvláštní zejména tím, že se odehrávají nebývalé množství obcí a míst. Bavíme se o více než 7000 obcí a probíhají od těch nejmenších vesniček až po ty velké metropole, kde se odehrávají jak na úrovni magistrátu, tak potom jednotlivě v místě.
23: V komunálních volbách je možné hlasovat pro celou kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami anebo oba způsoby kombinovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
1: Děkuji moc, Moni.
21: Pepa Černý
22: na Rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé, 11. hodina právě odbyla, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky a budeme si také povídat o dalším letním koncertě Rádia Blaník, který se blíží a bude už pozítří. A taky probereme dnešní výročí a narozeniny, protože ten dnešní 16. den tohoto měsíce, tedy září, je velice exponovaný. Petr Muk, Láska tě spoutá. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: České rádio.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: zlaté české ručičky. A Petr Slíva tentokrát bude řvát a volat Kateřino, Kateřino.
1: Jsme v Lani.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Kateřinou Cmajdálkovou Výchovou. Dobrý den, Kateřino.
4: Dobrý den.
3: A já o vás vím, že vy jste taková renesanční žena, že se věnujete mnoha oblastem. Vím, že v Suchomastech pořádáte v Sokolovně jumping na trampolínách pro děti i dospělé, že máte kroužky pro děti, že budete chystat dětský tábor a ještě navíc děláte prý skvělé masáže za přijatelné ceny. Popsal jsem vás dobře?
4: Naprosto. A teďko nově ještě předcvičujeme, nebo tady cvičíme jógu, takže jsme tady úplně vyzenovaný a energeticky úplně vyladěný.
3: Já už bych byl asi vyčerpaný teda z toho všeho.
4: A já právě díky tomu, že jsem takový hyperaktivní jako člověk a hypersenzitivní, a aby toho nebylo málo, tak mám vlastně i hyperlordózu, jo, to je taková jako trojkombinace, takže vlastně já cvičím i sama jakoby pro sebe, kvůli tomu mýmu tělu, ale díky té hyperaktivitě a hypersenzitivitě tak mám tolik energie, kterou si nechci nechat pro sebe a chci to předávat dál.
3: A co je takovou jedničkou mezi všemi těmi činnostmi? To jsou ty masáže?
4: Je to hrozně těžký vypíchnout jednu věc, protože já jsem si v 18 řekla, že já jsem vyučený aranžér, že jsem strašně chtěla mít práci, která má smysl. A protože jsem sportovně založený typ, tak jsem chtěla hrozně předcvičovat, protože mám tu energii, že jo, takže ideálně je předcvičováním předat energii dál. Strašně mě vždycky bavily ty masáže a jako aranžér mám hrozně ráda tu kreativitu, takže jsem hrozně chtěla mít nějaký výtvarný kroužek pro děti nebo i pro dospělé. A řekla jsem si, no tak tyhle ty tři věci, kdybych jako takhle mohla v tom týdnu pracovním střídat, to by bylo úplně báječný. No, takže ten nějak život potom plynul, já jsem sbírala různý pracovní i životní zkušenosti, no a takovej 22-letý projekt, v podstatě ve 40 letech jsem si tohoto všechno splnila, jenom vlastně díky tomu, že jsme se v Praze přestěhovali na venkov, kousek od Berouna. Osud mi nachystal nádhernou Sokolovnu přes 100 let starou a vlastně díky vedení, který mi naprosto důvěřovalo, tak mi tady předalo všechny možný prostory, které mohly, abych tady vlastně mohla úplně všechno předat těm lidem.
3: Takže děti se vyblbnou na trampolínách, potom vyklidněné jdou na výtvarku.
4: Výborně.
3: A potom s vámi ještě odjedou na tábor.
4: No.
3: Zatímco tatínci a maminky si přijdou na masáž.
4: Ano, no, to je takový komplexní relax, no, takový idylka.
3: A kdyby se k vám chtěl do některého z těch kroužků, nebo třeba klidně do všech, někdo přihlásit, tak co má pro to udělat?
4: Ideální je, my jsme na tuto chvíli jenom na Facebooku, každý nás v podstatě najde, ať zadá do internetu jakýmkoliv způsobem, to je Sokol, Suchomasty, a nebo moje jméno, já mám hlavní jméno Makačka. Já jsem Kateřina, já jsem Kačka, Makačka, protože to je Makačka.
3: Jasně.
4: Takže Jumping Makačka nebo to je Sokol Suchomasty a všechno v podstatě bych řekla, že už v dnešní době vyjede samo. V podstatě všude mám svůj telefonní kontakt, na který je možný psát, volat.
3: Tak Kateřino, držím vám palce ve vaší bohulibé činnosti. Pokračujte v tom dál. Děkuji za tohleto povídání. Zůstaňte mi ještě na lince a ať se vám daří. Naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase jsme je našli. A teď rozpohybujeme zlaté české nožičky. Do tance mládeži, jak se říká, Michal David a děti ráje. Posloucháte Rádio Blaník, je přesně 11:45 a už jsme v půlce, už je středa. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Madonna, American Pie, slavná píseň, kterou naspíval skoro každý. V originále je ještě mnohem delší, tahle měla 4:19 a ten originál, ten má snad 9 nebo kolik. Mám strašně rád originál. Přátelé, ten dnešní den, to je, jak jsem říkal, ten je exponovaný jako blázen. Středa 16. září a dneska má narozeniny Standa Hložek. Stando, já tě zdravím, všechno nejlepší, 72, to je krása, tak hodně zdraví a těšíme se, že nám ještě zaspíváš někdy třeba na nějaké letní akci nebo na konopišti, uvidíme. Taky nejslavnější mák na celém světě dnes slaví kulatiny, David Copperfield. Pamatujete, když jsme šahali v 90. letech na televizi a na ty karty, co on tam dával a on vždycky uhádnul, na který máme prst. To byl zázrak, co? Nebo když nechal zmizet sochu svobody, nebo ten brooklynský most, pak si pamatuju, když padl z toho Niagarského vodopádu. To jsme čučeli, já vám řeknu, vzpomínky na mládí, no. No a zároveň by dneska slavil velké narozeniny taky pan Pavel Bobek.
1: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál.
0: 1937, v ten rok se Pavel Bobek narodil, velká legenda, taky byl párkrát na konopišti a jeho písně žijí dál, jsme tomu strašně rádi. Zároveň jsem chtěl připomenout, že přesně před rokem nás opustil Robert Redford. Prostě legendy odcházejí, ale jak jsem už říkal včera, každý den se rodí noví lidé a kdo ví, třeba se někdo, kdo je jako Pavel Bobek, narodil právě dnes. Těžko říct. Za chvilku Karel Gott nebo Lucie Bílá. Na Blaníku.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
9: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
8: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
11: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: To je úplně k sežrání.
15: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
14: Cože? Říkala Yogis?
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
17: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
18: Pro doma.
19: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
20: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
21: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
22: A jaké?
21: Alfa křížovky, ty s duhou.
22: A s tákem.
21: Najdete na levnekřížovky.cz.
22: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
21: Mua.
23: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
24: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
25: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
26: Tak co dělá mladej?
27: Ale včera jsem mu málem nařezal.
26: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
28: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Ricky je povery na vlnách Blaníku, blíží se to, blíží.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Další, já vám to řeknu rovnou, jo, předposlední letní koncert Rádia Blaník, přestože je 16. září, tak my pořád jedeme letní koncerty, my se té letní atmosféry prostě nemůžeme zbavit a hlavně nechceme. A proto za vámi už pozítří, v pátek 18. přijedeme, přátelé, do Čáslavy. A víte, kdo tam bude hrát a zpívat? Úplně zadarmo, protože vstupné se u nás neplatí. No, třeba Blanická kapela. A kdyby vám to náhodou bylo málo, tak on dorazí i Vojta Nedvěd.
2: Děda mi vyprávěl, jak žilo v době, kdy život nosil tisíckrát.
0: A to zdaleka není všechno. Dorazí taky Olga Lounová.
3: Tiše se milovat a nekonečně smát, si věci pochopit a ne se muset dát. Ale...
0: Pořád málo, pořád je vám to málo. No tak ještě Janek přijede, no.
4: Vázem zastaví na pouště most a dešti tam.
0: Žádném dešti, nebude dešť, bude sluníčko, to vám teda slíbit nemůžu, ale my prostě počasí na Blaníku umíme, přátelé. A ten koncert se odehraje teď v pátek v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova. A začínáme 5 minut před 5 odpolední, přátelé. Jak jsem říkal, vstupné se neplatí, to je taková jistota. A budeme opět rozdávat ty samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které vám přináší buď 5 nebo 7 000, a nebo dokonce jednomu z vás 100 000 korun. Tak přijďte za námi do Čáslavy teď v pátek. Náměstí Jana Žižky z Trocnova. Přestože to není ani Trocnov, ani Tábor, ale Čáslav. Těšíme se na vás moc.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A když chcete poslouchat kvalitu, tak to ladíte dobře, ladíte Blaník. Za chvilku Lenka Filipová nebo Jirka Schellinger, to je hlas jako zvon.
5: Luxusní dovolená.
1: Nová kola pro celou rodinu.
5: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
1: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
5: Jedeme s ní za vámi.
1: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
5: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska s Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. dle srovnání k 9.9.
14: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planel.
15: V Penny nyní najdete pršáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.

0: Králové a královny, tedy Kings and Queens a Ava Max na vlnách Rádia Blaník. A teď už dost angličtiny, budeme si hrát pouze a jen hezky česky v české hodince. Třeba Marie Rotrovou. Petru Janu a Petra Jandu. A Ninu zaspívá Tomáš Klus. Česká hodinka před námi. Jsme Blaník. Teď bezprostředně před námi počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
4: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
3: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
4: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
3: A dětem přidáme helmu zdarma.
4: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
3: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
5: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
6: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
6: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
7: www.cirkushumberto.com.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude oblačno až polojasno, po ránu může být obloha místy i skoro jasná. Výjimečně ještě zaprší, teploty vyšplhají na 18 až 21 a foukat bude slabý vítr. Tolik o počasí, teď míříme na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
9: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
8: Na Praze západ v Lipčicích nad Vltavou bourala dodávka. Dejte si tam pozor. A problémy hlásí taky Pražský okruh. Podrobnosti má Honza z dopravního centra ŘSD.
10: Pražský okruh se ucpává u obce Ořech vlivem silné dopravy a dopravních nehod. V obou směrech tady naberete asi 10 minut zdržení, ale počítejte i s možností, že ve směru na letiště může začít docházet k blokovému odbavování tunelů. Na druhé straně Prahy se na Pražském okruhu nabírá zdržení asi 15 minut před dopravní nehodou u Černého mostu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholskou spojku.
8: Tolik dopravní servis a na řadě je Dominik a zprávy.
11: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Začala nová výzva projektu Darujeme kroužky dětem. V hradecké nemocnici pomáhají dobrovolníci. Evropa musí posílit odolnost vůči změně klimatu. Dobré poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Rodiny ve finanční tísni mohou žádat o příspěvek na volnočasové aktivity dětí. Díky projektu Darujeme kroužky dětem můžou získat na pololetí až 1,5 tisíce korun. Peníze je možné využít na různé zájmové nebo sportovní kroužky. Aktuální výzva, která začala dnes, potrvá do 24. listopadu. Všechny potřebné informace jsou na webu darujemekroužky.cz. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v srpnu nadprůměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Nejčastějšími cíly byly subjekty veřejné správy, vzdělávacího sektoru a zdravotnictví. Včasná pomoc může při mozkové mrtvici zachránit život. Důležitá je ale také následná rehabilitace a psychická podpora pacientů. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové proto lidem po cévní mozkové příhodě pomáhají také dobrovolníci, jak říká mluvčí špitálu Nikola Bánská.
3: Obvykle dopoledne pacienta navštíví specialista, který mu nastaví režim, předepíše cvičení a zanechá pokyny. Odpoledne pak přichází dobrovolník, který s pacientem zadaná cvičení procvičuje a zaznamenává jejich průběh. Sepíše, co se s pacientem dařilo procvičit a co méně.
2: Na to se pak může specialista zaměřit následující den. Evropa musí pokračovat v plnění svých klimatických cílů, zároveň musí posílit schopnost přizpůsobit se změně klimatu a připravit se na její dopady, řekla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Letošní léto, kdy Evropu zasáhla obrovská vedra a sucha, označila za léto pravdy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
4: Pokračuje, děkujeme, Domí.
0: Pepa Černý.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Krásné poledne, přátelé, posloucháte Rádio Blaník, před námi je česká hodinka a v ní zazní písnička od skupiny Čechomor. Jak dobře víte, tak já tento týden rozdávám v této hodině v české hodince lístky na Hvězdy pod hvězdami do pražského planetária na příští úterý 22. září, kde zahraje a bude taky teda povídat skupina Čechomor, konkrétně Franta Černý a Karel Holas. Pokud se tam chcete vydat, protože je to beznadějně vyprodané, tak si nemůžete koupit lístky, ale můžete je získat právě tady u nás na Blaníku. Už za chvilku, kdy zazní ta píseň, čekáme na ní, až bude doznívat a vy chcete lístky, tak prosím, volejte na číslo 800 109 109, kdo se dovolá jako první, tak ten má dva lístky v kapse. Prosím, volejte jen vy, kteří máte toho 22. v 6 večer čas a můžete být v Praze v nejlepším planetáriu na světě, protože jinak to nemá cenu, abyste volali. Tak těším se na vás, zatím vypínám telefon a zapínám ho ve chvíli, kdy bude Čechomor dohrávat velické zvony. A teď je tady Iveta Bartošová. O lásce, posloucháte Blaník. Krásné poledne a dobrou chuť.

0: Hvězdy pod hvězdami se budou konat příští úterý v pražském planetáriu a bude tam skupina Čechomor, konkrétně František Černý a taky Karel Holas. Kdo pak tam bude s nimi? Kdo bude v publiku? Za nás? Za Blaník? To se dozvíme právě teď. Tak já zvedám linku číslo 1. Jsem zvědav. Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Karolína.
0: Karolíno, odkud voláte?
1: Ze Sušice.
0: Sušice, ježišmarja, tam se dělají sirky, ne?
1: No už dávno ne.
0: Už dávno ne, jo. Já, vidíte, já furt mám, ale je tam odsaď Roman Holý.
1: No ano.
0: No, tak vidíte, aspoň jednu trefu jsem dal. Karolíno, proč voláte právě teď na Blaník?
1: Protože se rozdávají lístky na Čechomor.
0: No, rozdávaj. Musíte je vyhrát.
1: Vyhrávají, tak, ano.
0: Ale jo, my spíš rozdáváme na Blaníku. Já po vás totiž nic nechci, já jsem chtěl jenom, abyste zavolala po Čechomoru. To se vám povedlo asi, že jo?
1: Jo.
0: No, já si taky myslím. Tak dva lístky, radost?
1: Velká.
0: Jo, tak udělejte hurá.
1: No hurá.
0: Hurá, Už jste byla, Karolíno, v pražském planetáriu potom znovu otevření?
1: Nebyla,
0: ježiš, to budete koukat. Takhle máte čas v úterý, doufám.
1: No mám a jsem zrovna v Praze.
0: No ježiš, tak to takhle krásně vyšlo. Koho vezmete sebou, máte dva lístky?
1: No to ještě nevím.
0: To ještě nevíte, třeba někoho potkáte v té Praze.
1: Možná.
0: To nevíte, no, na Václaváku, nebo ve Stromovce, ono to je ve Stromovce, víte, takže tam spousta lidí korzuje.
1: Mám příbuzný, takže někdo se najde.
0: Tak, já myslím, že o to bude ještě rvačka, protože opravdu to pražský planetárium, já jsem tam zatím byl dvakrát a musím říct teda, že to je teda opravdu pecka. Tak si to užijte, vydržte mi prosím vás na telefonu a ať si vyměníme adresy, jo. No minimálně já si vezmu vaši. Jo?
1: Dobře.
0: Tak jo, tak se zatím mějte na oko, naschledanou, nemáte vůbec za co. Děkujeme. Tak, naschledanou. To byla Karolína, která vyhrála dnešní kolo této krásné hry. Jednoduché hry, hledáme jenom písničku o ty exkluzivní vstupenky, protože tenhle ten koncert lomeno talk show, to je vždycky beznadějně vyprodané. Ono se taky není čemu divit, ono všechno v tom planetáriu je beznadějně vyprodané. No a já už vím taky, kdo tam bude příště. Příště by tam, a tuším 6. října, že by tam měla být Olga Lounová, což je shodou okolností dáma, se kterou my strávíme celý nadcházející víkend. Protože Olga chystá velký sraz optimistů a už podruhé v O2 Univerzum, ale to se dozvíte všechno o tom víkendu, kdy vám o tom budeme povídat a budeme rozdávat vstupenky. Teď šlo o hvězdy pod hvězdami a půjde o ně opět zítra mezi 12. a 13. A protože zítra je čtvrtek, tak potom ještě jednou. V pátek taky mezi 12. a 13. Čekáme prostě vždycky na Čechomor a zajímavé je, že se vždycky dovolá nějaký sympaťák nebo sympaťačka.
2: Hvězdy pod hvězdami na Rádiu Blaník.
0: A jdeme si hrát hezky česky. Marie Rotrová a Řeka lásky. Krásné odpoledne s Blaníkem.

0: Nejdřív Marie Rotrová, potom Jaroslav Vikrent. Tihle dva k sobě vždycky patřili. Jaroslav Vikrent, ten napsal tolik písniček Lady Soul. To já nedokážu snad ani spočítat. A dneska je středa, to znamená...
1: Pepovi parťáci.
0: Dneska budou Pepovi parťáci. Přijde jeden parťák, jeden mladý parťák. Rodák z Liberce, muž, který se narodil v první srpnový den, ne, v poslední srpnový den, roku 1995. Mladý zpěvák a taky herec. On přijde Vojta Drahokoupil. Možná ho neznáte, ale já věřím, že jo. A pokud ho neznáte, tak ho dneska poznáte. On je to strašně milej kluk a strašně dobře zpívá, hraje ve spoustě představení, všechno to probereme, jak je v divadlech, jaké to bylo, třeba Tvoje tvář má známý hlas a tak dále. Těším se na to moc. Tak dneska ve čtyři sraz tady, přátelé, bude tady Vojta Drahokoupil a určitě si pustíme i nějakou jeho písničku. On je má pěkný. Za chvilku Petra Janů, Petr Janda, jedeme dál a taky Tomáš Klus a jeho Nina. Posloucháte Blaník.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Když potřebujete brýle, tak...
4: Pop Optik.
3: Když kontaktní čočky, tak...
4: Pop Optik.
3: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
4: Pop Optik.
3: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
4: Pop Optik.
3: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
8: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
9: A jaké?
8: Alfa křížovky, ty s duhou.
9: A s tákem.
8: Najdete na levnekřížovky.cz.
9: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
8: Mua.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pro doma.
13: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
16: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
15: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
16: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
17: Nemůžete přece zastavit dopravu.
18: Že nemůžu? Tak se dívejte.
17: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
19: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Opel 24.

0: financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
2: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion-prague.cz

zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přsteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

Zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy

0: Jiří Korn, Helenka Vondráčková, Topan Chopin a Vlák Blaníku. Naproti mě je dáma, která má ráda nejenom Chopin, ale i Chopák. Ivalecká.
1: Ano, Chopák já mám ráda. To je teda pravda.
0: Já vím,
1: to je
0: pravda. Tuňáka taky no, máš.
1: Tuňák, to je úplně nejvíc, to no, miluju. To. My se mi tady pořád smějou, ale jo, ne, ale ne. Jako je to zdravý, že jo, a já to miluju prostě, no. A dá se to dát do všeho, no nic.
0: Ivoška teď přišla a říkala, včera jsem to trochu přehnala, co si přehnala?
1: No tak já nevím, jestli to tady mám rozmazávat, jo, ale cvičím.
0: Jo, no, takhle, tak cvičení, jako cvičím. Tak tě něco bolí asi.
1: No, ale včera jsem teda opravdu, já totiž se vždycky pustím na YouTube.
0: No.
1: Takový jako tam předcvičuje taková kreslená postava, aha, jo. Já totiž nemůžu mít někoho živýho, kdo jasně, mluví a jasně, jo, mě to prostě rozptiluje. A tam je nakreslená taková postava, nebo animovaná, že jo, a vždycky svítí nějaký jako partie těla. Jo, jo. Takže já vím, že zrovna se procvičuju, já nevím, sténa, břicho a tak. A včera, nevím, co mě to napadlo, jsem si tam dala něco, co bylo asi pro někoho teda výrazně mladšího, než jsem já, jo, ale říkala jsem si, ne, to dám, to prostě přežiju to. Já to zvládnu, no, ale dneska jsem teda úplně rozbitá jak ta hračka.
0: Takhle, přežila z toho, ale jen tak tak. No tak my už víme, že Ivalecká cvičí s Mickey Mousem a teď se dostáváme k mému životu, přátelé. Já jsem vám slíbil, že vám budu vyprávět o mém dnešním šíleném ránu.
1: Yeah.
0: Jednak se mi teda zdal takový zvláštní sen, ale probudil jsem se a víte, kolik bylo? 9:34. Což je přesně 6 minut před tím, než musím vstoupit do tramvaje, abych tady byl v 50 a mohl v 52 mluvit k národu. Jo. A to já vím, že už jde do tuhýho. Jo, prostě jsem zaspal. A tak jsem se zvedl rychle vyčistit zuby, kalhoty, rychle jsem se oblíkl a vidím, že je 38, to znamená za 2 minuty tramvaj. Vybíhám z domu a před tím domem stojí moje auto. A na tom autě leží motorka. A to auto má proraženou kapotu.
1: Cože?
0: A u toho stojí normálně takový mladík, vysoký člověk s dlouhým vlasem, jako Ježíš Kristus vypadal. A já, jak jsem běžel a byl jsem fakt rozespalej, tak říkám, to je tvoje motorka? A on, sorry, just English. Tak jsem se zeptal anglicky, to je tvoje? A on, jo. Říkám, tohle je moje auto. A on, jo, já čekám na policajty, ono to asi spadlo. A já jsem musel konstatovat takovou anglickou větu, I absolutely have no time. Já fakt nemám čas. A tak jsem odbíhal od něj pryč na tu tramvaj, abych mohl mluvit k vám a on za mnou volal give me your number, dej mi své číslo a já jsem řval 606 a fakt jsem ho řekl a protože mám zvláštní telefonní číslo, tak on ještě řekl good number a to bylo všechno, co jsme si řekli. A teď pointa, jo.
1: No.
0: Teď mi přišla od něj SMSka, jo. A napsal mi, hello, my name is Evangelos a tak dále, jako co se stalo a co policie a tak dále.
1: No.
0: A tak jsem si našel, co znamená Evangelos, jo, tak prosím tě, je to řecké jméno a znamená posel dobrých zpráv.
1: Ten dobrý život má někdy takovou ironii v
0: je
1: sobě,
0: to,
1: jo, to je neskutečný, ale zase na druhou stranu, podívej se, jak jako krásný moment vzniknul no, v situaci, kdybys to nejmín čekal. Jo.
0: Je to tak.
1: Jo, že vlastně bys čekal spíš jako křik, že jo, nadávky. No. Jo. Zoufalství. A ty ne, ty běžíš, že jo, víš, že čekají tě ti posluchači. Jo, a prostě, a vidíš, a Evangelos,
0: je to
1: ten neskutečný. Mě dneska teda ujel vlak mimochodem, jo, tak to zase tak
0: i poslední metro a pořád je retro. Hele, já jenom chci říct posluchačům, pokud si říkáte, jak to, že je takhle veselý, když mu rozbili auto, prosím vás, já mám nejstarší auto ve střední Evropě, jo, myslím si, že Evangelos má daleko větší škodu. Tak je to jenom k tomu. Ivuško, měj se krásně, za chvilku Pavel Bobek, muž, který by dneska oslavil 89. narozeniny. Mějte se krásně, přátelé.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr,
4: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
15: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
20: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
21: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
22: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
23: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
24: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
23: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
25: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Touha je cesta i cíl, to je krásné. Daniel Landa na Blaníku, za 6 minut bude 13 hodin. A já vás zdravím a těším se na následující čas, protože odstartuje odpoledne na Blaníku. Dáme

0: a Václava Neckáře.
1: S tou kytárou teď stojím před tvým domem.
0: Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy.
2: Rádio Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
3: Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Tentokrát se na vás těšíme v Čáslavi.
3: Na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
4: V pátek 18. září.
3: Náš hudební program startuje v 5 hodin odpoledne.
4: A už nyní se na vás těší i Janek Ledecký.
3: Olga Lounová.
5: Patříme k sobě ty a já.
4: Vojta Nedvěd.
6: Děda mi vyprávěl, jak žil v době, když život nosil tisíckrát.
3: A Blanická kapela.
7: Slunce dá nám svítí.
4: Vstupné se samozřejmě neplatí.
3: A také tady pro vás máme jako dárek naši speciální sluníčkovou samolepku,
4: na které můžete královsky vydělat.
3: Tak přijďte 18. září do Čáslavy.
4: Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
8: Car Truck and Bus Service. Už 30 let jsme spolehlivým partnerem pro vaše autobusy a nákladňáky. A 30 let stabilním a férovým zaměstnavatelem. www.car.cz.
9: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
3: Počasí.
2: Rádio
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblohu oblačnou až polojasnou. Ráno dokonce může být místy až skoro jasno. Výjimečně může zapršet, deštníky proto možná raději vezměte sebou a teploty v maximech zítra vyšplhají na 21 stupňů. O počasí je to všechno, na řadě jsou informace z dopravy.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
10: Jak to aktuálně vypadá na pražském okruhu? Ví Honza z dopravního centra ŘSD.
15: Na pražském okruhu se stala dopravní nehoda u Černého mostu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholskou spojku. Od Novopatské se tady popojíždí v koloně asi 10 minut. Na druhé straně Prahy se ucpává pražský okruh u obce Ořech, kde se ve směru k dálnici D1 nabírá asi 10 minut zdržení.
10: Na dálnici D4 na 21. kilometru na sjezdu na Kytín směr Strakonice na Krajnici probíhá sečení křovin a na Praze západ mezi Jílovištěm a Zbraslaví stojí odstavený osobák, tak ho nepřehledně. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
16: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
17: S orientací ve volbách má pomoci kampaň. Dnešní noc bude patřit knihám. Extraliga bude pokračovat dalšími zápasy.
2: Rádio Blaník.
17: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ministerstvo vnitra spustilo informační kampaň k obecním a senátním volbám. Má podobu 7 videí, která mají lidem co nejjednodušší formou přiblížit volební proces. Na kampani s heslem Váš hlas, vaše volba můžeme narazit na sociálních sítích. Komunální volby spolu s prvním kolem senátních voleb proběhnou 9. a 10. října. Dneska se koná jubilejní 20. ročník literárního festivalu Noc literatury. V Praze nabídne čtení na 23 netradičních místech v Holešovicích a současně se k projektu připojí více než stovka měst a obcí po celé republice. Pokračuje mluvčí českých center Jan Dlouhý.
12: Číst se bude v bývalých továrních a průmyslových objektech, které dnes slouží kreativním oborům, kultuře či vzdělávání, ale také v galeriích, knihovně a dalších prostorách. Ukázky zazní v podání předních českých herců.
17: Letošní podtitul nese název Navigace odvahou, inspirace příběhy. Šlapanice na Brněnsku spolu s okolními obcemi testují poptávkovou dopravu. Auto s kapacitou pro 8 lidí výjíždí podle objednávek cestujících. Jedná se o doplněk ke klasickým linkovým autobusům. Službu využívají studenti i dospělí při cestách do školy a do práce. Včera začal nový ročník hokejové extraligy. Třinec vyhrál na ledě Karlových Varů 2-0. Další zápasy se hrají dnes. V 17.30 začínají duely České Budějovice Mladá Boleslav, Litvínov Brno, Plzeň Liberec a Vítkovice Kladno. Od 18 hodin je na programu souboj Pardubic s Hradcem Králové a Olomouce se Spartou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Iva.
18: Iva Lecká
4: na Rádiu Blaník.
0: Bylo 13 hodin, tak pojďme odstartovat odpolední vysílání s datem 16. září a začneme hezky česky. Je tu Krištof a Sima Martausová. No a za okamžik zamíříme do Grébovky. Tak pohodový poslech. Yeah!

0: Dánová.
1: Hezký den. Když jsem se před lety stěhovala do Prahy, jedna z věcí, co mě opravdu překvapila, je, kolik je tu vinohradů. A jeden z těch úplně nejkrásnějších je jednoznačně na Grébovce. No a završením celoroční práce vinařů bude akce, která se uskuteční už tento pátek na náměstí Míru a v sobotu v Havlíčkových sadech. Vinobraní na Grébovce vstupuje už do 19. ročníku a vystoupí tu řada umělců jako Adam Myšík nebo moje oblíbená kapela Sto zvířat. Děti se mohou zase těšit na divadlo nebo kouzelnickou show a samozřejmě nebude chybět přísun dobrých sýrů, vín a také burčáku i přímo z místního vinohradu. Tématem letošního ročníku je životní prostředí, takže program bude zahrnovat i řadu edukativních programů. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, moc děkujeme, zní to úžasně. Věřím, že jsme teď spoustu našich posluchačů nalákali, takže tento pátek a sobota vinobraní na Grébovce. A my pokračujeme dál. Tohle jste poznali, to jsou Kabáti a Malá dáma a za chvilku taky Richard Miller. Jsme Blaník, za 2 minuty bude 1:45.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Tak to byl Richard Miller a Spočítajma. Přátelé, v pátek za vámi jedeme do Čáslavy s naším dalším letním koncertem. No a dneska můžete v Čáslavi a v jejím okolí potkat náš blanický tým, který tímto zdravím, tedy zdravím Dana a jeho krásné hostesky. Přátelé, pokud na naše kolegy narazíte, určitě se u nich zastavte, mají pro vás spoustu hezkých blanických věcí a také sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu. Ta vám může v rámci sluníčkového září na Blaníku přihrát zajímavé peníze. No a v pátek se budeme těšit na letním koncertu na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Ano, dneska přivítám dalšího parťáka a tentokrát to bude mladý zpěvák. 31 let, no řekněte, co to je. Rodák z Liberce přijde. Vojta Drahokoupil úplně poprvé na Blaníku dneska mezi 4. a 5.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Já tě neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
9: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
12: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
13: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
15: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
17: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
18: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
20: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
21: Začni to tu řídit.
0: Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
21: Zažijte kouzelné podmořské dobrodružství v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. V neděli 20. září od 5 hodin odpoledne vás čeká pohádka Malá mořská Dana v podání divadla Prima Den. Příběh plný písniček, humoru a mořských kouzel potěší malé i velké diváky. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
22: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Unize na fiat.cz.

0: Tak to byla Anna K. a Večírek za koncem. Za 5 minut bude 2:45.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
0: Přátelé, poslouchat Blaník se vyplatí. A víte proč? Nejenom proto, že vám hrajeme hezké písničky, že u nás a s námi je prostě pohoda, ale že vám také vracíme peníze do vaší peněženky. Složenek máme každý měsíc všichni docela dost. A když se k tomu přidají i další výdaje, jako pomůcky do školy, boty pro celou rodinu, benzín nebo nový spotřebič do domácnosti, to se rodinná kasa zapotí. A my vám vaše účtenky proplácíme. Jak se dostat do hry? Napište nám své jméno, kde bydlíte a hlavně, co byste chtěli proplatit a za kolik. A pošlete nám to jako SMS-ku na číslo 603 118 118. Může to být opravdu cokoliv. Účet za energie, nájem, jo, cokoliv. Prostě, ať to stojí, co to stojí. No a pak už jenom poslouchejte Blaník. Třeba už zítra ráno po 7:00 zavolá Petr Slíva právě vám.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaník.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
4: V dnešním Dobrém ránu jsme mimo jiné proplatili účtenky a popřáli všem Ludmilám k svátku.
5: Proplácet se bude i zítra a navíc nás čeká Mezinárodní den country hudby.
4: No a to se hodí, protože hostem na telefonu tentokrát bude Věra Martinová, první dáma české country. Poslouchejte zítra ráno o 6:00 s Petrem Slívou
5: a Adélou Malat.
1: Radio Blaník.
2: Pohodové ráno.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema, instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
21: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
22: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.

0: Tak to byl František Nedvěd a písnička 19. Ježíš Maria, když mě bylo 19. To bylo tak krásný. Slíva k mikrofonu. Okamžitě k mikrofonu. Ten tvůj úšklebek, ten teda musíš vysvětlit. No?
1: Já ho nemám puštěný.
0: No.
1: Já jsem se tady náhodou vyskytl a teď slyším jenom, jak Iva říká, když mi bylo 19, to bylo tak krásné, tak jsem se neudržel, vyprsknul jsem.
0: No, na čemu se směješ jako?
1: No ne, mě by zajímalo právě, co jsi dělala v 19 letech.
0: Zdobila.
1: No tak to děláš od dneška, že jo, takže vlastně žádná změna.
0: Já byla tak krásná, štíhlá, rozumíš, inteligentní, že jo, na tu dobu.
1: Tak no. Krásná, štíhlá si pořád.
0: Jo, tak jo, dobře, jdeš na to dobře. Ne, byly to krásný. Aha, už můžeš jít, děkuju. Musím teda říct, že to byly fakt krásný roky, teda tenkrát. No ale oni jsou pořád, člověk se na to musí koukat, že jo, tou optikou. Je, Karel Gott a Pábitele. Je, to si budu hrát za chvilku. Ale zahraju to i vám samozřejmě. Taky si dáme No Guitars. A Petra Spáleného Trápím se, trápím.
2: Trápím se, trápím a je to sladký.
0: Za 6 minut bude 14 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy, tak zůstaňte naladěni. Radio Blaník.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
11: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
10: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
11: Tak teď už to zvládnem.
12: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
13: Rádio Blaník, počasí. Rádio
14: Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám možná budou hodit deštníky. Čekáme oblačno až polojasno, po ránu dokonce až skoro jasno. Ovšem během dne může místy i zapršet. Teploměr ukáže 18 až 21 stupňů a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, je tu další doprava.
13: Rádio Blaník.
15: Nejvíc pohody
13: a nejvíc českých písniček.
15: Za každého počasí.
13: Blaník za volantem.
14: Na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Jičína u obchodního centra se srazilo osobní auto a nákladňák. Blokovaný je tu jeden pruh, počítejte se zdržením v dlouhé koloně. Na Praze západ za Turskem směrem na Debrno bouralo osobní auto. Jezdí se tu kyvadlově, tak tam dejte pozor. Na Praze západ mezi Jílovištěm a Zbraslaví stojí odstavený osobák, tak ho nepřehlédněte. A na sjezdu z dálnice D4 na Řitku na 14. kilometru směrem z Písku pracují silničáři. Tolik dopravní servis, teď jsou tu zprávy s Dominikem.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Blíží se oblíbené dny na to. V Praze vyroste další parkovací dům. Děti mají mít omezený přístup k sociálním sítím. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Česko bude opět hostit největší bezpečnostní přehlídku v Evropě. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky proběhnou o tomto víkendu na letišti v Mošnově. Program dvoudenní show nabídne přes 18 hodin atraktivních ukázek na zemi i ve vzduchu. Vstup bude zdarma. Do Mošnova pojedou o víkendu speciální vlaky i autobusy. Dobře zvolené kroužky jsou součástí zdravého vývoje dětí. Podle odborníků je nejlepší kombinovat sportovní kroužky mezi sebou, které podpoří správné držení těla, a k tomu přidat třeba i ty umělecky zaměřené. Potvrzuje to fyzioterapeutka Iva Bílková.
17: Testují-li děti vícekrát týdně jeden typ sportu, je dobré přidat ještě nějakou pohybovou kompenzaci, která uleví používaným svalům. Například malí hokejisté, kteří se hrabí pouze na jednu stranu, by měli rovnat záda běháním, plaváním nebo sportovní gymnastikou. Rodičům bych doporučila kombinovat kroužky sportovní s těmi, které rozvíjí jemnou motoriku.
16: Podle Bílkové je důležité v dětském věku budovat příznivý vztah k pohybu, který zůstává především zábavou. V Praze nedaleko metra Zličín dneska začala stavba parkovacího domu P+R. Jeho kapacita, včetně venkovní odstavné plochy, bude zhruba 600 aut. Hotový by měl být do roka a půl. Do konce tohoto měsíce také Praha otevře nové P+R na Opatově. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí, online her a chatbotů pro děti mladší 13 let. Děti do 15 let by mohly mít účet jen se souhlasem rodičů. Oznámila to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Návrh předpisu komise představí zítra. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Ivě.
3: Iva Lecká
15: na Rádiu Blaník.
0: Tak přátelé, a my pokračujeme dál. Bylo 14 hodin a co tu pro vás mám? Bude se volit nejtlustší medvěd na Aljašce. Rozhodnout můžete i vy. No a v dobré zprávě budeme uklízet Česko. Opět se rozjíždí celostátní kampaň. Řekneme vám víc. Tak jdeme na to. Jste připraveni? Já tedy ano. Teď si to tedy dám na volume nahoru. Protože je tu Karel Gott.

0: Občas na tebe zapomenu, zpívali Miraj. No, přátelé, my na vás myslíme pořád a výsledkem je třeba i sluníčkové září.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Ano, naše sluníčkové září vám přináší zajímavé peníze do vaší peněženky. A my to děláme moc rádi. Přátelé, máte naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu? Pokud ano, tak nám napište, že ji máte, že jste si ji nalepili, buď přes SMSku, kde stačí napsat jméno, příjmení, přesnou adresu místa, kde najdeme vás i vaši samolepku. To pošlete na 603 118 118. Nebo se můžete zaregistrovat také vyplněním formuláře na našem webu radioblaník.cz. No a potom už buďte ve střehu, protože každý týden jezdí naši krajánci od pátku do neděle za vámi a hledají vás i vaši vylepenou samolepku. A když za vámi dorazí, samolepku najdou, dostanete jako odměnu 5 000 korun v hotovosti. A pokud budete navíc zákazníkem Centropolu, dáme vám dokonce 7 000. A vy, kteří vyhrajete, ještě budete ve finále naší hry o rovných 100 000 korun. No tak to by bylo, aby nebylo, abyste to neskusili. Pokud naši samolepku nemáte, běžte si pro ní na jakoukoliv z našich zářijových akcí. Třeba už tento pátek do Čáslavy. A nebo můžete vyhledat Centropol a tam vám ji určitě rádi dají taky.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.

0: S tebou je kříž, o tom zpíval Meky Žbirka na Blaníku. A já tu pro vás teď mám soutěž krásy obráceně. Volí se totiž nejtučnější medvěd. Zapněte si kameru u aljašské řeky Brooks. Na tlusté medvědy tam bude příští týden koukat celý svět. Katmajský národní park totiž spouští oblíbenou soutěž Fat Bear Week, tedy týden tlustých medvědů, a čeští ochránci přírody zrovna teď v těchto dnech hlásí, že se stejným způsobem cpou na zimu i medvědi v Beskydech, takže všechno je, jak má být. Tahle ta akce se vrací 22. až 29. září a fanouškům medvědů dá šanci rozhodnout, který z tamních hnědých medvědů nejlépe zvládl nabrat kila na zimu. Hlasovat pro favorita může kdokoliv na FET, píše se to fatbearweek.org, a kdo nechce čekat na turnaj, tak může tamní medvědy sledovat rovnou živě na kamerách explore.org. Já si myslím, že to je úplně nádherně strávený čas, jako pozorovat tyhle chundelatý koule a ještě hlasovat o tom, který z nich je nejtlustší. No uznejte, to je paráda. Tak se na to mrkněte.
1: Máme pro vás další výjimečný dárek. Patříme k sobě
2: ty a já. Celý nadcházející víkend strávíme s dámou, která chystá už druhý sraz optimistů.
1: A my pro vás máme vstupenky.
2: Vyhodíme navíc její nejhezčí písničky a také si s Olgou trochu popovídáme.
3: Až budu starou ženou, budu chodit v přístavu.
1: Tak laďte Blaník a užijte si víkend s Olgou Lounovou.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Padá.
6: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
11: A jaké?
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s tákem.
10: Najdete na levnekřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
20: A vemte sebou i děti.
21: Já tam budu taky, tak čus autobus.
19: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
22: Vstupenky na dětirájetour.cz.
23: Bude vejdán.
24: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je Nová zelená úsporám.
0: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
2: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Zažijte kouzelné podmořské dobrodružství v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. V neděli 20. září od 5 hodin odpoledne vás čeká pohádka Malá mořská Dana v podání divadla Prima Den. Příběh plný písniček, humoru a mořských kouzel potěší malé i velké diváky. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Vraňany nabízejí
23: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
25: Jde na vás jaro? Na nás taky.
26: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.

0: Tak tohle byla naše Blanická, slunce dál svítí a teď už nás čeká dnešní dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A ve studiu už je se mnou Kristýnka Ševčíková, já tě zdravím a povídej, ahoj.
2: Ahoj, krásné odpoledne i všem posluchačům. I vy, zeptám se tě, taky ti určitě vadí, když jdeš po ulici, v parku nebo třeba v lese a na zemi vidíš ležet poházené odpadky. Od PET lahví, cigaretové nedopalky až po plechovky, viď?
0: Já myslím, že to by mělo vadit každému normálnímu člověku. Ano, vadí mi to a dokonce já jsem to dopracovala tak daleko, že to i sbírám a potom vyhazuju do odpadu.
2: Taky to tak dělám. No a Český svaz ochránců přírody každoročně proto pořádá celorepublikovou kampaň Ukliďme svět. Hlavní podzimní vlna vypukne už v pátek a potrvá do neděle. Registrováno je více než 12 000 dobrovolníků. Pokračuje koordinátorka kampaně Veronika Zítková-Andrlová.
3: Čeká nás téměř 180 úklidových akcí. V přírodě, lesích, parcích i v okolí měst. Velká část úklidů se letos uskuteční v Praze a Středočeském kraji. Pokud vám není lhostejné, jak vypadá vaše okolí, můžete se přidat i vy. Na webu uklidmesvět.cz najdete mapu s přehledem úklidových akcí a kontakty na jejich organizátory.
2: Do kampaně se může zapojit kdokoliv a uklízet je možné po celý rok.
0: Tak, no, bylo by fajn, kdybychom nemuseli nic uklízet a ti, kteří to odhazují, by to neodhazovali, ale co se dá dělat? Každopádně děkuju za to, že pořád mezi námi jsou lidé, kterým to vadí a kteří chtějí mít to prostředí kolem sebe uklizené. Moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu.
2: Já děkuji, mějte se hezky.
0: Ty taky, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Nejen dobrý holub,
4: ale i Blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
4: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádio Blaník.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Ahoj, děti, tady

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemíchy.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Už dnes si na televizi Seznam můžete užít skvělý rodinný film z prostředí Šumavy. Vypráví o Vaškovi, který tráví prázdniny u svého dědečka Hajného. Společně s místními dětmi zažívá různá dobrodružství a postupně si vytváří silný vztah nejenom k přírodě, ale také ke zvířatům. Už dnes si užijte film Zatrnkovým keřem v hlavní roli s Tomášem Holím, který startuje na televizi Seznam ve 20 hodin a 10 minut.

0: To byly Cesty toulaví a Michal Tučný na Blaníku. A my se na cestu vydáme po 15. hodině, kdy to bude Mirek Táborský. Opět se vydáme za zajímavými kameny. No ale ještě předtím nás čeká počasí, doprava a další zprávy. A potom tu budou i další písničky. Brouci a Mandraže, anebo Helena Vondráčková. A trojlístek uzavírá Dalibor Janda. Co se má stát, to se stane. Víš, co se má stát, to se stane. Za 6 minut bude 15 hodin. Zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Opel 24.

0: Pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
2: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
1: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
2: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
1: A dětem přidáme helmu zdarma.
2: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
1: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
3: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
4: Blaník, počasí.
5: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno může být místy až skoro jasno, naopak na jihovýchodě kraje bude obloha zatažená. Výjimečně může sprchnout, deštníky možná raději vezměte sebou a foukat bude slabý vítr. Teploty vyšplhají na 21 stupňů. O počasí všechno, míříme zase na cesty.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Blaník za volantem.
5: Na Praze východ mezi Stříbrnou Skalicí a Konojedy bouralo osobní auto a skončilo mimo silnici. Na místě jsou záchranáři, dopravu řídí policie Kyvadlově, tak tam dejte pozor. Na Praze západ za Turskem směrem na Debrno taky bouralo osobní auto. Jezdí se tu Kyvadlově, tak tam buďte opatrní. Na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Jičína u obchodního centra se srazilo osobní auto s nákladňákem. Blokovaný je jeden pruh, počítejte se zdržením v dlouhé koloně. A na Táborsku na místní silnici v Turovci jsou v sobě dva osobáky. Jezdí se jedním pruhem, tak tam buďte opatrní. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě je Dominik a zprávy.
10: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
11: Češi poslali na pomoc Nepálu desítky milionů. V Česku zaniknou eurocentra. Sobota bude v táborské zoo patřit surikatám. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Češi pomáhají Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. České humanitární organizace vybrali už přes 47 milionů korun a ve sbírkách pokračují. Kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout trauma ze záplav nebo distribuují potřebné vakcíny. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter. Jejich pracovníci radili školám, obcím i veřejnosti s evropskými dotacemi a informovali o dění v Evropské unii. Jak píšou novinky.cz, k rušení dojde bez analýzy a jasné náhrady. Kabinet krok zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Zoo lákají návštěvníky i na speciální programy. Například v Táboře bude tato sobota patřit surikatám, které si návštěvníci budou moci prohlédnout opravdu zblízka. Více říká ředitel zoo Evžen Korec.
12: Naše skupina je zcela ochočená, takže při komentovaných prohlídkách je možné vstoupit i do výběhu a vidět je z bezprostřední blízkosti. Jsou to velmi milá, zajímavá zvířata. Jsou to nejoblíbenější zvířata pro děti.
11: Komentované krmení surikát začne v táborské zoo v sobotu ve 3 odpoledne. Fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia. Ten před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Dnešní utkání má začít v 18.45 našeho času. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
4: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
7: No a my se, jak jsem už slíbila, za chvíli vydáme za dalšími kameny, které při svých toulkách můžete potkat. Tentokrát si povíme o gigantovi mezi smírčími kameny. A budu pro vás mít i pozvánku na víkend, který opět bude na Blaníku ve znamení slavného jména. Tak jdeme na to, startujeme hezky česky. Jsou tu brouci!

0: Tak to byla Metallica a my už se posuneme v našem programu dál, protože nás čeká další výlet za zajímavými kameny. Mirek Táborský je připraven, jdeme na to.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další kámen, který připomíná jednu událost. Nebyla to událost právě šťastná a já vás za ní pozvu na Žďársko. Příznivce génia českého baroka Jana Blažeje Santýnyho Eichla sem přitahuje mimo jiné malebný městy z Bobrová. Na přilehlá pole se pro změnu vydávají sběratelé minerálů, kteří tam slídí po krystalech záhnědy či turmalínu. Můžete se tu ale také projít k tajuplnému kameni. Pro pěší turisty toto městečko nachystalo dva okruhy naučné výletní stezky okolím Bobrové. Ten kratší vede kolem křížové cesty do Polesí za vrcholem Kalvárie. V jeho zadním cípu vás nasměruje samostatné rameno na dno údolí říčky Bobrůvky, která je v těch místech zatím jen vydatnějším potokem. Pár kroků od chladného koryta se zvedá úbočí ozdobené skalními výchozy a u paty svahu vyčnívá obří balvan, v jehož čele se v zelení polštářků mechu nezřetelně rýsuje letopočet 1785. Pod ním vystupuje reliéf nápisu Gohial, rozdělený nápadným křížem a níže se dá ještě rozeznat sotva znatelná lebka s neumělými skříženými hnáty. Literát a badatel Hynek Jurman tento kolos překvapivě zařadil mezi smírčí kameny. I přes velmi netradiční pojetí to ale odpovídá skutečnosti, takže je to jeden z největších smírčích kamenů u nás. Jurman zároveň zrekonstruoval příběh, který se tady pravděpodobně odehrál. Podle něj zde pod tíhou uvolněného balvanu vyhasl život kameníka Gohiala z blízké osady Podolí. Osudný kámen pak na věčnou připomínku označil Gohialův bratr. Příběh není přitažený za vlasy, protože stráň se skalkami doopravdy evokuje dávný opuštěný lom pohlcený vegetací. Tak až někdy budete na Žďársku, zajděte se na tajemný a gigantický kámen k Bobrové podívat. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byl Dalibor Janda, co se má stát, to se stane. Já mám tuhle písničku hrozně ráda. Já nevím proč, ale prostě ji mám ráda. Možná je to tou jemností, která v té písničce je, možná textem. Kdo ví? Tak jsme si ji zahráli na Blaníku. A teď se zeptám, máte rádi babí léto? Protože to já mám ráda. Pavučiny, které za babího léta létají vzduchem, to k tomu patří. Mimochodem, ty udivily kdysi i Charlesa Darwina. Dneska vědci tuší, že od země těm pavučinám možná pomáhá nejenom vítr, ale i slabé elektrické napětí mezi zemí a oblohou. A samotné babí léto má podle jedné vědecké studie dokonce i přesně vymezený čas. A to od 22. září až do 16. října.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Tentokrát se na vás těšíme v Čáslavi
1: na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
2: V pátek 18. září.
1: Náš hudební program startuje v 5 hodin odpoledne.
2: A už nyní se na vás těší i Janek Ledecký.

0: Banická kapela. Slunce nám
1: svítí. Vstupné se samozřejmě neplatí.
0: A také tady pro vás máme jako dárek naši speciální sluníčkovou samolepku,
1: na které můžete královsky vydělat.
0: Tak přijďte 18. září do Čáslavy.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Car Truck and Bus Service. Už 30 let jsme spolehlivým partnerem pro vaše autobusy a nákladňáky. A 30 let stabilním a férovým zaměstnavatelem. www.car.cz.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru.
6: Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrány.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrány.cz. Prostě pohoda.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.

0: To byla Hanička Zagorová a Líto je mi líto. Přátelé, nelitujte, že posloucháte Mlaník, nelitujte vůbec. Tak proč byste litovali, že jo? Tady vám nabízíme spoustu krásných písniček a taky víkendy s osobností.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na rádiu Mlaník.
0: Ano, a tentokrát to bude tenhle dárek, tedy víkend s Olgou Lounovou. Celý nadcházející víkend strávíme s dámou, která chystá na 5. listopad už druhý sraz optimistů, a to v O2 Univerzum. No a my pro vás máme samozřejmě vstupenky a ještě přihodíme něco navíc. Nejhezčí písničky Olgy Lounové a také si s Olgou trochu popovídáme. Tak laďte Blaník i o víkendu a hlavně mějte u sebe připravený telefon.
2: Víkend s Olgou Lounovou
1: na rádiu Blaník.
0: No a já se loučím, přátelé, a za chviličku tady bude další Pepův parťák. No a dneska si Pepa pozval, řekla bych, takovou jako mladou hvězdu, jo. No, proti mě je každý mladý, bych řekla. Dneska to bude Vojta Drahokoupil. Úžasný kluk, Pepa nám ho tady vychválil, tak já se moc těším na povídání po 16. hodině. Poslouchejte taky. A my se uslyšíme zítra po 13.
2: Čechomor v pražském planetáriu.
1: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
2: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
1: V úterý 22. září.
2: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
1: Každý den vždy po pravé napoledni na Blaníku.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: E17 na vlnách Rádia Blaník. A jak dobře víte, my vám hrajeme hlavně hezky česky a v tom budeme pokračovat. Zaspívá nám třeba Vojta Drahokoupil. Takhle začíná ta písnička, je to duet a my si ho dáme v následující hodině. A zahrají nám taky Miraj. Když taková motivační, Vojta Drahokoupil tady stojí vedle mě a tancuje, tomu byste nevěřili. No, zaspívá nám taky tuhletu.
1: Nežil jsem, jak žít se má.
0: Zeď kolem nás, i o ní si budeme povídat už za malou chvilku. Vojta je mým parťákem a není sám, přišla s ním Natálka Grosová. Přátelé, to bude hezké povídání, já se na to těším. Vydržte s námi, za chvilku počasí, doprava, zprávy, hrajeme vám hezky česky a za 7 minut už budou 4 hodiny. Rádio
2: Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
5: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
10: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 000 měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
11: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
12: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
13: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká oblačno až polojasno, ráno ale může být dokonce až skoro jasno. Výjimečně přes den může zapršet, deštníky možná raději vezměte sebou. Teploty vyšplhají na 18 až 21 a foukat bude slabý vítr. O počasí všechno, míříme na cesty.
14: Kdy bude to správné počasí na výlet?
15: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
16: Za volantem.
13: Na Praze východ v Úvalech na křižovatce ulic Klostermanova a Klánovická bouralo osobní auto a motorka. Nehoda si vyžádala zranění, dejte si tam velký pozor. Na Praze východ zůstaneme, mezi Stříbrnou Skalicí a Konojedy bouralo osobní auto a po nehodě skončilo mimo silnici. Na místě jsou záchranáři a dopravu řídí policie Kyvadlově. Na Táborsku na místní silnici v Turovci se srazila 2 osobní auta, jezdí se tu jedním pruhem a na D8 na 19. kilometru směr Ústí nad Labem nepřehledněte nepojízdný osobák. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete a na řadě je Dominik a zprávy.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
14: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
17: S orientací ve volbách má pomoci kampaň. Lidé se loučili s Richardem Tesaříkem. Volejbalisté zakončí skupinu proti Slovinsku. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Ministerstvo vnitra spustilo informační kampaň k obecním a senátním volbám. Má podobu 7 videí, která mají lidem co nejjednodušší formou přiblížit volební proces. Na kampani s heslem Váš hlas, vaše volba můžete narazit na sociálních sítích. Rodiny ve finanční tísni mohou žádat o příspěvek na volnočasové aktivity dětí. Díky projektu Darujeme kroužky dětem můžou získat na pololetí až 1,5 tisíce korun. Peníze je možné využít na různé zájmové nebo sportovní kroužky. Aktuální výzva, která začala dnes, potrvá do 24. listopadu. Všechny potřebné informace jsou na webu darujemekroužky.cz. Veřejnost a lidé z hudební branže se dnes rozloučili se zpěvákem a muzikantem Richardem Tesaříkem. Ve velké síni Strašnického krematoria v Praze se sešlo mnoho jeho kolegů, třeba Ivan Hlas, Ondřej Hejma nebo Ondřej Soukup. Na spoluzakladatele a frontmana kapely Jojo Band zavzpomínala i Marie Rotrová.
18: Mě bavilo to, jak přenášel ten humor z těch muzikantských šaten do svých textů, ale zřejmě mě to až překvapovalo, jak to bylo fajn a hrozně mě to bavilo. A vůbec jako Jojo Band byla totálně pozitivní kapela, která mě vždycky jako nutila skoro k tanci ze židle.
17: Richard Tesařík zemřel po těžké nemoci 6. září, bylo mu 80 let. Čeští volejbalisté dnes zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. Od 9 večer je čeká utkání proti Slovinsku. K duelu proti medailistům z posledních 3 evropských šampionátů nastoupí den poté, co po 3 výhrách utrpěli první porážku na turnaji. Itálii včera podlehli 1-3. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa.
0: Je to tak a nejsem tady zdaleka sám. Děkujeme, Domi.
16: Pepovi parťáci
15: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé. Za půl minutku už budou 4 hodiny. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si zhusta hrát písničky Vojty Drahokoupila, protože mým dnešním parťákem je právě on. Ahoj, Vojto.
19: Ahoj, ahoj. A zdravím všechny posluchače Rádia Blaník. Je mi velkou ctí.
0: Poprvé na Blaníkovi.
19: Je to tak? Takhle live, jo?
0: A já mám pocit, že to se dá říct i o Natálce Grosové. Ahoj, Natálko.
20: Krásný den, všechny moc zdravím. Ano, je to úplně poprvé, co jsem tady na Rádiu Blaník.
19: Čau, Natý.
20: Takhle živě.
0: A cítíš se tady dobře?
20: Cítím se nádherně.
0: Výborně.
20: Je to tady krásný.
0: My totiž, přátelé, jsme tady minulý týden měli Sagvana Toffyho, to jste určitě poslouchali. A Sagi říkal, hele, kdo ti přijde příští týden? Já jsem říkal, no já vlastně... já jsem říkal, já přesně ještě nevím, Sagi, ale máš někoho? A on říkal, no jasně, že jo, 2 sympaťáky. Já jsem říkal, jak se jmenujou? Drahokoupil a Grosová. Říkám, no tak ať přijdou. No a oni jsou tady, opravdu. Takže jsme moc rádi, že jste tady. Přátelé, Sagi vás přihrál proto, protože jednak jste mladí, talentovaní, pohlední lidé. Hodíte se na Blaník, protože oba zpíváte hezky česky. Jste taková naděje české pop music. Ale taky jste oba v jeho dětech ráje. V jeho lomeno Michala Davida. Máte rádi tenhle ten kus? Vy už ho hrajete, že jo, Natálko?
20: Ano, já ho hraju už vlastně od jedničky už několik let. Já si myslím, že to už bude třeba určitě 5 let. A ten muzikál stále jede. Teď budeme mít 20. výročí, tuším. Takže jedeme na tour a s jedničkou z Dětma Raje 1, který miluju, je to strašná sranda, úžasný samozřejmě hity Michala Davida a moc se na to těšíme, taky se zároveň oba dva učíme úplně nové role, hlavní role.
19: Je to tak, pro mě je to úplná novinka, já jsem byl vlastně ve dvojce, která byla super, bavilo mě extrémně, s Natálkou jsme tam hráli společně pár, hlavní mladý. A teď vlastně jsem byl osloven, abych si zahrál i jedničku v rámci toho halového turné. Já jsem na to kejvnul a tak nějak jsem se pak do toho zabředl víc a zjistil jsem, že tam toho je hodně. Že ta moje role toho má hodně, ale zároveň to beru jako takovou výzvu, že vlastně skoro bez jakýkoliv zkoušky, nebo máme asi 2-3...
20: Máme asi 2 zkoušky na ten takový, svůj muzikál.
19: Takže vlastně my se teď s Natálkou scházíme ve volném času a trénujeme si to jako spolu a snažíme to udělat tak, aby to bylo fajn. Ale myslím si, že už po těch letech vlastně, co to Sagi dělá, Natálka i já, takže z toho nemůže být úplnej průšvih. Takže vás vlastně všechny tímhle krásným zakončením zvu.
20: No. Určitě přijďte, myslím si, že minimálně to první představení, které hrajeme zrovna my dva, úplně nováčci,
19: Výhlavě,
20: bude fakt jako
19: ano,
20: úžasný.
19: Výhlavě 3.10. to odpráskneme my s Natálkou a těšíme se, ne samozřejmě jenom my dva, bude tam celý velký cast, ale premiéra, velká premiéra to pro nás dva bude a držíme si palce navzájem už teď, jsme nervózní.
20: Všichni tam musíte být.
0: Ano, vy jste jako hosté úplně dar z nebes.
19: Děkujeme.
0: Vy jste nám zaplnili celý vstup a já jsem do toho vůbec nemusel skákat, děkuju. Přátelé, to první představení Dětí ráje v rámci toho halového turné je, jak říkali oba tady naši přátelé, v Jihlavě. A je to ten novej hokejový stadion, tam je to opravdu krásný. Vojto, může být Vojta Drahokoupil, Tereska Mašková, váš duet Pocit?
19: Pane Bože, budeme velkou ctí a zdravíme tímto Teresku Maškovou.
0: Zdravíme, pane Bože, tady to je.

0: jsou mladí a tančí tady. Natálka Grosová a Vojta Drahokoupil, mý dnešní parťáci.
1: Pepovi parťáci.
0: Ještě jednou vítejte na Blaníku.
2: Krásný dobrý den všem.
3: Krásný dobrý den, teda to si nasadil ten hlas.
2: Ano, je třeba nasadit.
0: Ano, je to tak, ty jsi opravdu jako muž sonorního hlasu, bych řekl až. A
2: děkuji.
0: Teď jsi odskočil ze zkoušky a já koukám, že jsou to andělé. V divadle Broadway. A koukám, že to napsal Kolečko ze Suchánky.
2: Ano.
0: To musí být hustý.
2: Je to vtipný, je to strašně dobrý, je to, líbí se mi to moc, takže tady to přeskakování teď momentálně, že vlastně z dětí ráje skáču na anděli a oboje vlastně za chvíli jde před lidi a oboje je takový dost hodně náročný, ale oboje mě extrémně baví. Takže já jsem vděčný za to, že to můžu dělat a za to, že takhle můžu přebíhat mezi různýma projektama, protože zase jsem měl krásný srpen, kdy jsem si dal volníčko a těšil jsem se na tohle. Takže jsem plnej sil, připraven a věděl jsem to, do čeho jdu, takže já jsem velmi šťastný a vlastně miluju, když nestíhám, když mám hodně práce prostě.
0: Jo, jo, jo, to znamená, že o tebe má někdo zájem.
2: Asi a hlavně to znamená i tak jako, že ta práce, kterou odvádíš někde, tak třeba se někomu už někdy líbila a chce znova, abys tam u něčeho byl. A to mi přijde strašně jako milý a já nerad jako zklamávám tyhle lidi, takže nechci zklamat ani Sagvana Tofiho, ani Michala s Kolečkem. Chci prostě ve všech těch projektech odvíst dobrou práci, což je ale někdy těžký.
0: Nikdo nechce zklamat Sagvana Tofiho, samozřejmě.
2: To nechceš.
0: Vojto, vždycky si člověk musí, když je jako nadává, že má moc práce, že nemá čas, tak si musí vzpomenout na ty muzikanty, co hrajou 40 let.
2: Ano.
0: A vždycky takhle vykouknou spoza té opony a říkají, kolik jich tam je? Zase 6.
2: Jo, no.
0: Tak takhle člověk prostě nechce, no.
2: Ano, ano, já s velkou vděčností každý den ráno vstanu a poděkuju, že Bohu, že můžu dělat, co dělám a že už to dělám tolik let a že se to každým tím rokem dostává furt někam, nechci říkat vejš a vejš, ale že je to takový, já se cítím jistějš a jistějš v té práci, jak výkonnostně, tak v těch podmínkách, prostě je to příjemný, takže já jsem teď jako velmi šťastný, ale je to hodně, no.
0: Slyšíte, nechci říkat vejš a vejš, protože prostě v té dnešní době neustálého růstu Vojta zůstává nohama na zemi. To je správné.
2: To mě naučila moje maminka, za to jí děkuji.
0: Ano, mamince budeme za chvilku hrát, ale k tomu se dostaneme. Natálko, kolikrát za měsíc ty stojíš na prknech, která znamenají svět a zpíváš?
3: Kolikrát za měsíc?
2: No, den.
3: Tak teď momentálně, jak bylo léto, tak byla pauza, ale jinak si myslím, že vlastně každý víkend a většinou to je pátek, sobota, dvakrát a neděle.
0: Baví tě to moc, vy.
3: Baví mě to strašně moc.
0: A je to totiž na tobě strašně vidět.
3: Fakt?
0: No, jako
3: ježiš, to je hezký,
0: na tobě obzvlášť, já vždycky, když tě vidím někde zpívat, tak si říkám, tyjo, ty to musí strašně bavit.
3: Snažím se, hrozně mě to baví, ale já si neumím představit vlastně život bez zpívání a bez divadla a hudby.
0: Zároveň máš krásný hlas a
3: děkuju.
0: Ty si přiběhla, tak si odložila trošičku něco důležitého, viď? Ty se věnuješ dabingu, jsem chtěl říct.
3: Víš? Ano.
0: Řekni nám, co jsi teďka dabovala naposledy.
3: Dabovala jsem film Lego Friends a dabovala jsem taky muzikál Wicked, Čarodějka, kde jsem dabovala Arianu Grande, tak to byl takový můj, to je jako moje srdcovka, já jsem to vlastně hrála už i jednou jako muzikál, takže ten miluju. A co jsem dovolila? Ještě Arielku, třeba Malou mořskou vílu Disney.
0: Já tak koukám na ty tvoje oči, víš, teďka. Jak jsi řekla Ariana Grande, máte podobný ty linky.
3: Fakt? No. Ale lidi to říkají a já nevím, čím to je, já si myslím, že to asi bude ten make-up, ale pro mě to samozřejmě lichotka. Ariana Grande je úžasná.
2: Zpíváš libově stejně jako Ariana. Takže určitě i zpěvem. A jednu dobu si nosila i ten ikonický krásný culík.
3: Vysoký culík, tak jsem ho pak přestala nosit, protože
2: ti to říkali už úplně. Chápu.
0: Vojti, jak často ty stojíš na prchnech, která znamenají svět? Častěji než Natálka?
2: Myslím si, že Natálka asi
3: stejně,
2: buď častěji, nebo teď už stejně, ale byly roky, kdy jsem koukal na to, jak Natálka opravdu každý víkend hraje a já jsem si to přál. Takže ano, divadla je, v divadle se toho, jako, co se toho týče, tak toho je spousta, ale můj cíl je pořád kapela a snažím se ještě do toho vměstnat někam koncerty a myslet na to, že mě baví psát a nemůžu to přestat dělat, protože to ani jako to nejde prostě, to je, když přestaneš dejchat pro mě. Takže se furt snažím ten čas skloubit tak, abych to mohl dělat. Takže mě teď čeká vydat ještě druhá deska, která je připravená, a už tak nějak si připravuju třetí a už mě, jo, protože jsem toho zase zažil za poslední rok mraky a je o čem psát a vlastně když to nedělám, tak je to jak kdyby v tobě něco bublalo nebo překypovalo a není dobrý, když to tam necháš a ono tam pak jako začne, nechci říkat hnít, ale prostě to tam zůstane. Je dobrý to dát ven, protože uvolníš tím i nový prostor jako v sobě a přijde něco dalšího a zároveň se podělíš o ty tvoje nějaký jako pocity a emoce s tím publikem a to mě baví extrémně. Takže moje hudba je pro mě takový jako ventil, kterýho se nikdy nevzdám, ale zároveň si velmi vážím jako divadla a i dabingu, který jako v sobě a přijde něco dalšího a zároveň se podělíš o ty tvoje nějaký jako pocity a emoce s tím publikem a to mě baví extrémně. Takže moje hudba je pro mě takový jako ventil, kterýho se nikdy nevzdám, ale zároveň si velmi vážím jako divadla a i dabingu, který se mi díky bohu taky v posledních letech rozjel, takže

0: Vojta Draho koupil Amína, zeď kolem nás na vlnách Blaníku.
1: Pepovi parťáci.
0: Parťáci jako hrom, nejenom Vojta Draho koupil, ale taky Natálka Grosová tady sedí, koukají, poslouchají, radují se, jsou prostě mladí a šťastně. Já jsem strašně rád, když to někde vidím a slyším takhle. Málo kdo takhle nadšený jako tyhle dva, vám
2: děkujeme,
0: řeknu. Vojto, tuhle písničku si udělal s Mínou. Letos 17. března přišla ta smutná zpráva, že v Thajsku došlo k tragické nehodě. Mína přišla o život. Jak na ní vzpomínáš?
3: Já na ní vzpomínám jako na velmi šikovnou a mladou holčinu ve studiu, protože my jsme se naposledy vlastně viděli na natáčení toho videoklipu, no pak jsme se ještě dvakrát asi potkali, ale já jsem s Mínou už pak netrávil ten čas, takže my jsme se znali vlastně hodně přes tenhle song, který vzniknul, protože prostě měla strašně silný příběh a ona mě bavila jako člověk, jakým způsobem prostě myslela a jak právě se nenechávala svazovat do nějakého jako systému, který po ní jako chtěl prostě různý věci. Takže mě bavila, jako jak byla svobodomyšlenkářská a jsem rád, že tenhle ten song vzniknul, ale ten čas jsem s ní po tom songu netrávil prakticky skoro žádný, takže když teď se ke mně dostalo, co se stalo, tak mě to strašně zamrzelo a jenom jsem si řekl, člověk vůbec nepočítá, že u takhle mladého člověka to někdy to může přijít, jo. Takže já jsem z toho úplně hotový, ale vím, že třeba Natálka jí znala ještě víc, jo, než já, to je prostě.
4: No, my jsme spolu hráli v muzikálu jako malinký, asi ve dvou, a byla to strašně energetická, fajn holčina, a pak je pravda, že když jsme byli starší, tak už jsme se taky tolik nevídali. Strašně mě to vlastně mrzí, že teď pak si člověk říká, jo, vlastně bych se s tím člověkem mohla jako ještě popovídat, je to šílený, hrozně mě to mrzí a už se má líp.
3: Přesně.
0: Kdyby člověk stál o metr jinde, tak je to všechno jinak.
4: To je strašný. Musíme si vážit každého dne.
3: Je to tak.
0: Vojto, zároveň teďka koukám právě na ten zmíněný videoklip na YouTube a on má 4 miliony 800 tisíc zhlédnutí. Tak to je síla teda.
3: Jo, je to dost. Samozřejmě velký dík za to patří Míně, která byla na sociálních sítích velmi, velmi tenkrát prostě v kurzu. A jsem vlastně rád, že ten song vzniknul z čistoty a ne z nějakého jakéhokoliv kalkulu. A to si myslím, že z toho je songu cítí, že ten song je fakt jako vytvořený, protože nás bavilo zpívat. Chtěli jsme spolu udělat velký song, kde jsou smyčce. A jsem rád, že to máme, protože takovýchhle velkých songů moc v životě, věřím tomu, nevznikne. Takže jsem rád, že je, a jsem rád, že na něm je takováhle krásná duše, která Mína byla a je třeba ještě stále někde.
0: Takhle, 5 milionů zhlédnutí, to znamená, že vážení posluchači, pokud tuhle písničku jste neznali, tak ale to znamená, že váš soused určitě jo, protože to znamená, že to slyšel každý druhý Čech, takže statisticky ten vedle vás, ten už to slyšel. Vojto, už jsme si hráli tvoje dvě písničky.
3: Ano.
0: A ještě jsme si nezahráli Natálku, tak já pustím aspoň ukázku, protože moc se to na Blaník nehodí, ale pojďme prostě představit novou hudbu.

0: Natali, jenom tvá. Natálko, jak vzniklo to tvoje jméno, ten tvůj pseudonym, to je jasný, že jo? Natálka, Natali, to je dost podobný. Ale proč to není Natálka? Proč je to Natali? To je stejný princip, jako Darinka Rolincová byla Darinka, teď je Dara?
1: Já si myslím, že mám dost podobný problém, protože já, jak jsem začala úplně jako malička v muzikálech, fakt jako od 7 let, tak až doteď mi lidi říkají Natálka Grosová. Mm-hmm. A to mě bude 24 teď. Ale je to hrozně hezký.
0: No, jasně.
1: Ale Natali vzniklo tak, že jsem chtěla si odpojit vlastně Natali jako tu svoji solovou tvorbu, kde tvořím prostě popový věci a tak. A Natálie Grosová je spíš za ty muzikály. Yes. Takže Natálie je pseudonym.
0: Ale hezký. Děkuji. Se k tomu ještě někdy vrátíš k té Natálce.
2: A hlavně v dnešní době, že anglicismu je to vlastně jako trendy, takže...
1: A ve 40 budu Natálka.
0: Tak, co ve 40? Přátelé, my si dáme další písničku. Já se ještě zeptám za chvilku, jakou budou tady oba dva naši interpreti chtít a podle toho ji vybereme. Posloucháte Rádio Blaník, Pepovi parťáky a dneska je tady Vojta Drahokoupil a Natálka Grosová. A my si budeme dál hrát hezky česky. Teď se trošku bojím, že něco tady zkazím, protože mi tady hrajou dvě věci do sebe, ale doufejme.
3: Dobrý.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
11: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
12: SpokojenýPes.cz, nejen pro psí parťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. SpokojenýPes.cz.
13: To je úplně k sežrání.
14: Zastudené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na Yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
15: Cože? Říkala Yogis?
16: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
17: Hani malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
16: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
17: Tak teď už to zvládnem.
18: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
19: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
20: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
21: A jaké?
20: Alfa křížovky, ty s duhou.
21: A s tákem.
20: Najdete na levnékřížovky.cz.
21: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
20: Mua.
22: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
23: Tisknu levně CZ.
24: Náplně hned.
25: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
26: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
25: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
26: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
25: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
26: www.cirkushumberto.com.
27: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na fiat.cz.

0: Píseň na přání našich dnešních hostů. Michal David, největší z nálezů a stráž.
1: Pepovi parťáci.
0: Jsou tady Vojta Drahokoupil a Natálka Grosová a oba dva teďka zpívali celou dobu tuhle písničku dvojhlasně, krásně. Ne jako, že oba zpívají to samý, ale Natálka byla vejš, Vojta byl níž, bylo to krásný. A teď se tady vymlouvají, my nebudeme zpívat do éteru. Budete, přátelé, budete. Tak jakou dáte kousíček? Co? Asi od Michala Davida, že by to chtělo?
2: Tak můžeme dát...
3: No. Každý mi tě lásku závěří.
2: Můžem, no.
3: Každý.

0: Vy jste udělali krásnou věc. Dobrý, dobrý.
1: A dobrý, ne? Co?
0: To byla improvizovaná sranda.
2: Improvizace.
1: Ježíš, to je hezký. Už chodí SMSky, koukám. Paráda, takhle naživo odpoledne na Blaníku. Přátelé, pojďme se vrátit k vašim kořenům. Natálka je Pražanda, že jo? Ty ses narodila v Praze.
2: Já jsem
1: Pražanda. A jsi Liberičák, Vojtone?
0: Já jsem ze severu, přesně tak, z hor, konkrétně z Frýdlantu, teda tam mají asi nejlepší porodnice než v Liberci, ale vyrůstal jsem v Liberci, no, tak tam je prostě nádherně. Já to miluju. Já nemám moc rád sluníčko a teplo, takže mě to
1: nejo. Ne. A to já bych řekl, že budeš úplně letní typ.
0: Jako. Fakt jo.
1: No, vypadáš.
0: Tak. Jo. No, to jsi hrozně hodný, já úplně bílej, jak si.
1: No ne, ale to znamená, že nemáš čas na to sluníčko chodit, ale ano. To neznamená, že ho nemáš rád.
0: To taky vždycky říkám, bez studiu to slunce není, já nemůžu být to pále.
1: Přesně tak, přesně. No, na druhou stranu, kam nechodí sluníčko, tam chodí doktor, že jo?
0: To je pravda.
1: Vojto, kdy poprvé rodiče zjistili, že mají doma malého talentovaného muzikanta? Kolik ti bylo?
0: Já nevím, jestli to talentované bylo poznat už jako malý, myslím si, že ne, ale už existují fotografie, kdy opravdu v jednom roce jsem lezl po tátovo baskytaře, takže jsem to cítil a pamatuju si už já ve třech letech, že jsem furt, protože u nás doma byly zkoušky kapely Modrotisk, ve který táta hrál, ve který byl i Ondřej Ruml tenkrát mladý, a scházeli se u nás doma a zpívali tam a měli tam zkoušky u nás v obejváku a já jsem u toho měl tu možnost sedět a miloval jsem ty chvíle, takže já si to pamatuju jako malý, že vždycky to pro mě byl úplně naprostej svátek, neexistovalo, že jdu ven hrát fotbal s klukama, ne, nic, prostě jsem tam seděl a táta mi dal nějakou třeba basu, kterou nepoužíval, a já jsem jí měl jenom popřenou na sobě, protože nic jiného to dítě nezmůže zatím. Ale jo, bavilo mě to a basa byl i vlastně jako takový první nástroj, na který jsem po piánu začal šahat.
1: Pak přišla taky normální kytara, že jo, šestistrunka. Ano. V kolika letech si zmačknul první akord?
0: Ty krásu, hezky, asi v šesti?
1: V šesti, jo. A první baréčko? V sedmi.
0: No, tak ne, to tak v osmi, v devíti.
1: Fakt.
0: No, pro ty, co neví, tak baré je strašně těžký vlastně umáčknout jako pro malinkou ručičku. I ženy s tím mají občas problém.
1: I muži.
0: Takže opravdu je to těžký, ale od nějakých deseti už pak, když člověk trénuje, tak se vám ty bříška zpevnějí, no a to vůbec není zajímavý téma, podle mě.
1: Je to zajímavý téma, já vám řeknu rovnou tady, vážení posluchači, nejenom ženy a děti, ale já když vidím někde, že je akordová značka F, tak okamžitě listuju jinam, protože F já nehraju. To je strašná věc. Natálko, prosím, ty jsi stepovala, ne?
2: Ano, já jsem soutěžila se stepem.
1: No.
2: A já nevím, jestli vám tady takhle jako vypromovat.
0: To bude v rádiu fungovat.
1: Počkej, a dělala jsi někdy to, co dělá třeba Ondřej Havelka, takový to, jak si vyndá z kapes písek a dělá jako virbl, jako...
2: S pískem?
1: No.
2: S pískem bohužel ne. To jsem ještě neskoušela, ale myslím si, že to je fajn, že bych to měla do budoucna zkusit. Ale soutěžila jsem, já jsem to viděla u mojí ségry, která začala už jako malinká, já jsem ji vždycky brala jako velký vzor. A když jsem to u ní viděla, tak jsem hrozně chtěla začít stepovat taky a pak jsme obě dvě soutěžili a vyhráli jsme mistrovství světa třikrát.
0: To je bomba. Takže... To prostě hraješ na bicí nohama. To je prostě je super.
2: Vlastně jo.
1: Je to tak, no.
2: Na rytmus je to skvělý.
0: No.
1: Takže třeba jako stepuješ podobně jako Jirka Korn?
2: To určitě ne. Jiří Korn je prostě speciální. To nejde. To se nedá srovnat.
1: To je trendsetter, co?
0: Je to zabiják, no, je to borec.
1: Zabiják.
2: Je to borec.
1: Vojto, ty jsi teď vybral písničku Nemusíš.
0: Ano.
1: Ale můžeš.
0: Děkuju. Je to píseň Nemusíš, která je z druhého alba právě, který připravujeme a budeme vydávat. A je to píseň, která takzvaně hitla, dosáhla milionu na YouTube. Takže já mám velkou radost, že se nějaký z těch songů v dnešní době ještě s klipem chytl a song Nemusíš je taková moje asi jako zatím nejoblíbenější pecka. Ale je tam ještě na té desce jeden bonus, který má co dočinění tady s mojí sousedkou dnes, spolu sedící v rádiu, ale o tom až potom. Teď si dáme Nemusíš.
2: Tohle
1: je fenka od hitu, to znamená hitla.

0: Vojta Drahokoupil, nemusíš. Přišli oba i s Natálkou Grosovou.
1: Pepovi parťáci.
0: A máme před sebou poslední část našeho dnešního povídání. Yes. Ten čas v rádiu je neúprosný, já vím, ale už to prostě musíme za chvilku skončit. Bohužel, je s nima krásně, vám řeknu. Vyražte na Děti ráje, protože Děti ráje budou mít halové turné. Začíná to v Jihlavě, následuje Plzeň, České Budějovice, Ostrava, Pardubice, Liberec a taky Bratislava a Košice. Tak si říkám, mládeži, jaké to bude na tom Slovensku? Myslíte si, že bude podobný ohlas? Ono se říká, že oni jsou trošku horkokrevnější, možná bude větší potlesk.
2: No, já se těším do Košic, já budu v Košicích.
3: Ty budeš v Košicích? Já nebudu v Košicích zrovna. Ne.
2: No, takže na Slovensku se s Natálkou nepotkáme, nicméně si myslím, že já už jsem několikrát na Slovensku vystupoval, hrál a mě hrozně baví, jako Slováci. Mně nepřijde, že bychom byli tak jako hrozně jako odlišní, ale jako dobrý. Něco mají, jsou takový jako víc, ti to také, jo, víc si to jako řeknou, že to je pecka, to je super. A Češi vlastně si chvilku jako zdráj a pak si dají jedno druhý pivo a taky to řeknou. Ale ty Slováci to mají prostě...
3: Přijde, že se víc jako bojíme, Češi.
2: Jo. Jo,
3: začít prostě pořádně tleskat, oni se to nebojí dát najevo víc.
2: No, ale takže já si myslím, že tímhletím představením, těma emocema, který na vás čekají, přátelé, já si myslím, že strhneme každé to město.
3: Je to fakt neskutečný, já jsem se vždycky divala, co se to děje vždycky na tom konci, všichni tancují, všichni zpívají s váma, je to fakt jako obří energie a musíte to zažít naživo.
0: Já připomínám, že to je oslava 20 let Dětí ráje, to je jedničky. Ta dvojka hraje se ještě?
2: Já nevím, jestli se bude hrát vlastně u Dětí ráje nebo u Sagoše, vlastně nikdy člověk neví, ono se to může stát, že najednou budeme hrát dvojku a možná i napíše trojku. Ono vlastně fakt je to, a to mě ale na něm baví, a to mám totiž úplně stejně, že dělá to pocitově, prostě nedělá to, protože mu někdo něco řekne. Takže zatím, co vím, tak jedeme turné s jedničkou a o dvojce zatím info
3: uvidíme,
2: žádný jako není.
3: Vrátí.
2: Ale myslím si, že logicky by to zase někdy vytáhnout jako by mohl, no. Ale těch věcí, které jako jsou kolem Dětí ráje, je spousta. Já nevím, co Sagi prozradil, co prozradit jako můžu, nemůžu, takže radši to nechám na něm. Ale tenhle projekt je dobrý, je srdcový, povedl se a jsem rád, že Sagi kolem toho ještě pořád prostě má co jakoby vytvářet. Že to neskončilo tou jedničkou.
3: A lidi to pořád baví, pořád chodí.
2: Mega, protože to je lidový. Je to lidový.
3: Přesně
2: prostě.
3: Tak.
0: Takhle, Sagi tady mluvil o tom, že trojky moc nemá rád. On teda mluvil o kamarádech do deště, ale já předpokládám, že to spolu nějak může souviset. Natálko, prosím tě,
3: ano.
0: Píšeš si někdy písničky nebo ne?
3: Píšu, ano, jo? Přesně tak. Teď zrovna chystám jeden větší projekt, můj první, a bude to EP, který bude vycházet co nejdřív.
0: EP je, přátelé, to není Mimozemšťan, to byl EP, ale EP je krátkohrající deska. Jo?
3: Ano.
0: Ovšem já předpokládám, doufám, že správně, že asi fyzicky nevyjde, asi vyjde jenom na...
3: Vyjde na Spotify, vyjde na YouTube, na všech streamovacích platformách.
0: Ale fyzicky ne.
3: Fyzicky zatím asi ne.
0: A Vojto, co ty si myslíš o fyzických nosičích?
2: Já jsem svoje první album udělal, jako i CDčko a mám je doma. Je to super. Ne, samozřejmě nějaký se chytli a prodali. Takže jsem rád, že takový ty úplný fanoušci ho mají taky doma. Je to určitý artefakt. Já mám rád tady ty věci, trošku se na to ujíždím. Mám rád knihy než elektronickou podobu knih.
0: No, jo?
2: Takže pro mě je to jakoby mě to CDčko voní. Já jsem na tom trošku jakoby uchylnej. Ale zároveň, když člověk stráví tolik jako času a všeho ještě kor s tím prvním albem, tak já jsem moc rád vlastně jako kolem něho mihnu u té poličky a vždycky si připomenu, jaká krásná a strastiplná cesta zatím s tou muzikou je a vždycky si říkám, jaká škoda by byla, kdyby to CDčko neexistovalo. Takže teď momentálně tam mám CDčko s boybandem New Element, kde jsem byl a teď svoje první a očekávám svoje druhý.
0: Ty jsi toho stejně zažil, vej. Ty jsi byl dokonce i jako Adele v tom pořadu,
2: no,
0: tvoje tvář, že jo.
2: Vlastně.
0: Pak jsi byl i v Survivoru, tam to tak nedopadlo. Ale to budeme muset vyřešit příště, protože nám tady zbývá maximálně minutka, možná dvě, jo. A proto se dostáváme ke krásnému datu 23.10., což je pátek, 23. října. Cargo Gallery v Praze, což je taková lodička krásná. A tam bude krásná dáma zpívat, jmenuje se Natálka Grosová. Natálko, prosím tě, co se tam bude odehrávat?
3: 23.10. vás všichni srdečně zvu na můj úplně první koncert s mojí vlastní autorskou tvorbou.
2: Yes.
3: Bude to hodně nabušený, budu mít hodně tanečníků, je to klub na lodi, takže samo o sobě to má takovou velkou atmosféru, myslím si, že se máte na co těšit a já vás hrozně ráda uvidím, takže 23.10.
2: Pepo, půjdeme spolu?
3: Půjdete? Já doufám, že přijdete. No.
2: Tak jo.
3: Ty ale jsi říkal, že přijdeš.
2: Takhle, já jsem tam povinnost.
0: Já s váma půjdu, když mě nebudeš tahat na pódium, ale.
2: Já tam taky nebudu.
0: No, takže tam budeš zpívat.
2: Já tam nebudu zpívat.
0: No,
2: vůbec.
0: Že tam, že tam půjdeš do publika a nebudeš zpívat.
2: No?
0: A to si říkal i o Blaníku dneska.
3: Tak. Bude trsat.
2: Jasně, že budem trsat.
0: Přátelé, ať je halové turné Dětí ráje, to si najdete na internetu, ať je Vojta Drahokoupil, ahoj, moc děkuju, že jsi přišel.
2: Děkuju, bylo mi velkou ctí tady s tebou i s Natálkou být.
0: Zdravíme maminku Lenku, že?
2: Yes, mami, děkuju.
0: A Natálko, moc děkuju, že tady byla, ať ti to zpívá, ahoj.
3: Já moc děkuju a taky zdravím svoji maminku.
2: A my se, Natálko, vidíme za chvilku na zkoušce.
3: My se vidíme za chvilku. Maminku, přijďte na Děti ráje.
0: Maminku Šárku.
3: Maminku Šárku.
0: A máme to obšancovaný.
3: Maminky, pozdraveny.
0: Dějte se krásně, ahoj.
3: Děkuji.
2: Ahoj.
0: Tak takové to dneska bylo, přátelé. Já bych tomu dal jedničku s hvězdičkou. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavma. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
19: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
21: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Standa Hložek, co by krejčí na Blaníku. Teď už vás zdraví a hezké odpoledne přeje Martin Ledinský. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině Anna K. Těšte se taky na kabáty. Nebo na skupinu Žentour.
1: Zavři oči, všechno bude fajn.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 17 hodin.
2: Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 20

0: 31. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned. Zažijte kouzelné podmorské dobrodružství v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. V neděli 20. září od 5 hodin odpoledne vás čeká pohádka Malá mořská Dana v podání divadla Prima Den. Příběh plný písniček, humoru a mořských kouzel potěší malé i velké diváky. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Počasí.
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, po ránu může být sem tam i skoro jasno, naopak na jihovýchodě kraje třeba ještě zataženo. Výjimečně může i zapršet a teploty vyšplhají na 18 až 21 stupňů. Toliko počasí, na řadě jsou opět informace z dopravy.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: Na Praze východ v Úvalech na křižovatce ulic Klostermanova a Klánovická bouralo osobní auto a motorka. Nehoda si vyžádala zranění, dejte si tam pozor. Na Benešovsku v Tomicích na místní silnici jsou v sobě dva osobáky. I tady buďte při průjezdu opatrní. Pozor taky na dálnici D8. Na 15. kilometru směr Ústí nad Labem stojí porouchané osobní auto, tak ho nepřehlédněte. A na D1 mezi 44. a 64. kilometrem směrem z Prahy na Brno se pracuje v levém pruhu, tak tam buďte pozorní a silničáře nepřehlédněte. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
11: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
5: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Muž obviněný ze špionáže zůstává ve vazbě. O víkendu se konají dny NATO. Dnešní noc bude patřit knihám. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Muž podezřelý ze špionáže pro Čínu zůstává ve vazbě. Rozhodl o tom pražský vrchní soud, který tak vyhověl stížnosti státního zástupce. Zrušil také vrácení případu k došetření. Městský soud tak bude o obžalobě rozhodovat v hlavním líčení, které je nařízené na 14. až 16. října. Česko bude opět hostit největší bezpečnostní přehlídku v Evropě. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky proběhnou o tomto víkendu na letišti v Mošnově. Policie upozorňuje, že v jeho okolí mohou nastat dopravní komplikace. Doporučuje, aby lidé na akci jeli například vlakem. Cestující, kteří budou z letiště odlétat, by tam měli vyrazit s větším předstihem. Premiér Andrej Babiš vyzval evropské lídry, aby se snažili ukončit válku na Ukrajině. Jako příklad jim dal prezidenta Spojených států Trumpa a jeho telefonáty s ruským prezidentem Putinem. Válka na Ukrajině byla jedním z témat Babišova dnešního jednání s premiérem Bulharska. Zhruba za hodinu začne jubilejní 20. ročník festivalu Noc literatury. V Praze nabídne čtení na 23 netradičních místech v Holešovicích a současně se k projektu připojí více než stovka měst a obcí po celé republice. Pokračuje mluvčí českých center Jan Dlouhý.
14: Číst se bude v bývalých továrních a průmyslových objektech, které dnes slouží kreativním oborům, kultuře či vzdělávání, ale také v galeriích, knihovně a dalších prostorách. Ukázky zazní v podání předních českých herců.
13: Letošní podtitul nese název Navigace odvahou, inspirace příběhy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
15: A je minuta po 17. hodině. Pěkné odpoledne.
5: Martin Ledinský
12: na Rádiu Blaník.
15: Tak co, těšíte se na další letní koncert Rádia Blaník? Už v pátek zavítáme do Čáslavy. Podrobnosti pro vás budu mít za chvíli. Teď už na Blaníku další písničky. Právě teď pro vás máme Činasky s Bárou Hosnedlovou.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Anaka.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A v pátek budeme v Čáslavi. Letní koncert Rádia Blaník tady začne 5 minut před pátou na náměstí Jana Žižky z Trocnova, kde vám zaspívá Vojta Nedvěd.
2: Je půlnoc, se sami spá.
0: Olga Lounová. Janek Ledecký. A v Čáslavi nebude chybět ani naše blanická kapela. Vstup je jako vždycky zdarma. A opět tu pro vás budeme mít i náš speciální dárek v podobě sluníčkové samolepky Rádia Blaníka Centropolu, která vám už teď přináší hezké peníze a jeden z vás díky ní získá už 27. září dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte už tento pátek v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova, kde se budete báječně bavit na našem dalším letním blanickém koncertě. Začátek je za 5 minut 5.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Kabáti, Petr Kotwald a tady je Mariah Carey.

0: Kabáti na Blaníku, za 7 minut bude 17:30. A je to tady do Česka, přichází ochlazení. Už teď čekejte přeháňky a taky bouřky, které mohou být ojediněle i silnější s prudkými nárazy větru a přívalovými srážkami. Ty teď řádí na východě Čech, na Královéhradecku, Pardubicku i na Vysočině a také na jihu Čech. Za touhle frontou se výrazně ochladí na mnoha místech o více než 5 stupňů. Tak to bude chtít se trochu přiobléct. Za chvíli na Blaníku Mike Oldfield a Maggie Riley, Marek Ztracený a nebo Žentour.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
6: Lázně Vráž u Písku.
5: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
6: Lázně Vráž u Písku.
5: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
6: Lázně-vráž.cz.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
9: To je úplně k sežrání.
10: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Cože? Říkala Yogis?
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
16: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce AgroCS. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Milí šikulové a milé šikulky,
20: hledáme možná právě vás.
19: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
20: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

0: Žentour na Blaníku, pěkné odpoledne. Zítra se u nás na Blaníku opět vrátíme v čase. Od 9. dopolední se vypravíme do jednoho roku a budeme vám z něj hrát písničky a vzpomínat na to, co zásadního se tehdy událo. V tom zítřejším tajemném roce mělo premiéru velmi oceňované filmové drama režiséra Vladimíra Michálka. A tady už je teď taková malá, no i když vlastně docela velká nápověda.
1: Víte, kdo to je sekal, barane? A co tady provádí?
2: Že nás udává Němcům a dostává naše grunty?
3: Musíme vymyslet, jak se před sekalem ochránit.
4: Je třeba ho zabít.
0: Tak to byla první indicie. Více zítra dopoledne v tajemném roce s Petrem Slívou, který tu bude opět mezi 9. a 10. hodinou.
5: Tajemný rok a Petr Slíva.
6: Na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Roxette nebo taky Zuzana Norisová.
6: Samolepka za 100 tisíc.
5: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
6: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
5: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
6: Sluníčkové září.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
13: Populární seriál Leones se vrací na Sky Showtime.
14: Musíme běžet!
13: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
14: Připrav se.
13: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
15: Ahoj děti, tady Karol.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Haló! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Takhle pěkně vám na Blaníku zpívala Zuzana Norisová. Hezký podvečer. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem.
1: Že teď mám přátel, čím dál tím mý.
0: Těšte se taky na Dalibora Jandu.
2: Hráli jsme kličkovanou, teď to znám.
0: Nebo na Marii Rotrovou. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky. Za 7 minut bude 18 hodin.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
12: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
13: Tak co dělá mladej?
14: Ale včera jsem mu málem nařezal.
13: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
15: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
16: Rádio Blaník. Počasí.
17: Rádio Blaník.
18: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká ochlazení. Naměříme 18 až 21 stupňů. K tomu bude oblačno až polojasno a výjimečně může přes den i zapršet. Tolik o počasí a na řadě jsou opět informace z dopravy.
16: Rádio Blaník.
19: Nejvíc pohody
16: a nejvíc českých písniček.
19: Za každého počasí.
16: Blaník za volantem.
18: Komplikace jsou na dálnici D1 na 15. kilometru u Velkých Popovic ve směru na Brno od Prahy bourala v levém pruhu dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v osi 2-kilometrové koloně. Na D1 zůstaneme na 31,5. kilometru ve směru na Brno, nepřehlédněte v pruhu pro pomalá vozidla porouchaný osobák. Na Kutnohorsku ve Vítkovicích vyšetřuje policie bouračku osobáku s motorkářem a v Tomicích na Benešovsku na místní silnici se srazila dvě osobní auta. I tady buďte pozorní. Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy.
12: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
16: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
3: Odpad na Šumavě zaměstnal i policii. Na pražském letišti se tvoří dlouhé fronty. V Liberci posunou historickou meteobudku.
19: Rádio Blaník.
3: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Kriminalisté se začali zabývat toxickým odpadem na Šumavě. Policie přijala kvůli kontaminované lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vedení letiště Praha se bude zabývat dlouhými frontami. Ty se v posledních dnech tvoří na pasové kontrole po příletech ze zemí mimo šengenský prostor. Ředitel letiště Radomír Lašák kvůli tomu na pátek svolal mimořádné jednání představenstva. Chce prověřit, proč letiště podle něj nebylo dostatečně připravené na plné spuštění evropského systému vstupu a výstupu. I historické památky se někdy musí stěhovat. Například v Liberci posunou více než 100 let starou meteorologickou budku u radnice zhruba o metr dál od silnice. Město ji tak chce ochránit před poškozením projíždějícími auty, jak říká mluvčí Liberce Jana Kodymová.
20: Naposledy se kvůli zásadnějšímu nárazu autobusu MHD opravovala na podzim 2024. Letos na jaře se problém opakoval. Meteobudka málem spadla ze soklu. Nárazem došlo k opětovnému poškození.
3: Ujedinělou novorenesanční památku ze žuly, železa a mědi teď opravují restaurátoři. Ozonová díra nad Antarktidou se v první půlce měsíce prudce zvětšila. 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních. To je zhruba o 5 milionů kilometrů čtverečních více, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců navíc naznačují, že se bude ozonová díra nadále rozšiřovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a dál je s vámi Martin.
21: Dominiku, děkujeme a za minutu bude 18 hodin. Hezký podvečer.
16: Martin Ledinský
19: na Rádiu Blaník.
21: Za několik minut tu bude Samira a repríza rubriky Proč se říká, co se říká. Do té doby další písničky chystáme Petra Spáleného se Zdeňkem Rytířem, Dana Bártu, ale teď už Hana Zagorová s Vlastimilem Harapesem. Ať se vám Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem. Hezký podvečer.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Dnes dopoledne jste už od Samiry slyšeli, co znamená kápnout božskou. Pokud jste to nestihli, teď pro vás máme reprízu.
3: Když po někom chceme, aby kápl božskou, nechceme po něm samozřejmě nic božského. Chceme, aby konečně přestal mlžit, přiznal barvu a řekl, jak to je. Ale proč se pravda kape a co má společného s Bohem? Tohle spojení má kořeny ve starším významu božská pravda. Pravda byla spojována s Bohem jako s nejvyšší autoritou, tedy s něčím naprosto pravdivým a nespochybnitelným. Když někdo řekl božskou, myslela se právě božská pravda. Slovo pravda časem z výrazu vypadlo a zůstalo jenom to božská. A teď to kápnutí. Sloveso kápnout se dříve používalo také ve významu něco vyzradit, prozradit nebo konečně něco říct. Žádná kapka svěcené vody, žádný tajný církevní obřad, ale spojení dvou starších jazykových významů. Takže jestli máte dnes nějaké tajemství, které už dlouho držíte, možná je čas kápnout božskou, ale dobře si rozmyslete komu.
0: No to teda. Samiro, děkujeme moc.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na rádiu Blaník.
0: A teď už další písničky, za chvilku Jaroslav Uhlíř, Dalibor Janda a právě teď Whitney Houston.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky. Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Jaroslav Uhlíř na rádiu Blaník, za 9 minut bude 6:30. Tak co, zvedli vám letos plat? Ano, je mi to jasný, zajímavá otázka. No, jaká je realita? Mzdy v Česku letos ve většině oborů a regionů rostou nejčastěji o 4 až 6%. Firmy stále prý častěji ustupují od plošného navyšování mezd a zaměřují se na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. No jo, takže z toho vyplývá, že někteří si zase vytáhli černýho Petra a nedostali navíc vůbec nic. Rádio Blaník. Vám na Blaníku ale hezké písničky rozhodně neodepřeme. Za chvíli Meatloaf, Marie Rotrová.

0: A nebo taky Miraj.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
4: Já jsem vám držel
3: palce.
4: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr,
3: víc. Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Tentokrát se na vás těšíme v Čáslavi.
1: Na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
2: V pátek 18. září.
1: Náš hudební program startuje v 5 hodin odpoledne.
2: A už nyní se na vás těší i Janek Ledecký.

0: samozřejmě neplatí.
1: A také tady pro vás máme jako dárek naši speciální sluníčkovou samolepku,
0: na které můžete královsky vydělat.
1: Tak přijďte 18. září do Čáslavy.
0: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Car Truck and Bus Service. Už 30 let jsme spolehlivým partnerem pro vaše autobusy a nákladňáky. A 30 let stabilním a férovým zaměstnavatelem. www.car.cz.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
1: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
10: To je úplně k sežrání.
11: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Cože? Říkala Yogis?
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
15: A vemte sebou i děti.
16: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
14: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
17: Vstupenky na dětiraje.cz.
16: Bude vejdán.
1: Vraňany nabízejí.
0: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Na Blaníku skupina Miraj, pěkný podvečer.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: 100 000 za jednu jedinou samolepku, to není sen, ale s Blaníkem a Centropolem to může být třeba zrovna pro vás realita. Jestli pak už jste na některé z našich akcí získali sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Pak jedině dobře, stačí, když ji nalepíte někam, kde bude dobře vidět. Na okno, na auto, na ledničku, na dveře, zkrátka prakticky kamkoliv. Možná na tom už brzy pořádně vyděláte. Napište nám SMS zprávu, kde uvedete celé své jméno, přesnou adresu místa, kde najdeme vás i vaší vylepenou samolepku, a to celé pošlete na číslo 603 118 118. Zaregistrovat do hry se můžete také vyplněním formuláře na našem webu radioblaník.cz a pak už jen stačí čekat, jestli se u vás objevíme. Každý týden jezdíme od pátku do neděle za vámi a ty vaše vylepené samolepky hledáme. Když za vámi dorazíme a samolepku najdeme, dostanete jako odměnu 5000 korun v hotovosti. Pokud budete navíc zákazníkem Centropolu, dáme vám dokonce 7000. A teď to nejlepší nakonec. Jeden z vás získá navíc ve velkém finále rovných 100 000 korun. Stačí si jen tipnout, kolik těchto speciálních samolepek celkem rozdáme, a mít to správné štěstí. No a pokud ještě samolepku nemáte, běžte si pro ní na jakoukoliv z našich zářijových akcí. Třeba na letní koncert. V pátek budeme v Čáslavi.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
0: Za chvíli na Blaníku ABBA, Lucie Vondráčková nebo taky Kamufláž, a od 7 tu budou písničky na přání.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: V dnešním dobrém ránu jsme mimo jiné proplatili účtenky a popřáli všem Ludmilám k svátku.
4: Proplácet se bude i zítra a navíc nás čeká Mezinárodní den country hudby.
3: No a to se hodí, protože hostem na telefonu tentokrát bude Věra Martinová, první dáma české country. Poslouchejte zítra ráno o 6 s Petrem Slívou
4: a Adélou Malat.
1: Radio Blaník.
2: Pohodové ráno.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
9: CZ.
13: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Yes!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Na Blaníku dohrávají Kamufláž a za 3,5 minuty bude 7. Před námi jsou písničky na vaše přání. Za chvíli Valdemar Matuška. Vybrali jste taky Peklo čertovina od Michala Davida.
1: Je to všechno, je tvá vina, když zlobil si a podváděl, ty kůželína.
0: No a taky Michal Horák třeba.
2: Čumím, že to říkám, máš se nekonfliktní.
0: A mnoho dalších krásných písniček, které jste vybrali. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou k 15 až 9 stupňům. V jihovýchodní polovině území čekejte déšť nebo přehánky, místy i vydatnější srážky, které budou během noci od severozápadu ubývat. Zítra během dne bude obloha oblačná až polojasná, výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty se dostanou na 17 až 22 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
8: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními

0: Opel do auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
2: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
1: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
2: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
1: A dětem přidáme helmu zdarma.
2: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
1: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: A je 7, přejeme krásný středeční večer. Začínají písničky na přání. Dnes vám budeme více než 2 hodiny hrát to, co se vám líbí. Svá přání nám můžete posílat s dostatečným předstihem přes speciální formulář. Najdete ho na našich webových stránkách radioblaník.cz v kontaktech, kde stačí kliknout na písničky na přání. Dnes má svátek Ludmila, tak z Blaníku přejeme všechno nejlepší. Teď už je před námi první vaše přání. Valdemar Matuška, Růže z Texasu, a tuhle písničku vybrala Jarmila z Újezdu u Uničova. Dobrý večer, milí Blaníčku, prosíme o zahrání písničky paní Renatě Kášové ze Dvoru u Příbrami k jejím dnešním narozeninám. A přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. To jí přeje Jarka a Honza z Újezdu u Uničova.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

Valdemar Matuška na Blaníku a ta další písnička To je peklo. Ale moc hezké peklo. Před námi Peklo čertovina od Michala Davida, napsal Pavel ze Skutče. Všichni pekelní zaměstnanci z Pekla čertovina přejí dodatečně svému Luciferovi k jeho narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví a pekelných nápadů.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď jsou před námi Saragossa Band, napsal Mirda z Plzně. Milí Blaníku, chtěl bych nechat zahrát pro naší partu tuhle nádhernou písničku Agadu. No jak je libo, tuhle moc rád zahraju.

Saragossa Band na Blaníku, teď už čtyři tenoři, už z hor zní zvon. Napsal Roman z Humpolce. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro paní Ludmilu Beladovou z Humpolce k jejím dnešním jmeninám. Vše nejlepší k svátku, hodně štěstí a zdraví, měj se prostě skvěle, dělej, co tě baví. Přejí syn Roman s manželkou Věrkou, Rozruchem a Beránkovi a Jelínkovi.

Na Blaníku čtyři tenoři a teď na vaše přání Iveta Simonová s Milanem Chladilem a děti z Pírea. Napsala Anna z Lešan z okresu Benešov. Dnes 16. září se dožívá krásných 93 let naše maminka, milá, nenápadná tchýně, čtyřnásobná babička, sedminásobná prababička, sestra a kamarádka paní Emílie Huzincová. Toho času v Lešanech. Milá maminko, děkujeme ti za tvou obětavost. Vážíme si všeho, co si nám všem ve svém nelehkém životě dala a dáváš. Péči a lásku. Máme tě všichni moc rádi, přejeme ti ze srdce stále veselou mysl a pevné zdraví. Za frontu gratulantů dcery Anna a Dana.

Jste s rádiem Blaník a teď už na vaše přání naše noc od Kateřiny Ševidové napsala Iveta z Červených Peček. Milý Blaníku, ráda tě poslouchám a prosím o zahrání písničky od Kateřiny Ševidové Naše noc pro kamarádku Katku, která měla narozeniny a přeji jí vše nejlepší a ať se daří. Přání zasílá Ivetka, tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

0: Na Blaníku k vašemu možná roztančenému večeru Kateřina Šividová a teď už je před námi Michal Horák s písničkou Nekonfliktní typ, napsala Jana z Kozlovic. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro našeho syna Maxíka ke 12. narozeninám. Broučku, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdraví a ať jsi šťastný a spokojený ve všem, co děláš. S láskou, rodičové.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Já viděl žábu soustružit a koně fre.

0: jsem skončil. Michal Horák na Blaníku, za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Zahrada ticha od skupiny Projektil.
1: Je to samota dnů, kdy si pomalu zrál.
0: A na vaše přání taky Michal Tučný a za chvíli Harry Styles. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
5: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
5: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
4: 18. září až 4. října, Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
5: www.cirkushumberto.com.
6: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrány.cz. Prostě pohoda.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
12: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
11: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
13: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
14: Mat. Ten obchod mám rád.
15: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Zažijte kouzelné podmořské dobrodružství v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. V neděli 20. září od 5 hodin odpoledne vás čeká pohádka Malá mořská Dana v podání divadla Primaden. Příběh plný písniček, humoru a mořských kouzel potěší malé i velké diváky. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
19: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
20: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
21: Tiskne, kopíruje, skenuje.
20: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
21: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
22: Tisknu levně CZ.
23: Náplně hned.
0: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
1: Kdo je tam?
22: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
22: To máte pravdu, už nejste doma.
23: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
24: Nemůžete přece zastavit dopravu.
1: Že nemůžu? Tak se dívejte.
24: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
25: Písničky na přání.
26: Na rádiu Blaník.
27: Před námi Harry Styles, napsal Petr z Pardubic. Leonko, přeji ti k narozeninám vše nejlepší, mnoho štěstí a hlavně zdraví. Mám tě moc rád a jsem s tebou šťastný, tvůj Petr.

Harry Styles na Blaníku, teď už Michal Tučný tam u Nebeských bran. Tuhle písničku vybrala paní Irena z Oldřišova. Milý Blaníčku, zahraj mému bratrovi Jarkovi Blahetkovi z Chlebičova k jeho 70. narozeninám. Přeji ti hodně zdraví, štěstí a lásky tvých bližních, ať ještě hodně dlouho si mezi námi. Přeje Irena s Mirkem, manželka Margit se syny a rodinami Jana, Rudolf a zbytek celé rodiny. A my z Blaníku se přidáváme. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Yeah.

0: Na Blaníku dohrává Michal Tučný a tady je Zahrada ticha od skupiny Projektil. Napsal Petr z Teplic nad Metují. Dobrý den, poprosil bych o zahrání písničky Zahrada ticha pro moji milovanou, skvělou a báječnou babičku, paní Ludmilu Karáskovou z Hronova, s tímto přáním. Milá babičko, přeji ti k tvému svátku vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a skvělou náladu. Tvůj vnuk Petr z Teplic nad Metují.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Česky.

0: Na Blaníku dohrává skupina Projektil. Za minutu bude 7:45. V písničkách na přání do 8 hodiny třeba Karel Černoch.
1: Dříve než vám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíme večerníčka, jak se uklání.
0: A dál taky Karel Gott a za chvilku Petr Nať. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
0: A teď už před námi slibovaný Petr Nať, napsala Jindřiška z Varnsdorfu. Písnička je pro mého milovaného manžela. Právě se vracíme z dovolené a i když už nejsi nejmladší, tak jsi frajer, který brouzdá širé moře na paddleboardu. Moc ti přeji, aby to byla vždy jen vlna, která tě pošle na dno a chci, abys věděl, že ti budu vždy na blízku a oporou. Chci tě dělat šťastným a vracet ti každou lumpárnu, kterou vymyslíš. Jsem šťastná, že tě mám, tvoje úžasná a hlavně hodná manželka.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď je před námi Karel Gott, Cestu znám jen já, napsala Věra, Skorítka, Uplas, nebo Skorítek, Uplas, tak je to správně. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro paní Veroniku Beránkovou Skorítek, Uplas, která slaví krásné narozeniny. Milá maminko, dnes slavíš krásných 80, plných vzpomínek, lásky, radosti i životních zkoušek. Chceme ti z celého srdce popřát především hodně zdraví, klidu, síly a každý den alespoň jeden důvod k úsměvu. Přejí dcera Věrka s manželem Romanem, dcera Ivanka s rodinou, syn Václav s rodinou, švagr a paní Ludmila z Humpolce. Tak tady je Karel Gott a my z Rádia Blaník taktéž přejeme vše nejlepší.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Bladníku vám zpíval Karel Gott a teď už Večerníček od Karla Černocha. Napsala paní Hana z Kroměříže. Chtěla bych prosím nechat zahrát pro dceru Teresku k narozeninám vzpomínkovou písničku Večerníček. Milá Teresko, 23 je krásný věk a dnes ti patří celý svět. Ať každý tvůj den má důvod k úsměvu a život tě vede správným směrem. Ať máš kolem sebe lidi, co tě mají rádi a kteří tě podrží, když se něco nedaří, ať se ti splní ta nejtajnější přání. To ti přeje mamča, Péťa, Kája, Babi a Daneček s Domčou. Napsala taky Karolína Zvacová, všechno nejlepší Vašinku a Vojtíšku k dnešním pátým narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a hodně kamarádů ve školce, ve Vacově, kam rádi chodíte. To vám ze srdce přeje vaše maminka, tatínek a bráška Kája s Kristýnkou.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Karel Černoch, za 2 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Eva Olmerová. Vybrali jste taky Lahůdky od Divokýho Byla. Nebo tuhle nádhernou od Michala Šindeláře. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude zatažená, v jihovýchodní polovině území čekejte déšť nebo přehánky, místy i vydatnější srážky, které budou během noci od severozápadu ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 9 stupňům. Zítra přes den sluníčko i mraky, obloha bude oblačná až polojasná, výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
2: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet internet.
6: Opel 24 právě teď v Auta SRO.

0: 31. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
2: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
1: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
2: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
1: A dětem přidáme helmu zdarma.
2: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
1: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
3: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
4: Vraňany nabízejí.
5: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Odbyla 20. hodina, přejeme krásný večer, písničky na přání pokračují, teď už Malá dáma od kabátů. Napsal Honza z Brodku u Prostějova. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky od kabátů. K dnešnímu svátku pro paní manželku, mámu Lídu Ječmínkovou z Želče přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a v práci to zbytečně nepřeháněj. Vše nej ti přeje rodinka. Ještě tady máme přání z Prostějova od Kateřiny. Zdravím, chtěla bych nechat zahrát písničku pro bráchu Rudolfa. Děkuju.
0: Písničky na přání.

0: Na Blaníku Kabáti teď už Ladislav Vodička, napsala Jana z Velkých Jesenic. Nebo z Velké Jesenice. Dnes, 16. září, by slavil 80. narozeniny pan Jaroslav Martinec. Velký kaktusář, milovník chmelového moku, pořádá tam někde nahoře velký mejdan, který nemůžeme zažít s ním. Kdo jste ho znal, připijte chmelovým mokem s námi na jeho vzpomínku. Jana a Luděk, Jíťa a Marian, Jára s Ilonkou, manželka Anna a vnoučata Káťa, Bára, Luďa, Máťa, Filda a Kuba.
1: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připluky, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokud.

0: Na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Ladislav Vodička na Blaníku, teď už Čekej tiše od Evy Olmerové. Napsala Lenka z Horních Měcholup. Dobrý den, opět po roce přichází slavný den a proto prosíme zahrát písničku pro Ludmilku Koblihovou do Horních Měcholup. Milá Ludmilko, dneska svátek slavíš a k tomu ti hraje Rádio Blaník. Moc zdraví ti přejem a nemocný den ani jeden. To ti přejí z lásky Lenka, Vojta, Malička, Miluška a Michal. Díky moc, Lenka. No a taky za nás, za celý tým Rádia Blaník, milá paní Ludmilko, blahopřejeme. Užijte si svůj svátek co nejlépe.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.

0: Takhle krásně vám na Blaníku zpívala Eva Olmerová a teď je před námi Eldorado od Valdemara Matušky. Píše Kristýna z Olbramovic. Milí Blaníčku, prosíme, zahrajte naší Lidunce k dnešnímu svátku. Lidunko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka. Máme tě moc rádi, mamka a taťka.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Valdemar Matuška na Blaníku a teď už jsou před námi moji oblíbení housličkový redneck z Cat Night Joe. Písničku vybral Martin z Nové role. Chtěli bychom nechat zahrát Pavlovi Šlesovi k jeho 62. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, sil a gratulantů do dalších let. Martin, Jiřina, Edita, Vojta, Honza a Petr.
1: If it hadn't been for Cat Night Joe, I'd been married long time ago.

0: Nex na Blaníku a teď si dáme Lahůdky od Divokýho Byla. Písničku vybral Tomáš ze Smiřic a posílá tento stručný vzkaz pro Jíťu za krásných 20 let manželství.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky.

0: Divokej byl na Blaníku, za 7 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Michal Tučný.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: A na vaše přání taky Michal Šindelář a za chvíli Houby neboli Mochomůrky bílé od skupiny Garáž. Hezký večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
9: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
10: Lázně Vráž u Písku.
9: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
10: Lázně Vráž u Písku.
9: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
10: Lázně-vráž.cz.
11: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
12: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
11: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
12: Tak teď už to zvládnem.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Zažijte kouzelné podmořské dobrodružství v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. V neděli 20. září od 5 hodin odpoledne vás čeká pohádka Malá mořská Dana v podání divadla Prima Den. Příběh plný písniček, humoru a mořských kouzel potěší malé i velké diváky. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
15: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Nemůžete přece zastavit dopravu.
18: Že nemůžu? Tak se dívejte.
19: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
20: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
21: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
22: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
23: Dobrý.
0: Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
0: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
21: Když potřebujete brýle, tak...
22: Pop Optik.
21: Když kontaktní čočky... Tak.
22: Pop Optik.
21: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
22: Pop Optik.
21: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
22: Pop Optik.
21: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
23: Na Rádio Blaník.
24: Jo, v lesích už rostou, tak dáme si houby od skupiny Garáž. Napsala Petra z České Skalice, prosím zahrát... Jo, tady je ten její vzkaz přímo konkrétně. Dobrý večer, úžasňáků, pokud vše dopadlo, jak mělo, si teď vedle mě a já jsem šťastná. Vím, že to se mnou není vůbec jednoduchý a někdy tě trápím a vysávám. Promiň mi to, prosím tě, ale záleží mi na tobě. Znamenáš pro mě strašně moc a ty to vidíš. Děkuju, že jsi. To napsala Petra.
25: Pohodové České rádio.

0: Na Blaníku skupina Garáž a teď Hořely padaly hvězdy od Michala Šindeláře. Tuhle písničku vybrala paní Jitka ze Čtyřkol. Blaníčku, prosím o zahrání písničky k dnešním 60. narozeninám své lásce panu Aleši Budilovi. Přeji, ať už je všechno jen zalité sluncem. Tak to začínalo mé loňské přání. A to letošní přání. Sluníčko svítí a v tento výjimečný den, kdy slaví své 60. narozeniny, ti chci přát, aby se všechny tvé sny staly skutečností a abys byl šťastný každý den tvého života. Lásko moje, děkuji za vše. Abu, ty víš, užijme si všechny oslavy, co nás s číslem 60 čekají. To napsala Jitka. Hezký večer s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Andělům odhalo ráno křídla.

Hra na Blaníku, Michal Šindelář a teď na vaše přání báječná ženská od Michala Tučného napsala Hanka z Hořic v Podkrkonoší. Písnička a narozeninové přání je pro mého manžela Zbyňka Šturmu. Přeji ti hlavně pevné zdraví, spoustu energie na všechny tvé plány a sny, radost z každého okamžiku a hodně důvodů k úsměvu. Jsi úžasný manžel, skvělý táta a ten nejlepší syn. Děkujeme ti za tvou trpělivost, lásku a za každý den, kdy jsi nám oporou a parťákem do nepohody. Tvoje Hanka, Kačka, Jirka, táta Vojta, psí zlobidlo Max a kocour Šimon.

0: Michal Tučný na Blaníku, za minutu bude 8:45. V písničkách na přání do 9. hodiny Šenkýřka od Jardy Hypochondra. Dneska to rozjedem na plný pecky. Krátce před 9. taky Pavel Rod a koukám, že jste vybrali i Evu Farnou. Už za malou chvíli tu bude písnička Boží mlejny melou. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Písničky na přání.
6: Na rádiu Blaník.
0: A před námi slibovaná Eva Farna, napsal Tomáš z Valašského Meziříčí. Dobrý večer, prosím vás, zahrajte mi písničku od zpěvačky Evy Farné. Bude to pro všechny lidi, kteří se chystají do Valašského Meziříčí na náměstí již tento pátek za 2 dny, 18. září na Světlo Valmes 2026. Světelné instalace, videomappingy, koncerty, festival světel, letos již 8. ročník. Je to vyhlášená akce. Přijeďte se podívat, Tomáš z Valašského Meziříčí. Tak Tomáši, děkujeme za pozvánku. Taky napsal Petr z Ostravy, Vítkovic. Dobrý večer, prosím vás o zahrání písničky do ostravské Vítkovické nemocnice pro všechny lékaře, zdravotní sestřičky a zdravotní bratry. Předem děkuji a zdravím vás. Petr z Ostravy, Vítkovic.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už šenkýřka od Jardy Hypochondra, napsal Tomáš z Českých Budějovic. Krásný dobrý večer paní Lídě Brusové do Vodňan. Přejeme k dnešnímu svátku mnoho štěstí, zdraví a pohody. Ať je stále šťastná, spokojená a plná optimismu. Děkujeme Bískovi z Budějc.

0: Jarda Hypochondr na Blaníku, teď už Pavel Rod, krásnější než růže, napsala Katrin z Litoměřic. Slávku, to je to krásné mít tě po svém boku. A vždy v tobě máme tu oporu. Když je mi smutno a nebo se směji, vždy jsi tu pro mě a já pro tebe. Miluji tě, tvá opička.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Na Blaníku Pavel Roth, za 3 minuty bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině, trošku si je natáhneme, neb vašich přání a gratulací tu ještě několik máme. Vybrali jste například Jiřího Schellingera.
1: Je tak báječný.
0: Taky Josefa IX.
2: Už mi není 17.
0: Nebo skupinu Olympic.
3: Dušku nemít, nic mi nepoví.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník. Počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou k 15 až 9 stupňům, v jihovýchodní polovině území čekejte déšť nebo přehánky, místy i vydatnější srážky, které budou během noci od severozápadu ubývat. Zítra během dne bude obloha oblačná až polojasná, výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty se dostanou na 17 až 22 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
6: Ahoj, tady Vašek Neudbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
13: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
14: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zasavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
13: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Je 9, přejeme krásný večer. Dál budeme hrát na vaše přání. Teď už děkuju ti od Lucie Bílé. A písničku vybrala Iveta z Dobříše. Prosím, mohli byste mi zahrát tuto písničku? Je mi 15 let a mám ráda tuhle zpěvačku. Milá Iveto, rádi zahrajeme a přejeme krásný večer.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá na Blaníku, teď už Jaromír Nohavica napsala Jindřiška z Varnsdorfu a ta si přeje zahrát konkrétně písničku Mám jizvu na rtu. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer.
2: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy.

Leonardo, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Jiří Schellinger, tady je Švihák Lázeňský. Písničku vybrala paní Eva z Plzně, která píše: prosím o zahrání písničky pro moje kamarádky, se kterými teď nemůžu být. Vendulko, Dášenko a Jituš, užívejte si shledání, snad už mi to příště vyjde a ve Frantových Lázních si to pořádně užijte. Zdravím z Liberce, Eva.
1: Pohodová.

Na Blaníku dohrává Jiří Schellinger a teď už skupina Elán Nevím byť sám. Napsala Lenka z Kaplice. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Petra Kubalu, který dnes slaví své kulaté narozeniny. Peťo, k tvým narozeninám ti přejeme, ať je tvůj rok plný úspěchu a pevného zdraví. Hauser Team.

Na Blaníku dohrávají Eláni a teď je před námi Josef IX., napsal Robert z Kolína. Dobrý den, na vzpomínkovém koncertě písniček Petra Nováka na zastávce v Radimi jsem slyšel píseň Má cesta za sluncem od Josefa IX., ke které napsal text sám Ivo Plicka, který byl na tomto koncertu přítomen. Písnička se nám moc líbila a chtěli bychom ji znovu slyšet. Prosím, jestli je možné ji zahrát. Děkujeme moc. Bohužel přímo tuhle tady nemáme, ale od Josefa IX. Tady máme spoustu jiných moc hezkých písniček. Co takhle už mi není 17? Věřím, že i tahle se bude líbit. Jste s Blaníkem. Proč mi?

0: Josef IX. Na Blaníku, teď už Michal Hrůza s Klárou Vytiskovou, Duše do vesmíru. Napsala Martina z Brna. Blaníčku, prosím zahraj naší dcerce Káti k dnešním 18. narozeninám. Hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a vše, co je potřeba, ti ze srdce přeje máma, táta, brášci Domča a Pája a náš pejsek Benousek. A my z Blaníku se přidáváme a k 18. Kátě přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Copak se to stalo? Něco se nám...
0: Přidáváme a k 18. Kátě přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

jste s rádiem Blaník a jdeme do finále. Před námi poslední vaše dnešní přání. Osmý den od skupiny Olympic. Zlobidlo z Plzně se stručným vzkazem To jsem já si přeje zahrát písničku Osmý den od Olympiku. Tak hrajeme a hezký večer přejeme.

0: Za 5 minut bude 9:30 a skupina Olympic na Blaníku uzavírá dnešní písničky na přání. Ty další tu budou opět zítra večer od 7. V lesích přibývá zraněných i ztracených houbařů. Jak se na cestu do přírody připravit, nám už za chvíli prozradí policejní preventistka Monika Šindlová. Do té doby další písničky chystáme Hanu Zagorovou. Nebo taky tady bude Pavol Habera a Ibrahim Majga či Suzy Quatro. Hezký večer s Blaníkem.
1: Nejen dobrý holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
4: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
10: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
14: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
15: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
14: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu starnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz.
18: Starnet internet.
19: Když potřebujete brýle, tak
20: Pop Optik.
19: Když kontaktní čočky, tak
20: Pop Optik.
19: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
20: Pop Optik.
19: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
20: Pop Optik.
19: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
21: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
22: Tiskne, kopíruje, skenuje.
21: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
22: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
23: Tisku levně CZ.
24: Náplně hned.
17: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
0: Vraňany nabízejí.
1: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Umělá inteligence ruší pracovní místa

0: www.ep.jobs.cz.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.

0: vaší večerní pohodě na Blaníku pěkně svižně s Hanou Zagorovou. Přejeme krásný večer. Tak co, už jste taky vyrazili na houby? Lesy konečně nabraly dostatek vláhy a houby rostou. Do lesů tak v posledních dnech míří stále více houbařů. S houbařskou sezónou ale přibývají také případy lidí, kteří se v lese ztratí nebo zraní. Jak se na cestu do přírody připravit, to prozradí policejní preventistka Monika Šindlová.
1: Je důležité se sebou vzít nabitý mobilní telefon, pití a nějaké vhodné oblečení. I někomu blízkému říct, kam se chystáte a kde se asi vrátíte. Navíc je možné používat GPS lokátor, který dokáže určit přesné místo, kde se nacházíte.
0: Pokud se náhodou ztratíte, na nic nečekejte a zavolejte na tísňovou linku. Tak až vyrazíte na houby, ať vždycky víte, kde se nacházíte, a košíky, ať máte plné. Za chvíli na Blaníku Michel Tello, Iveta Bartošová nebo Lucie Vondráčková s Radimem Flendrem.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firma na zážitky.cz.

0: Jste s rádiem Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude zatažená, v jihovýchodní polovině území čekejte déšť nebo přehánky, místy i vydatnější srážky, které budou během noci od severozápadu ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 9 stupňům. Zítra přes den sluníčko i mraky, obloha bude oblačná až polojasná, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 12 stupňů Celsia. Tolik počasí, hezký večer a dobrou noc s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Tyhle 2 ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
7: Levels.

0: Duka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Písničky z lásky na

že jsi vlastně zbytečná, jak malá.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A teď na podzim akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
13: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
15: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
0: yeso!
16: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
0: La Tropical!
16: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
0: Yeso!
16: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
17: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
18: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo, v jeho východní polovině území je deštivo, objevují se přehánky, místy i vydatnější srážky. Výjimečně také bouřky, nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, výjimečně se vyskytnou přehánky na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo. Na východě místy se objeví také déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav. Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Brestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
10: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
9: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
10: Tak teď už to zvládnem.
11: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
13: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
14: Atención, señoras y señores!
15: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
14: Yes, so!
15: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
14: La Tropical!
16: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
17: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Hodně pohody a ještě více písniček.
1: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
0: Od 7 písničky na přání.
2: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
1: Od 10 písničky z lásky.
0: Hodně pohody,
1: ještě více písniček.
0: A to vše bez zbytečného povídání.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme zataženo, v jeho východní polovině území je deštivo, objevují se přehánky, místy i vydatnější srážky. Výjimečně také bouřky, nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, výjimečně se vyskytnou přehánky na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo. Na východě místy se objeví také déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Hezky česky.
13: Rádio Blaník.
14: Hrajeme vám hezky česky.
15: Rádio Blaník.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, čtvrtek 17. září a svátek má Naděžda a taky Naďa. Narozeniny dnes oslaví herečka Klára Polertová-Trojanová, její 55 let. Dalším oslavencem je tenisový trenér a bývalý profesionální tenista Tomáš Berdych, dnes je mu 41. A když se podíváme daleko za hranice, tak dnes bude slavit taky americká zpěvačka Anastasia a té je čerstvých 58. Oslavencům přejeme všechno nejlepší a teď už tady pro vás máme další pohodové písničky, tak příjemný poslech.

0: Deník počasí. Rádio
1: Momentálně máme zataženo, v jeho východní polovině území je deštivo, objevují se přehánky, místy i vydatnější srážky. Výjimečně také bouřky, nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, výjimečně se vyskytnou přehánky na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo. Na východě místy se objeví také déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
0: Kdekoliv na světě.
5: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat Rádio Blaník.
5: 24 hodin denně,
0: 7 dnů v týdnu.
5: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 17. září. Dnes má svátek Naděžda a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu popoledne začne v Českých Budějovicích den jihočeského zdraví a prevence. Na náměstí Přemysla Otakara II. Nabídne návštěvníkům bezplatná vyšetření kožních znamének, kontrolu tepen, ultrazvukem měření glykémie a nebo například krevního tlaku. Hodinu předpolednem proběhne na vlakovém nádraží v Táboře slavnostní zahájení rekonstrukce nádražní budovy, při které bude historická část nádraží rozšířena o moderní zázemí pro cestující. Dnes také startuje výstava studentů Plzeňské fakulty designu a umění, kteří zpracovali odkaz Václava Havla ve fotce, malbě i nových médiích. Akci hostí Radbuská náplavka Počálek. Regionální muzeum Litomyšl přivítá výstavu Archeologické nálezy z usedlosti v Horním Újezdě a slavnostní otevření nové cyklostezky, která propojuje Jilemnici s Martinicemi v Krkonoších, proběhne ve 4 hodiny odpoledne. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme zataženo, v jeho východní polovině území je deštivo, objevují se přehánky, místy i vydatnější srážky. Výjimečně také bouřky, nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná, výjimečně se vyskytnou přehánky na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne bude ještě zataženo. Na východě místy se objeví také déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
6: Když do tří počítáte Undostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
0: Živé vysílání.
8: Speciální webová rádia.
0: Rozhovory s moderátory.
8: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
0: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
8: Tak ať se vám hezky sleduje,
0: čte
8: i